0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Opouštěme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v píje. Vím, kam si to namieríme.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, this is Sam from Interpol and you're listening to Radio Wave.
3: Alone in Central Park when

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: You may run fast, but I fly like a jet.
1: Fly like a

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 8. hodinu ranní na Radio Wave nám otevírá Miss Petty z písní Hlasy, no a povědomý hlas už nyní ve studiu Radia Wave Jiří Klečka, který přináší první dnešní zprávy.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Vládním motoristům a hnutí SPD se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Chtějí, aby byl nižší. Motoristé o tom budou ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V pondělí by pak koalice měla jednat o požadavcích SPD. Prezident Petr Pavel považuje navržený deficit 389 miliard korun za vysoký a doufá, že návrh ještě před schválením se změní. Čisté územní zisky Ruska ve válce na Ukrajině se v srpnu zvýšily o 90 km čtverečních, což je rozloha odpovídající několika pražským městským částem. Ukazuje to výpočet, který zveřejnila agentura AFP na základě údajů Institutu pro studium války. To je nejvyšší údaj od února, stále je to však výrazně méně než v loňském roce. Úřad práce přijímá žádosti o příspěvky rodičům, kteří studují na vysoké škole. Pokud zájemci splní podmínky, dostanou od státu 7,5 tisíce korun každý měsíc. Peníze jsou v první řadě určené na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Zájemci mohou na Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku navštívit novou stálou expozici s názvem Mikulčice, ostrovní pevnost na řece Moravě. Umístěna je v opraveném návštěvnickém centru a vyšla na 25 milionů korun. Expozice, která byla slavnostně otevřená včera, přibližuje život v období raného středověku, počátky křesťanství i české státnosti. Hlavním lákadlem jsou dva 10-metrové velkomoravské čluny, takzvané monoxily. Vedle originálních historických předmětů nabízí expozice také repliky, modely a kresebné rekonstrukce, ukazující každodenní život tehdejších obyvatel hradiště.
1: Sport.
2: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu trenérky Romany Ptáčkové byla se 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se objeví jedině vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Filipem a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: decembru. Osm hodin, 8 minut k tomu, no a v proskleném studiu Rádia Wave nejenom, že doznívá 5-8G, ale také je tu zcela atypická dvojice moderátorů, to je tedy já a pozor, Filip Černý, ahoj, nazdar.
1: Po další době se tady setkáváme, teda
0: po hodně dlouhé době. Je to příjemné, byť je tedy hodně velké ráno, což obecně myslím ani jednomu z nás úplně nevyhovuje, tak člověk si musí zvykat, především Filip, protože ten má tento týden, prosím, neuvěřitelných, no kolik směn?
1: No 5, no, dneska se mi, teda ten týden se mě nezbyl. Víte, jsem tady každé ráno, takže zatím v půlce týdne ještě to jde, ještě je to v pořádku. Začali jsme tady Slord 5-8G a taky je středa, to častokrát pomáhá, protože ano, to znamená příliv nových tracků a tím pádem i nových informací.
0: Přesně tak, středa hudebních novinek na Radio Wave je třeba, no a kromě toho ještě tě obohatím, Filipe, o něco, co se vsadím, že si nevěděl.
1: Tak pojď.
0: 2. září je obecně bráno jako Národní den borůvkových nanuků.
1: Aha.
0: Tak si dej dneska borůvkovýho nanuka a vy si užijte vysílání na Radio Wave.

0: 8 hodin 20 minut. Vy posloucháte Ráno s Jakubem a Filipem. Ach, to zní tak krásně, Filipe. Tak prosím tě, dneska má mimo jiné, my už jsme zmiňovali ty významné dny, které se točí okolo dneška, ale dneska má také svátek Adéla. No a jedna taková Adéla velmi rezonuje hudebními žebříčky, nejenom na Slovensku, nejenom v Česku, ale prostě tak nějak globálně, jo, proráží, jak se říká.
1: Je to neuvěřitelný, no, tak prostě kariéra v LA je zároveň, ale nesmíš zapomínat na ty svoje kořeny. Tentokrát to ale není návrat na Slovensko, je to návrat do Prahy, protože slovenská popová senzace Adéla vystoupí ve Fóru Karlín už 11. ledna příštího roku. To už bude s novou deskou Prima, která ještě teda v tuhletu chvíli nevyšla, ale my si hrajeme například ten nedávný single Ain't in LA a to bude platit v tom lednu. To opravdu nebude v LA, to bude v Praze.
0: Ano, hezky řečeno. Každopádně Adéla, globální star, mě teď zaujalo to, že si dokonce telefonovala s Eltonem Johnem, že Elton John jí tak jako, víš, vynesl na ten
1: piedestal. To je jako, to je skvělý, ale Elton John působí tak, že posledních tak zhruba 5 let se nevěnuje ničemu jinému, než že prostě se snaží zvedat prostě mladý umělkyně a umělce. Teďka, jestli si zaznamenal takovou remixovou, potažmo jako revorkovou desku Turnstile, tak ta jejich průlomová Never Enough, která vyšla před x měsíci, tak teď dostala od takového jako all-star týmu prostě předělávky těch písní a je tam například i Elton John,
0: opravdu,
1: který hraje na klavír společně s tím Brandonem Yatesem a zpívá tam s ním Turnstile písničku, takže on opravdu má široký záběr od těch jako echt popových umělkyní a umělkyň až třeba po hardcore typu Turnstile, takže Elton John ví a Elton John sleduje.
0: Tak prosím tě, řekni mi, až zavolá Good Times Only ideálně.
1: Jo, dobře, dám vědět.
0: Já myslím, že to bude brzy. Ty bys si chtěl, ne, zahrát se Eltonem trošku?
1: Já miluju Eltona Johna.
0: Já taky miluju.
1: Tak kompilace Love Songs vyšla, co, 1997, myslím, to byl jeden rok. No to už bylo, tehdy jsem to miloval.
0: To ti bylo 10, ne? Jak přibližně.

0: Fang a Kids from the West. Ještě předtím jsme se podívali do Německa za novým objevem Franz Eins, jo? Zen vozen, těžko říct, co to znamená.
1: Zerschen gefragt.
0: Tak, a gesagt, teď už,
1: tak, gesagt.
0: A teď už buchty.
1: A teď už buchty, uvolníme to.
0: Na ty teda přijde čas po 19. hodině, ale hostem byl Filip.
1: No, nebyl si hostem ty, protože údajně v buchtách byl tentokrát Filip, který je milovník dobré kávy a ilustrátor.
0: No tak dobrou kávu bych si klidně dneska dal, ale radši bych nic neilustroval. To by dopadlo strašně. Ivana a Zuzana s tímto Filipem probrali třeba to, kolik produktů na přípravu výběrové kávy má doma a který je jeho oblíbený. Jednoho takového rozhlasového kolegu tady máme, jmenuje se Jiří Chábera.
1: Ano.
0: Slýcháte ho i při zprávách tady na Radio Wave. A on kdykoliv, ale úplně kdykoliv, může vytáhnout z batohu váhu, na které může zvážit kávová zrna a taky ruční mlýnek.
1: To jsem v životě neviděl.
0: Nemenuje se Filip teda.
1: No tak já ho budu vyhledávat, budu čekat, až někdy za mnou přijde Chábera a řeknu si teda o šálek dobré brazilské kávy.
0: Chábera.
1: Ano, Chábera. Jak jsi říkal?
0: Chábera, ano.
1: Jo, Chábera, je to dobrý. Tak, taky se všichni rozpomínali v rámci buchet, které uslyšíte o 19 hodin, na to, co se kdysi tomu křeslilo a do památníku, a Filip se pochlubil tím, že má ten svůj stále doma na police a občas si v něm i listuje.
0: Máš svůj památníček a máš tam ještě nějaký kresbičky od rodičů, prarodičů?
1: Prosím tě, Filipe, ty mě asi neznáš natolik, aby si věděl, že já jsem takzvaný hoarder, čili já schraňuji úplně všechno. Budíš mi příkladem i to, že například Sára, která tady se mnou vysílá běžně, tak ta mi dává ke každému podstatě svátku, narozeninám, jubileu kámen, ona je taková ezoterická duše, čili i to
0: máš,
1: si schovávám.
0: Máš taky hodně už.
1: Já už mám úplnou grotu, což je umělá jeskyně vystavená.
0: Ještě jsi dostal do dveří dneska.
1: Ještě že tak.
2: Buch

0: Tik, tik, tik, tik. Už nám to tady tiká, máme chvilku po 8. hodině a taky už přinášíme konečně ty slíbené hudební novinky, tohle byla jedna z nich. AZ Chike, to se díváme do Kalifornie, zase jednou teda, Jakube, po tom, co jsme se podívali za Adélou, tak teď se díváme ještě za tímto raperem, který samozřejmě se vyprofiloval hlavně skrze hostování u Kendricka Lamara na jeho poslední desce GNX. On se totiž objevil na tracku Peekaboo. No a teď, když vydává teda svoje vlastní věci a hlavně taky celou desku No Rest for the Wicked, tak asi není tak úplně překvapením, že bude mít na novém singlu velké jméno.
1: Ano, taky to bude jeho debut pro Atlantic, desku ohlásil čerstvý single Look Like My Mama, no a září v něm právě Tyler, the Creator, který track také produkoval.
0: Je to slyšet.
1: Je to slyšet, ten rukopis je tam dost znatelný, no a na desce by se měl dokonce objevit, a pozor, tohle jméno už jsem nějakou dobu neslyšel, Pharrell Williams.
0: Jo, tak o tom je slyšet teďka hodně, hlavně jako v souvislosti s deskou Clips a teďka dělá s Quavem právě jako celý album, který mu produkuje a tvrdí, že tohle je album, který mu změní život.
1: Opravdu, no tak to jsme zvědaví. No a ještě k tomu klipu, k tracku Look Like My Mama, který už jsem zmiňoval, tak tam přehrávají AZ Chike a Taylor ikonické scénky z filmu Napoleon Dynamite, Hříšníci nebo Muži v černém. Viděl jsi něco z toho?
0: Hříšníky jsem viděl, to je moc dobrý film.
1: Líbilo se ti to?
0: Jo, to je prostě žánrová smršť.
1: To jo.
0: Napoleon Dynamite, to je, mám pocit, Wes Anderson, takže hodně pastelové barvičky a hezký scény, tak to jsem neviděl, no a Muži v černém.
1: Hele, ty jsi úplně jak Alice Tuchlý, to je neuvěřitelný. Každopádně nás teďka čeká Islands, nebo taky Bass Victim, samozřejmě, tak je to správně, no a Filipe, těch hudebních novinek dneska ještě bude spoustu.
0: Přibyde, neboj.

0: 8 hodin 49 minut, no a stále posloucháte Ráno s Jakubem a Filipem.
1: Tohle byly Bass Victim, Forever Salty, to vy snad nejste salty takhle po ránu. Doufám, že se vám dobře vstává, že máte dobrou náladu, no a před námi ještě pár tracků předtím, než odběde devátá a přijdou právě na řadu zprávy.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Metro Boomin a Future společně s Donem Toliverem a jejich písní Too Many Nights nám otvírají 9. hodinu raní, no a to znamená, že Jirka Klečka už je ve studiu Rádia Wave a přináší nám dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, rušením zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Rezort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun, to je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství stále chybí zhruba 6 miliard korun. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Jednat bude i s Macinkou. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán, informovalo o tom americké centrální velitelství na Blízkém východě. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Střely musely sestřelovat Kuvajt, Bahrajn nebo Jordánsko. V italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu snímku bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedena restaurovaná kopie československého snímku Valerie a Týden divů režiséra Jaromila Jireše.
1: Sport.
2: Na tenisovém US Open ve středu a ve středu představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Majar Šarífové.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přeháňky. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Filipem a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got a arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: Darko Don a jeho lifestyle, ten tady obdivujeme dlouhodobě na Radio Wave, samozřejmě dancehallový král. Nevím, jestli Prahy, je Darko Don z Prahy, Filipe?
1: Dancehall Don, ano, je to pražský rapper.
0: Je to tak, no a v 9 hodin a 7 minut slyšíte nás oba s Filipem ráno, s Filipem a Jakubem. No a nyní zůstaneme ještě chvíli u hudby, a to s další novinkou na Radio Wave. Vracíme se tak trochu za mě v čase, protože pro mě je to nostalgická láska mého dětství, a to je samozřejmě Erika Badu, v tomto ale případě s The Alchemist. Hmm. Tak co mi o tom povíš, Filipe?
1: Tak Erika Badu asi netřeba představovat, soulová zpěvačka, a to Alchemista taky už ne, jako minimálně pražskému publiku, protože potom, co se nekonal Hip Hop Camp 2026, tak rapper a producent tuzemský Idea zorganizoval narychlo ještě v ten den koncert pro Alchemista, takže zahrál pro vlastně pár stovek lidí za velmi příznivé vstupné na lodi Cargo Gallery, takže ten tu byl nedávno, vyloženě před pár dny, a zároveň vyšla tahle deska společná právě Alchemista a Eriky Badu. Je to plný soulu, je to plný duše tím pádem, ano, taky, jak víš, a plný delších stopáží a takových jako hypnotických beatů. Mm-hmm. Hodně doporučuji i pěkný videoklip potom k tomu druhému singlu. Velmi mě naštval ten pilotní single z toho, protože využili umělou inteligenci k výrobě nejen single coveru, ale taky videoklipu. Taky ale jako flipli vlastně beat, který Alchemist dělal pro Mobb Deep, tak to jsem jako ocenil. Zároveň ale teda necením u takhle významných umělců a umělkyň, když prostě šahají po té umělé inteligenci, protože s tak moc šikovnýma lidma by mohli spolupracovat. Víš?
0: Jsi takový rozervaný, cítím z toho, víš, nebo takový jako rozpačitej, že
1: je to
0: nevím.
1: Zklamání teda, trošku.
0: Je to trošku zklamání. No tak to mě mrzí.
1: A ten druhý klip už byl super.
0: Tak to je důležitý, že si Erika Badu s Alchemistem vylepšili nevím, jak se to říká, reputaci, protože je nakonec ne spolu, bohužel asi jenom Eriku Badu, to vypadá, budeme moc vidět na koncertě nedaleko od nás, nebude to tedy v Praze ani v České republice, aspoň zatím nic takového ohlášeno není, ale bude to 25. října 2026 v Katovicích, jo, takže u našich milých polských sousedů.
1: Je velká šance, že to bude s nějakými hosty, koukám, že tady například na té nejbližší zastávce její aktuální tour bude De La Soul a právě The Alchemist, takže
0: tak to určitě stojí za to,
1: myslím si, že to bude reflektovat tu aktuální desku. Jejíž jméno jsme ještě neřekli, Before the World Blows.
0: No tak výborně, tak tady novinka na rádiu Wave z alba Before the World Blows, Erika Badu, The Alchemist a jejich Breezy.

0: strach a úzkost ze všeho, Matyášovi kamarádi. No a strach a úzkost, to je taková emoce, kterou možná právě vyjadřuje jistý smajlík, o kterém se teď budeme bavit.
1: Snad nemáte strach a úzkost z emoji, teda, ano, jdeme o nich mluvit. Takže když tak si prosím vás, teďka si zacpěte uši, pokud vás děsí nějaké smajlíky. Jakub tady říkal, že zná člověka, který používá takový velmi jako creepy, takovou creepy emotikonu.
0: Je to
1: a častokrát nevíš, co tím chce říct ten člověk.
0: Ne, ale to může být cokoliv, to může být spektrum emocí, který tento smiley vyjadřuje, a je to takový ten prostě jenom ten jednoduchý usměvavý smiley. Tak prostě od té doby už je takových nových smileyků, že se divím, že to někdo prostě používá, mě to vždycky rozčiluje.
1: Tak a teď k tomu, proč to lidi používají, jo? Britští psychologové, prosím tě, vyhodnotili dle nedávné studie, že smilíci vyvolávají v mozku stejnou odezvu, jako když se díváme do skutečné tváře.
0: Nekecej.
1: No, takže něco to dělá, když to pošleš. A teď k tomu, který bývá nejčastější, ten smajlík, kterého lidi posílají. Tak prosím tě, nejoblíbenějším smajlíkem podle Google a podle nějakého průzkumu, který analyzoval víc než 660 milionů smajlíků odeslaných v loňském roce 2025, tak nakonec to vyhrál Uplakánek.
0: No, opravdu.
1: Ten smajlík s tím proudem slz, jak ti stejká po tváři.
0: Hele, ale to něco vypovídá o současné společnosti. Možná, že prostě nejsme veselí. Aspoň těch 660 milionů smajlíků odeslaných loni. Každopádně...
1: Víš, co bylo v závěsu?
0: Co?
1: Vadnoucí růže.
0: A já ani třeba nevím, že vadnoucí růže je option, nebo že je to možnost poslat.
1: A vůbec. Pak puklé srdíčko.
0: A já jsem si to mezi tím už tady také dohledal, tuto zprávu z iRozhlasu. A ještě mě tam zaujala socha, symbol sochy, což teďka nemohu tady úplně dohledat, nicméně opravdu prohlédněte si, jaké všechny smajlíky vaše mobilní zařízení nabízejí, protože oni tam asi neustále přidávají nové a nové, že ano, a člověk pak stačí žasnout, co všechno už se dneska dá vyjádřit. No a Filipe, mě zajímá, jaký je tvůj nejpoužívanější smiley.
1: Ten je tady zmiňovaný taky v tom článku, takže nejsem tím speciální, bohužel, prostě je nás hodně, kteří to používáme. Jsou to ty semknuté dlaně k sobě, to modlení se, praying hands, prostě emotikona, tak to hodně používám, ale jestli jedna, a to je tady taky zmíněná v tom článku, kterou úplně nesnáším. Tak to je ta opička, která si zakrývá oči.
0: Ano, tak to má samozřejmě i přesah do nejrůznějších kaus, nebudu jmenovat. Nicméně ano, i ta mi úplně nevyhovuje. Pokud by tě zajímalo, jaké smajlíky mám nejradši
1: já... No to mě zajímá, řekni.
0: Tak jsou to asi hvězdičky a je to takové srdíčko s tečkou.
1: Takže pryč od těch tváří.
0: Přesně tak, pryč od tváří, já se chci prostě odpersonifikovat úplně zcela. No a to se vám pokusím zprostředkovat i dnešním playlistem, za malou chvíli už George nebo Kate Nash a taky Tio Plenl, je to tak?
1: Vždycky to řeknu, jasně.
0: Je to tak. Já se před Filipem stydím, protože Filip je prostě arbitr hudebního vkusu na Radio Wave a nejenom zde, čili proto se mi tak třese i ten hlas. No nic, pojďme dál a vy si posílejte smajlíky, dejte nám třeba vědět, i když nemůžete, jaké jsou vaše nejoblíbenější. Low hoodie up, rude boy ting. No, we don't talk, that's a new boy ting. Hat low, hoodie up, rude boy ting. No, I don't talk, it's a new boy ting. Yeah, hat low, hoodie up, rude boy ting. No, we don't talk, that's a new boy ting. Hat low, hoodie up, rude boy ting. No, I don't talk, that's a new boy ting.

0: 9 hodin 30 minut, 31 minut už nám doznívá píseň Radio nebo Rádio, tak jak příhodné pro dnešní
1: ano,
0: den, že ano?
1: To se hodí, veď, že jsme v rádiu. Zároveň budeme taky trochu ve studiu hrdinu už za chvíli, ano. Protože si budeme zvát na letošní ročník Lunchmeat festivalu audiovizuálního spektáklu, který probíhá na několika stagech a samozřejmě nepůjde jen o hudbu, ale půjde taky o krásná blikající světýlka a o výjimečné projekce, které budou doplňovat ten audio zážitek. Takže 24. až 27. září už za chvíli telefonát s Anou Marií Bártovou.
0: Přesně tak, telefonický most do studia hrdinů.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: 9:30 minut po 9. hodině posloucháte Rádio Wave a jak jsme slíbili s Jakubem, tak doručujeme samozřejmě. Těšíme se na Lunchmeat Festival, letošní tak. Ročník mezi 24. a 27. zářím, kde jinde než ve studiu Hrdinu Veletržní palác. No a za Lunchmeat Festival už máme teďka na drátě Annu Marii Bártovou. Ahoj.
1: Ahoj, hezké dopo.
2: Dobré ráno, vlastně, no ještě by se to dalo asi nazvat ránem. Každopádně Lunchmeat Festival, kdo by snad nevěděl, tak není to jen v podstatě už v dnešní době meka jakési elektronické hudby, ale právě kombinatorika elektronické hudby a nějakého audiovizuálního prožitku. Je to tak, tak mě zajímá, jestli i ten letošní rok se samozřejmě bude držet tímto, v tomto stylu a případně jaké zásadní novinky oproti těm letem minulým plánujete?
1: Takže určitě se to drží naší filozofie, že spojujeme hudebníky s vizualisty, s vizuálním, a skoro všechny akty tam mají nějaké jakoby vizuály a specialitky. Máme letos zatím 5 ohlášených světových premiér projektů, na což jsme jakoby velmi hrdí a na čem si jakoby zakládáme. A za mě bych z tady těch světových premiér určitě vypíchla týpečka a producenta, který se jmenuje Vlesum a je to součást Dream Gangu, a.k.a. Young Lean a tady ty kluci, a toho jsme spojili s Gunzem Reichwaldem, což je vlastně bratr Bladyho, což samozřejmě není to zásadní informace, co se týká těch vizuálů, ale jenom jakoby, že to potěší určitě posluchače tady té hudby. A potom tam máme jednu českou světovou premiéru, což bude Natálie Pleváková i Kejnan Cifra, nový projekt.
0: Mm-hmm. To je velká devíza, samozřejmě ty světové premiéry, Lunchmeat se tím pyšní dlouhodobě. Takhle, když se třeba pohlídneš za těmi minulými ročníky, jak to potom bývá dál, po tom, co se představí ta nová audiovizuální show na Lunchmeatu, bývá někdy i opravdu ta skutečnost, že to zůstane tou jedinou možnou příležitostí to vidět, protože třeba potom s tím v tom konkrétním spojení někoho, kdo dělá vizuály a právě někoho, kdo dělá tu hudbu, tak už se s tím dál vlastně nepokračuje a nikdy asi předpokládám, že jsou případy, kdy teprve tour začíná v tomto ohledu. Co je častější?
1: Hele, přesně tak. Jako já si myslím, že v posledních letech je určitě častější, že projekty, které mají premiéru na Lunchmeatu, tak my se pak snažíme tlačit i do zahraničí a další festivaly, protože to je pro nás nějak důležité vlastně prezentovat, co nás vznikne. A teďka vlastně mám velkou radost, protože moje kolegyně z Lunchmeatu, Tasia, skvělá hudebnice, taky DJka.
0: A osvětlovačka.
1: A výtvarnice. A jo. tak měla vlastně loni nebo předloni už projekt se Slickbackem a mal ten Biznim a to je projekt, který teďka bude tourovat a myslím, že ji teďka čeká, že budou letět do Bangkoku dokonce. A ještě včera dokonce jsem taky viděla další oznam toho projektu, že bude na dalším festivalu, takže z toho mám velkou radost. Ještě tím spíš, že to je moje dobrá kamarádka a že je strašně talentovaná a se nám to povedlo takhle protlačit i na další scény, nejen tady u nás v České republice.
2: V podstatě ta kariéra již představených umělců, některých, kteří už odehráli na Lunchmeatu, se ale tak nějak promítá i nadále pod vašimi křídly, protože například tento víkend proběhla jakási repríza vaše některých už těch uplynulých shows v pražském v Planetáriu, je to tak?
1: Ano, to je pravda. Tam jsme měli reprízy dvou takových AVčkových filmů, který jsme premiérovali loni na Lunchmeatu a letos, teďka o víkendu se to zase vyprodalo, loni to bylo 7 sold-out show a takovýhle AVčkový filmy chystáme určitě i na festivaly, během festivalu o víkendu. Takže se máte na to číst, ale ještě to není ohlášený, ještě to řešíme, ale bude to super.
0: Takže určitě sledujte jak oficiální web lunchmeatfestival.cz, tak i sociální sítě, kde se aktuálně můžete dozvědět i o tom, že byste možná neměli otálet s těmi vstupenkami, protože se nám to začíná postupně vyprodávat, to vypadá.
1: To je pravda, z toho máme velkou radost a vyprodali jsme vlastně 4 čtyřdenní pasy, vlastně ten nejvýhodnější lístek, co jste si mohli koupit na hlavní program a už je vyprodaná i neděle, kdy jsou Outtaker. Tam už se bohužel jakoby nelze asi jinak dostat, ale čtvrtek, pátek, sobota jsou ještě v prodeji a ještě ve středu bude v Ankali. v Třineckém klubu Ankalia, to ještě taky budeme ohlašovat line-up a ještě možná budeme v nějaké venue, ale to je ještě hodně TBA, to ještě uvidíme.
2: No tak dobrá, my moc krát děkujeme za tento telefonický most na Lunch Meet Festival. To byla Anna Marie Bártová, děkujeme za rozhovor a všichni naši posluchači rozhodně si zapište datum 24. až 27. září, kdy proběhne Lunch Meet Festival a to samozřejmě kde jinde než ve studiu Hrdinu ve Veletržním paláci. My moc děkujeme.
1: Taky moc děkuji, mějte se hezky, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj. A teď už tematicky producent Umru, společně s ním taky Jacques Green, tady je First Light.

0: 9 hodin, 53 minut, no a nám tady dohrává I Stole Your... Co to je? Plimsoll?
1: Žoukecky v podstatě. Opravdu. Samý krádeže v té písničce. No, buď telefon krade, anebo právě boty. To je
0: nemilý. Si bacha, Filipe, abych tě neukradl taky nějaký boty. Ty máš vždycky taky pěkný.
1: No, každopád... To je hezky s gumovou podevší a plátěným svrškem.
0: Jo, takhle. To máš teďka. Jo,
1: ne,
0: takhle.
1: Ne.
0: Tak to ti neukradnu tím pádem. Každopádně do konce hodiny ještě Anabel nebo Emily Jacina a potom samozřejmě poslední dnešní zprávy.
2: Jesnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Emilia Cina, Nothing Lasts, tak to je pravda, nic nevydrží věčně, ani 9. hodina, protože už je to 10. a vy dál posloucháte Radio Wave, na kterém teď už nás čekají poslední dnešní zprávy a přenáší je opět Jiří Klečka.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agentu hlavního hygienika dočasně povede Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Epidemie eboli si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Tamní úřady evidují 3700 mrtvých, napsala agentura DPA. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici 6000 lidí. Smrtnost se tedy přibližuje k 50%, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podléhá takřka každý druhý nakažený. Velký podíl obětí tvoří malé děti. Největší světové ekonomiky, kromě Číny, podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají se na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. V pražském Letohrádku Hvězda se na zhruba 2 měsíce zastaví putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Výstava Rajzovní deníky, mapy a průvodce, kterou připravili Národní knihovna České republiky s památníkem národního písenictví, je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Kurátorka Barbora Millerová připravila výstavu jako dialog ilustrátorek a ilustrátorů napříč staletími mezi minulostí a současností.
1: Sport.
2: Hokejisté Třince v přípravě na blížící se start extraligy poprvé prohráli. Po sérii 4 vítězství oceláři prohráli v Olomouci 1-3.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Filipem a Jakubem.
1: Radio Wave. Wave. Wave. Wave.
3: Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin, 8 minut k tomu nám dohrává Sara Rikas, moje oblíbená. No a za malou chvíli také novinka na Radio Wave Warhouse, no ale předtím se ještě zaměříme na něco trochu jiného, než je hudba. Ať to není prostě jenom o té hudbě dneska, viď Filipe?
1: Je to tak a jsou to Nájemníci, to je nová dokumentární série Radio Wave, která vzniká v rámci cyklu Normy a Barbora Venclová, dokumentaristka, která se věnuje své tvorbě na FAMU, tak řeší sociální a společenská témata, natočila třeba krátký film Pavla, ten je z předloňska o průkopnici feminismu v Čechách a taky zakladatelce kultovní kapely Zuby nechty. No a v současnosti připravuje film o lidech žijících s long covidem, taky jako důležité téma, ale pro Radio Wave vyrobila pětidílnou dokumentární sérii Nájemníci, která sleduje příběh takové dvojice, Veroniky a Tobiáše.
0: Ano, a tím je 23 a chtějí si najít první společné bydlení, že ano, krásné.
1: Hnízdečko lásky.
0: Nádherně jsi to řekl. Jenže v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize, tak to víme, že ta je všudy přítomná, tak to není úplně procházka růžovým sadem. Tato pětidílná dokumentární série Nájemníci sleduje jejich příběh a spolu s ním i problémy, kterým dnešní dvacátníci čelí, když se tedy chtějí osamostatnit. Filipe, ty máš kde bydlet?
1: Já zatím jo, mám velký štěstí teda a dokonce jsem nikdy se nemusel potýkat s tím, že bych si hledal nové bydlení. Jo.
0: Tak to znamená, to si lucky boy, takzvaně.
1: Úplně to jde mimo mě, takže o to spíš bych si to měl poslechnout. První díl byl z minulého čtvrtka a ten sledoval první týdny toho hledání nového bydlení. No a tohle úterý, tak to bylo včera, jste se mohli těšit z druhého dílu. Oba z nich si dneska budeme připomínat v živém vysílání po 20. hodině, ale samozřejmě, jak víte, kdykoliv zpětně už je tam najdete.
0: Přesně
1: třeba
0: tak.
1: Na webu, taky v podcastových aplikacích.
0: No prostě všude.

0: 10 hodin 18 minut, no a ráno s Filipem a Jakubem se ještě velmi pomalu, ale postupně blíží ke svému konci, tak Filipe, co, jde to, ne? Nejsem sice Tereza, ale dělám, co můžu.
1: To je výborné.
0: Ty se, že neúplně slzičku zatlačuji, no a přitom si tady projíždím program Radia Wave na dnešní den, bude zase jako vždy nabitý, my už vyhlížíme a s napětím očekáváme Elišku Soukupovou, která nás v 11 hodin vystřídá.
1: Jsem dlouho neviděl teda.
0: No právě, ona vždycky tak nabije tou pozitivní energii.
1: To sluníčko přijde
0: na jednou. Sluníčko prostě vysvitne, byť už v těchto téměř podzimních dnech, to je také nutno říct, to sluníčko prostě zapadá rychleji a ten den se krátí. No, ale
1: Eliška nám... si nějak neprožíval.
0: Vůbec.
1: Já jsem si jenom říkal, že je určitě dobrý pro ty studující, že nemuseli začínat v pondělí.
0: To je pravda.
1: Otevřít to tím úterkem.
0: To úterý není až
1: je
0: tak
1: zlý. Milosrdnější prostě.
0: Já jsem teďka žil nějak představit, že dostávají ty zmrzliny zdarma někde, ale to je, myslím, jenom když mají to vysvědčení, takže to si pletu. No,
1: to jsou hororový filmy možná, ne?
0: Filipe, co si budeme, my už jsme ze škol docela dávno pryč. Je to škoda, ale je to tak, musíme si to přiznat.
1: Je to škoda, jo? No, tak jak pro
0: koho? Někoho, pro mě jo, docela, já to měl rád. No, co nás ještě dneska, prosím tě, čeká? Co máme za pořady na Radio Wave? Co máme za moderátory? No, všechno mě to zajímá.
1: Tak Elišku Soukupovou tady potom přijede na kole prostě a nahradí tady vysílání Jarda Petřík.
0: Jistě.
1: Který bude pouštět například premiéru Houpaček, nový díl s Míšou Sladkou, tentokrát právě o začátku školního roku, který je mimo jiné, než se startem studia opět spojený s velkými finančními náklady, takže o tom to bude ze strany samozřejmě rodičovství, no a potom omladíme.
0: Ano, omladíme, protože se vrhneme na slejvák s Vilmou Svobodovou a Miroslavem Harantem, kteří se budou bavit například o Aquababes, tak to jsem zvědavý. No a dále v premiéře také Buchty, o kterých jsme již mluvili, no a také Nájemníci, které jsme tu taky zmiňovali. No takže program je to jako vždy nabitý.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: 10 hodin 29 minut, teď už 30 minut nám dohrává 1515 a jeho Baon. No a my se teď přesuneme na kulturní tipy z našeho Kulturistánu. Opět budou tak trošku hudební.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: No a letošní rok byl dost významný pro všechny fanoušky a faninky Slacker roku, protože na jaře vyšly hned tři desky, které se věnují tomuto žánru. Vydala Courtney Barnett, vydal Kevin Morby a vydal taky Kurt Weill, americký písničkář, kterého můžete znát i z projektu Dinosaur Junior. No a ten má venku novou desku, jmenuje se Philadelphia's Been Good To Me a na tu navazuje taky jeho aktuální turné Kurt Weill Has Been Good To Me, takže doufám, že i na vás bude dobrý dneska v Arše Plus, kde ho uvidíte s jeho kapelou The Violators. Hodně doporučuju, skvělá deska, skvělý písničkář a bude to pohodička, si myslím. Takže po 19. hodině Praha Archa Plus.
0: No a já se z Prahy přesunu do Brna, konkrétně do Flédy, kde od 20 hodin zahraje Smrtihlav další večer ve spolupráci klubu Fléda a Fraktalu a také baru Spektrum na zahrádce ve Vnitrobloku, mé milované Vnitrobloku. Interpret bude uvnitř, publikum klasicky venku. Smrtislav propojuje akustickou kytaru, loopy a taky zefektovaný zpěv do koncertu s temnou syrovou atmosférou. No a na své si samozřejmě přijdou i milovníci tak trochu světa na pomezí dark folku, gotiky, lo-fi a industriální estetiky, to jest tedy já. No a autorem je hudebník a producent Tuzex, kytarista legendární EBM skupiny Vanessa, který dříve působil také ve skupinách Sunshine a The Prostitutes. Tak určitě nevynechejte ani dnešní Brnéčko ve Flédě o 20 hodin Smrtislav.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rád Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Meluzína a jejich Paprsky, tahle kapela z Ústí nad Labem. Před 2 lety už je to vlastně ten ročník, sice předchozí, ale vždycky to překlenuje rok. Hitparády neobjevených starter tak zvítězila. Tehdy měli venku jenom jedinou písničku, právě s ní soutěžili, jmenovala se Hlasy Meluzín. A potom díky výhře natočili nový song, Probouzíš se.
1: Ano.
0: A trvalo to dlouho, ale teď mají třetí song, Jakube, v diskografii.
1: To je úžasný.
0: Vyšel právě nedávno, teď je v naší novinkové rotaci, jmenuje se Paprsky, tahle kapela nám dělá velkou radost, mají nově bubenici, takže teď už to není převážně dívčí kapela, jak se prezentovali předtím v životopise, teď je to dívčí kapela, doopravdy. No
1: a nemají chystají, tam kachon třeba.
0: Nebo? Nemají kachon, naštěstí, a chystají novou desku, takže bude debutové album.
1: Tak to je perfektní zpráva.
0: Jsou výborní.
1: No a já ti řeknu něco, co si určitě netušil, protože přesah Meluzíny je i sem do Proskleného studia Rádia Wave, nejenom v té hudební formě, ale i v té kinematografické, řekněme, protože Sára Slavíčková, moje milá kolegyně, která tady se mnou většinou ráno bývá, tak jim natáčela jeden klip jako režisérka.
0: A to byl právě ten Probouzíš se, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem.
1: Tak to je nádherný.
0: To je všechno
1: teda
0: propojené. Teda.
1: Praha je vesnice, jak se říká, no ale klidně i za hranice Prahy.
0: Do Rožmitálu.
1: Tam směřuje, ano, tato myšlenka, protože za malou chvíli už uslyšíte Laser Vikinga, Oh Boy. A já jsem se tady chtěl zeptat Filipa, co byl takový jeho nejzásadnější hudební zážitek letošního léta, klidně teoreticky roku, ale já bych to skloubil na to léto. Pro mě to byl právě Laser Viking na Repete Festu v kulisách krásného Rožmitalského zámku.
0: Mně se teda strašně líbila kapela Síček letos na Besedě. To byl jako výjimečný set. Oni tam totiž vzali s sebou ještě kytaristu ze slovenských Vojdi a frontmana, a on tam improvizoval na kytaru asi polovinu koncertu s nimi a strašně to šlapalo a bylo to hypnotický, krásný krautrock, prostě krásná Beseda.
1: No tak Síčka si pouštíme příště, teď už Laser Viking.

0: Koupání na rádiu Wave, tak by se mohl jmenovat pořad Elišky Soukupové, který už tady postupně s Filipem Černým vymýšlíme tu koncepci a zároveň se tady vítám, Elišku, ahoj.
1: Čauky mňauky, ano, já Eliška. Už jsem to tady vymyslela, já jsem totiž prostě se osprchovala, řekla jsem, že jsem se vykoupala a pány to svedlo na stezku, že jsem přišla z nějakého rybníka, tak jsme si tady vyměňovali vlastně nápady na koupačky letní.
0: A pár jich padlo.
2: Taky jsme se dozvěděli, že tvůj moderátorský kolega Kaz Vladyka prostě z potu ti zatajil ten zásadní koupací tip. Samozřejmě jako 2. září zvát někoho na koupaliště je takový už trošku na hraně. Pozdě,
1: no. Za mě to je v pořádku.
2: Jo,
1: no tak... jako 2. prosince to vidím jako divnější záměr. Tam už bych se bála, jak to ten člověk myslí.
2: Je otázka, jak sezóně ty veřejné koupaliště fungují. Jestli třeba teďka v tuto chvíli už městský lázně ve Mšenu.
0: Ano, pojďme se povídat o Mšenu, protože to je pro nás velký zajímavý tip právě od tady Filipa Černého.
2: Totiž potkal Kase Vladyku, vypadal velmi spokojeně a vykoupaně a tobě to pak neřekne, viď?
1: A mě to neřekne,
2: a to si tak ráda koupeš.
1: Jako mám lehce zlomené srdce, no. Musím si to s ním nějak vykomunikovat, ale díky tomu, že my hodně se bavíme o tom, jak kultivovat vztahovost, tak doufám, že to nějak společně vyřešíme. No a ty jsi tady teďkonc řekl, jak se to jmenuje to v tom Liberci,
0: prosím
1: to druhý,
0: tě,
1: ten druhý typ.
0: To ti hned řeknu, ale ty jsi měla správnou poznámku, že už tam asi bude hodně lidí, jmenuje se to Lesní koupaliště Liberec. Je to opravdu nádherná vlastně architektonická památka, ano, povídej.
1: No ne, dořekni to.
0: No, která je zároveň nominována na Českou cenu za architekturu 2026.
2: No, prosím.
1: No a tak jdeme ještě o stupeň výš, přátelé. Ano. Samozřejmě nic proti Liberci a nic proti Mšenu, ale přátelé, já jsem byla teď na dovolené v Barceloně, kde jsem na... Tam se taky dobře právě koupé. Ale já jsem navštívila, řekla bych, až jako kulturní dědictví místo, které je pro nás lidi, kteří máme rádi Kylie Minogue, velmi důležité. Bohužel si nevzpomínám na ten název, ale vy Kylie Minogue fanoušci víte. A vy co ne, tak Kylie Minogue natočila jeden z legendárních videoklipů Slow, ve kterém se koupe u bazénu, kolem ní je, nebála bych se říct, třeba 50 spoře oděných, nádherných, naolejovaných, okoupaných lidí u bazénu a opravdu Slow se tam hýbou a mají se pěkně na sluníčku.
2: A byli tam?
1: A ti lidé tam nebyli, ale já jsem se cítila jako jednou z nich. A je to nádherný, vysoko položený bazén, v podstatě jako kdyby v Praze na Petříně, nahoře na Petřínské rozhledně, se někdo rozhodl, že postaví obrovský bazén, který bude s výhledem a jsou tam palmy. No.
2: A naolejovaní lidé tam budou. Na Petříně.
1: I Julie.
2: Úplně to vidím.
1: I Julie.
2: I Julie, přesně. A po stopách Kylie Minogue můžete jít právě i s Eliškou Soukupovou
1: v dnešním vysílání. Po naolejovaných kolejích, ano.
0: A prosím vás, ten bazén se jmenuje Piscina Municipal de Montjuïc.
2: Tak tě bych to zakončilo.
0: In Barcelona.
1: Krásně. A je to skvělý, moc tam jeďte, opravdu.
0: No tak jo,
2: kluské vysílání s Eliškou tady od 11 do 15. Těšíme se.
0: Užijte si ho, mějte se hezky.
2: Ahoj.
1: Šplouchy, šplouch.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Hergot.
1: Hergot.
4: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
5: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
5: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: The Help a Country Road právě dozněla ve vysílání rádia Wave. Pánové už studio prosklené na Vinohradské ulici a Balbínově opustili. No a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi v rámci odpoledního on-air vysílání budu až do 15 hodin. Tím odpolednem jsem vás asi trošku zmátla, protože zatím je ještě dopoledne. Je 11 hodin a 7 minut a teď nás čeká pražská kytarovka Brankos Bridge a jejich Wallflower.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Hostkou Hergotu byla cestovatelka a autorka knihy V srdci střední Asie Nikola Hrušková, která 3 roky žila v Uzbekistánu a procestovala také Tádžikistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. Řeč byla o každodenním životě v regionu, různých podobách islámu, ramadánu a nourůzu, nebo o tom, jak se jednotlivé země střední Asie liší. Před námi je krátká ukázka, ale celá epizoda na vás už teď čeká k poslechu na wave.cz a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Pojďme možná k nějakým konkrétním památkám, které možná i vlastně souvisí s náboženstvím, protože v Taškentu, což je hlavní město Uzbekistánu, se uchovává slavný rukopis Koránu, který bývá označován dokonce za jeden z nejstarších dochovaných koránských rukopisů. Teď možná po vás chci něco složitého. Jsme v audio pořadu, tak kdybyste to měla popsat, jak takový rukopis vypadá, tak jak vypadá?
2: A je to obrovská kniha, která váží 80 kilo. Je to psané na jelení, myslím si, že jelení kůži. A ještě jenom ve stručnosti, pokud bych měla říct tu historii, která vlastně souvisí s tou podobou, tak ten Korán vznikl někdy v 7. století, asi kolem roku 650, a nechal ho vytvořit chalífa Usman, podle něho se také jmenuje. A krátce po tom, co ho nechal vytvořit, tak vlastně vzbouřenci ho zavraždili. A údajně při té vraždě dopadly nějaké kapky krve nebo prostě potřísnili tenhle ten rukopis a on má na sobě nějaké skvrnky a vlastně se říká, že to jsou, že to je ta krev toho Usmana, když ho zavraždili, takže proto je ještě vzácnější, protože prostě tam má nějakou takovouhle jakoby stopu, proto je to tak významná relikvie a tahle kniha, vlastně to, co se dochovalo, je snad třetina toho celého. Ten Korán měl strašně plnou cestu. On z města Medina putoval na území dnešního Iráku do města Kufa. Potom ho jako válečnou kořist zabral Amir Timur neboli Tamerlán, přemístil ho do Samarkandu, tam nechal udělat speciální podstavec, kde byl vystaven. Potom se stal válečnou kořistí, přesunuli ho do Petrohradu během sovětského impéria a následně, když si chtěl Lenin tak nějak udobřit muslimské obyvatelstvo, tak ho vrátil té muslimské obci. Nejdříve bylo v Ufě, v Baškortostánu a pak tedy přejelo byl převezen ten Korán do Taškentu a teďka tam má tohle z toho nosné místo v tom centru islámské civilizace.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 11 hodin a 32 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Za malou chvíli nás společně čekají třeba Soccer Mommy, Brockhampton anebo Rainy Miller.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Když se známých osobností ptají ti
2: zcela upřímné odpovědi.
3: Dobře.
4: Ty jste se naposled spletl cukr a sůl.
3: Nikdy.
1: Kteří svět vnímají trochu jinak.
5: Jaký citrus je váš oblíbený?
6: Pomelo.
5: Můj taky.
6: Jo, no.
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
7: Já jsem Blaus, můžeme si tykat.
8: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
9: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra dnes večer

0: 11 hodin a 44 minut, teď nám tady docela tak jako z ostra skončila píseň Tane Leone nazvaná Lucky a se mnou už ve studiu Jiří Klečka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jirka za mnou přišel, protože se budeme bavit tentokrát o Jižní Americe. Na pláži v peruánském hlavním městě Lima se nedávno sešly desítky mladých lidí, aby tančili, pózovali a předváděli své nejkreativnější pohyby. Všichni měli v chvíli jediný cíl a tím je aura farming. Účastnili se takzvané bitvy o auru, což je reálná obdoba internetového trendu, který se v současnosti šíří napříč Latinskou Amerikou. Tak Jirko, popiš mi teda, prosím tebe, přesně, jak tyhle soutěže aura farmingu teda vypadají?
1: No, mladí lidé se na nich často převlečení za postavy z komiksů nebo animovaných filmů, utkávají se v svérázných tanečních soubojích a bojují o potlesk a hlasitou reakci. Jeden ze soutěžících z videí, co jsem viděl, byl v kostýmu Spidermana a dělal kotouly a kliky za podporu technohudby. Wow. Další třeba skákal na jedné noze a další kopal kolem sebe. A bylo to jako vystřižený z videohry v podstatě. 20-letý González Cornelio přišel v kostýmu bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura.
0: No wow.
1: A na sobě měl stejně šedou teplákovou soupravu, jako měl na sobě sesazený vůdce v noci, kdy byl zadržen elementskou armádou a pak tam byly třeba lidi v kostýmu Šreka ještě. Takže takhle se tam ti lidi scházejí.
0: To je skvělý. No dobře, a je to soutěž, takže co tam můžu vyhrát?
1: Je to soutěž, většinou je to o malé ceny, finanční hotovost, nějaké kupony a tak. A vypadá to tak, že v podstatě u těch soubojů, které nemají vlastně žádný zjevný kritérie, ani pravidla, ani porotce.
0: Aha, já jsem se právě chtěla zeptat, říká, že soutěží se o ten potlesk.
1: Je to tak, jakoby jde o to mít tu výstřednost a získat co ten největší potlesk a vlastně ten největší virvál. A ten, kdo dostane ten největší potlesk a největší prostě reakci publika, tak postupuje do dalšího kola. Fenomén může mít podle odborníků pro mládež v daném regionu zvláštní přitažlivost, protože místní silné tradice sdružování na veřejných prostorech je prostě něco, co je v téhleté komunitě populární a tradiční.
0: To je super. No a už se objevily i nějaký problémy, protože zatím to zní docela jako pohádka, jako děti si hrají, že jo?
1: Je to tak, ale to by nemohly být jakoby úřady, aby do toho neměli co říct. V jednom brazilském městě to zakázal starosta konání na jednoho z těchto šampionátů na hlavním veřejném prostranství a řekl, že si myslí, že v budoucnu se tito mladí lidé budou za účast v této hře velmi stydět. No přesto se ale na sociálních sítích objevily videa, na kterých jednotlivci v červenci vzdorovitě soutěžili přímo před budovou tamní radnice v tomto brazilském městě.
0: Samozřejmě, protestní aura farming.
1: Ano, přesně tak.
0: Víš, co mi to, Jirko, trošku připomíná? Počátky jakoby breakdanceu a hiphopových battlů na ulicích normálně v New Yorku, v Bronxu. Samozřejmě tam byl trošičku jiný background, ale vlastně v něčem mi to přijde hodně podobný.
1: To je pravda, to mě nenapadlo, takže se vlastně takhle jako cyklicky opět vracíme
0: ano,
1: do těch dob.
0: Protože prostě, když je doba zlá, takzvaně, tak lidé si chtějí združovat,
1: ano.
0: Nemají úplně finance na to dělat nějaký aktivity a tak se baví.
1: Vycházejí do ulic.
0: Třeba tím, že tančí, vycházejí do ulic a dělají si soutěže o nic a jde tam vlastně o ten respekt.
1: Je to tak, to jsem dokonce četl v jednom tom článku, z kterého jsem čerpal pro tuhle Wave News, kterou už za chvíli najdete na našem webu. Tak tam psali ty odborníci, že to je vlastně krize třetích míst a že se právě díky tomuhle ty lidé mohou setkávat někde, kde po nich nikdo nechce žádné peníze předplatné ani nějakou jako vyloženě aktivitu. Prostě jenom se tak sejít a felit, jak se říká.
0: A felit, jak se říká. No v New Yorku se u toho ještě občas někdo s někým zastřelil, takže zatím pokud největší problém je, že starostovi se to nezdá, tak jako já doufám, že to takhle bezpečně bude probíhat i dál. No a na závěr mě zajímá, zúčastnil bys se z takového aura farmingu?
1: Ty jo.
0: A za koho bys šel?
1: Jako moje oblíbená postava je Spider-Man, ale to už tam bylo. Takhle překvapila si mě touhle otázku, nebudu lhát. Takhle z hlavy mě nic nenapadá, ale když jsem byl ještě malý hoch, tak to bylo velice populární a vtipné a já jsem se převlíkal do šatiček a tancoval jsem na technohudbu. Takže bych
0: skvělý.
1: To možná zapakoval.
0: Takže bys tam zapadl vlastně.
1: Asi jo, ale nevím, jestli to je vlastně už tak výstřední dneska muži v ženských šatech.
0: To je pravda, to je pravda. To bys prostě jenom byl takový jako fajn kolem jdoucí.
1: Prostě.
0: Ale dobrý, to se mi líbí. Tohle byl Jiří Klečka, pokud i vás zaujal nejenom aura farming, to byste bohužel museli trošičku dál než na náš web wave.cz, tak zaměřte za dalšími zajímavostmi nejen od nás, ale i ze světa na web wave.cz. Po levé straně najdete sekci Wave News. Tak jo, Jirko, díky moc za tvůj čas.
1: Díky, naslyšenou.
0: A teď už nás čeká Bea Kay a její novinka Thrifted Book.

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Tohle byla OK Lou společně s Bladeem ve vysílání Rádia Wave. Doufám, že se máte skvěle a že vám třeba dopolední on air vysílání s Eliškou Soukupovou trošku zvedá náladu. Dopolední už jenom poslední 4 minuty, je 11 hodin a 56 minut a nás tady společně po 12. hodině čeká téma spolubydlení nebo mama hotelu. Pro studenty a studentky, kteří odcházejí na vysokou školu do jiného města, může být totiž bydlení jednou z největších položek rozpočtu. Je zásadní, z jakého zázemí člověk vychází, říká k tomu sociolog Tomáš Hoření Samec. My si společně poslechneme ukázku z nového Impactu, kde se o tom, jak se krize bydlení promítá v životě studentů, budeme bavit. Každopádně do konce této hodiny nás ještě za chvilinku čeká třeba Chloe Lilac a její Lily's Backyard.
2: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Shed, Absami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Lady Gaga a její legendární Abracadabra nás přeneslo do odpoledního on-air vysílání s Eliškou Soukupovou. Je 12 hodin a 6 minut, středa 2. září, což zní jako o něco klidnější datum než včerejšek, kdy bylo 1. září a všechno se takzvaně rozjíždělo, ale vsadím se, že vy z vás, kteří jste ještě školou povinní, nebo se vás to alespoň nějak týká ve vašem nejbližším okolí, tak i dneska to máte takzvaně nad hlavu. Tak doufám, že vás třeba trošičku duševně pozvedne, nebo aspoň vás bude bavit následující track od irských indie rockových hrdinů Fontaines DC, track Marianne.

0: kolej, spolubydlení nebo mama hotel. Pro studenty a studentky, kteří odcházejí na vysokou školu do jiného města, může být bydlení jednou z největších položek rozpočtu. Je zásadní, z jakého zázemí člověk vychází, říká k tomu sociolog Tomáš Hoření Samec. Poslechněte si nový Impact o tom, jak se krize bydlení může promítat v životě studentů. Ten najdete samozřejmě v celé délce na wave.cz/impact a ve svých podcastových platformách. Každopádně my si teď z tohoto dílu o bydlení dáme společně krátkou ukázku.
1: Přečtu vám takový úryvek ze Seznam zpráv. Hledání studentského bydlení v univerzitních městech je závod s časem. Pronajímatelé jsou velmi vybíraví, studenti ustupují a občas končí i v černém pronájmu nebo uprostřed sekty. Tak ano, je to titulek, je hodně takovej napsaný, aby zkrátka upoutal. Nicméně, co jsou zkrátka ty největší problémy? Proč je to tak problematický? Co je vlastně, v čem je ten hon?
2: Já možná ještě bych se vrátil k tomu tématu, jestli je právě ten problém nedostatek třeba malometrážních bytů, menších bytů, nebo naopak právě se můžeme setkávat s tím, že když se právě domluví třeba skupina studentů, studentek, nebo prostě 3-4 lidé, kteří, pro které by mohlo připadat v úvahu, že budou bydlet společně, tak spíše budou hledat větší byt. Vlastně nějaký byt, který je třeba 4+1, nějaký, kde by i třeba mohli mít samostatný pokoj a podobně. A vlastně ty malometrážní byty, tak ty jsou spíše mířené pro vlastně nějaké domácnosti jednotlivců, možná už právě pro lidi, kteří jako jsou po studiu, chtějí se osamostatnit. A ten problém nemusí být právě zakupaný v tom, že by byl nedostatek těch malých bytů. Možná zase opět tam zmíním, že ta otázka je, kdo vlastně si třeba může dovolit dát několikanásobnou kauci. Jo, kdo má jako z toho studentstva našetřeno. Je to prostě, velmi je to propojeno s tím, jaké vlastně ti lidé mají zázemí v té rodině, zda ta rodina je vlastně schopná, ochotná je vlastně finančně podpořit a v tom smyslu, jakože prostě to studium může být vnímáno jako ta jako investice, jako dobře vynaložené prostředky v rámci té rodiny a tam potom právě záleží, že někdo může akceptovat právě tu situaci, kdy pronajímatelé si vlastně mohou vybírat a mohou si nastavovat některé tyhle ty měkčí podmínky, že třeba mohou vyžadovat více kaucí a někdo to akceptovat prostě finančně nemůže, protože si to nemůže dovolit. A tam potom dochází právě k tomu, řekněme, nějakému jako lámání chleba mezi těmi, kteří prostě tu podporu mají a ti, kteří ne, tak je tam poměrně jako může tam být poměrně výrazná nerovnost, pak jako v rámci toho bydlení je to vidět.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: I can't find it.
1: Tohle byly Chains of Steel ve vysílání Rádia Wave. No a pokud máte náladu i na něco veselejšího, na něco, co vás tak jakoby uvolní, tak si naleďte dneska buchty v 19 hodin. Dnešní buchty budou o kávě a o památnících. Hostem podcastu o všem a o ničem byl totiž Filip, který je milovník dobré kávy a taky ilustrátor. Ivana a Zuzana, moderátorky pořadu, s ním proto probírali třeba to, kolik produktů na přípravu výběrové kávy má doma a který je jeho oblíbený. Taky se všichni rozvzpomínali na to, co se kdysi komu kreslilo do památníku a Filip se pochlubil tím, že má ten svůj stále doma na poličce a občas si v něm i listuje. Nalaďte si buchty už dneska v 19 hodin.
2: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

If you want to describe.

0: Tohle byl Sebastian Tellier a jeho skladba Birthday Boy. Já vlastně nevím, kdy má Pavel narozeniny. Pavle, kdy máš narozeniny?
1: Ahoj, v únoru.
0: Naproti
1: ještě mě... do narozenin dlouho ještě.
0: Jo, naproti mě Pavel Sladký, mimo jiné také dramaturg hotcastu Pod, poměrně nově. Kromě toho, přijďte, takže jsi zaznamení, co jsi zaznamení? Jsi ještě kozoroch, či už ne?
1: Jsem vodnář.
0: Jsi vodnář, já jsem v lednu a jsem kozoroch totiž.
1: Okay.
0: No nic, Pavle, proto tady nejsi. Ty tady jsi proto, protože kromě toho, že nám nově děláš dramaturga podcastu Pod, tak už dlouhá léta jsi autor podcastu Casablanca tady na rádiu Wave. Já jsem tak jednou měla tu možnost tam být hostem. Je to ano, super. No. Já to vždycky tady promuju, jakože to je možnost, když chcete cestovat, ale nemáte peníze. Že to já třeba takhle někdy dělám, totiž víš, že si poslechnu Casablanku, když nemám prachy na to, abych reálně jela na dovolenou. No.
1: No a nebo občas je tam nějaká inspirace, jak to udělat to hodně levně. Tak to se
0: to jo, a to já jsem ale v tom trošku se bojím tyhle věci dělat. Ale to o tom si popovídáme jindy. Ty jsi tady z jiného důvodu totiž. Povídej.
1: No Casablanca teďka na konci léta má letní podcastovou minisérii navrch, takový speciál, říkáme tomu Expedice. Mm-hmm. Jsou to podcasty natočené v terénu. Točíme během různých výletů po Česku.
0: A to je to, co děláš s Peťou Uhlíkem.
1: Třeba v loni byla jedna expedice s Petrem Uhlíkem, přesně ano. Tak, když jsme šli na Bukovou horu spolu a různě jsme tak po cestě nalézali věci, nebo věci nalízali nás, jako třeba divoký prasata, co jsme potkali po cestě, a byla tam z toho trochu scénka, to si tak pamatuju. A letos máme teda 4 nové expedice a zrovna dneska vypustíme 3., protože po té první, která byla s Josefem Trojanem, se kterým jsme se toulali lesoparkem Cibulka, tak přišla na řadu 2., tu jsme natočili s Prokopem Pithartem, naším kolegou, spoluautorem podcastu Podhoubí na Třeboňsku. Šli jsme třeboňskou přírodou a bavili jsme se i o té přírodě, i o Prokopovi samotném a taky o klimatické změně, suchu a dalších věcech, které v té přírodě jsou prostě vidět. A dneska bude teda ke slyšení 3. díl ze 4. A to je taky docela speciální věc, protože jsem do Lužických hor na kopec Klíč vzal Daňhlindu, Anu Jiřinu Daňhlovou. A bavili jsme se mimo jiné o tom, jaký trail šla letos v létě v Arménii a o spoustě dalších věcí a taky se tam děly nepředpokládané záležitosti v průběhu toho výletu.
0: Počkej, a děly se nepředpokládané záležitosti během toho jejího trailu nebo během toho vašeho společného výletu?
1: Oboje.
0: Oboje?
1: Oboje. Má teda zážitky z Arménie, které opravdu stojí za to si poslechnout, podle mě. A zároveň na Klíči jsme narazili taky na nějaká zvířata i na lidi. A ještě na další věci, já to snad ani nebudu prozrazovat.
0: OK, dobře. A kdy teda si budeme moct tenhle ten díl poslechnout?
1: Dneska večer na vlnách Rádia Wave a potom kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu Rádia. Jsou to vždycky asi 35-minutové podcasty natočené za chůze, trochu se tam zadýcháváme, když lezeme nahoru na Klíč a tak podobně.
0: To chápu.
1: A bavíme se o všech různých možných věcech, často vlastně docela jako osobních.
0: A můžeš nás pozvat, co nás čeká příští týden? Mě jako zajímá, že to je 4dílná série, tak chápu, že každý ten díl máš asi vymazlený. Asi dost dobře víš, koho si tam pozvat, i to místo, tak jenom tak jako ať víme.
1: Je to vymazlený a i ten poslední díl. Každý je letos hodně jiný a ten poslední jsme natočili s horolezcem Radarem Grohem.
0: Tak to bude crazy, ne? Jestli to je horolezec, to jako...
1: A crazy hlavně proto, že mě vzal do Adršpašských skal a vylezli jsme tam potom na jednu z legendárních věží pískovcových.
0: Během toho, co jste natáčeli ten podcast?
1: No, úplně jako když jsem byl na laně, tak to jsem se spíš radši držel, ale okay. Předtím a potom jsme natáčeli jako o radost z lezení jak v Himaláji, v Karakoramu a v těch nejvyšších horách, ale tak na těch pískovcových věžích v Česku. Ale zase jsme se bavili i o hodně osobních věcech, jako je třeba smrt kamaráda během horského výstupu, které zrovna v jeho případě došlo letos v létě v Karakoramu a o takových dalších věcech uprostřed Adršpašských stěn.
0: Ty jo, Pavle, tak díky moc, že jsi nás přišel takhle naživo pozvat k poslechu Expedice. A vy, pokud jste ještě neslyšeli první 2 díly, tak je najdete, předpokládám, na webu wave.cz, je to tak, a v podcastových
1: přesně,
0: aplikacích.
1: Přesně tak.
0: Super, to byl Pavel Sladký a vy si nalaďte dneska Expedici. Díky moc.
1: Díky, ahoj.

0: Tohle byly Táňa Lvovská a David Machovský a jejich track Karamel ve vysílání Rádia Wave. Je 12 hodin a 50 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásnou středu 2. září. Snad už máte dnešek lehce poklidnější, na rozdíl od toho včerejška. Já tady s vámi budu i po 13. hodině, kdy se společně budeme bavit o oblíbeném tématu současnosti, které zůstává aktuální i pro generaci Z. A to je vlastnit nemovitost. Většina ale mladých na vlastní dům samozřejmě nedosáhne a těžké je občas zaplatit třeba i nájem, obzvlášť ve velkých metropolích. To je například i případ Anny Remešové, která, aby to nevzdala, tak se rozhodla, že si koupí dům společně, ale s 9 dalšími lidmi. Bavit se o tomhletom komunitním bydlení, které je čím dál populárnější, budeme společně v nejnovějších fasádách, ale ty si poslechneme až po 13. hodině. Teď do konce té 12. vysílací hodiny nás společně čekají třeba Club 8 anebo už za chvilku Nilufr Janja.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vlastní nemovitost zůstává i pro generaci Z důležitým životním cílem. Většina z nich ale na vlastní dům nedosáhne. A těžké je občas zaplatit i nájem, obzvlášť ve velkých metropolích. To je i případ Anny Remešové. Místo, aby to vzdala, se ale rozhodla koupit si dům. Společně s 9 dalšími lidmi. V nejnovějších fasádách vysvětluje, jak komunitní bydlení funguje a proč může být pro mnoho lidí jedinou cestou k důstojnému bydlení. Celý díl Fasád si můžete poslechnout na wave.cz/fasády a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Každopádně teď si z tohoto komunitního dílu dáme krátkou ukázku.
1: Tak mi z toho trošku zní, když ještě pořád mluvíme o Rackovi, o velké vile se zahradou, která asi nebude jako úplně v nejlepším stavu ta vila, že to chce hodně zručnosti. Musím být zručná pro to, abych mohla žít v komunitním bydlení.
2: Nemusíte vůbec. To je právě ta výhoda a třeba já osobně jsem z toho hodně těžila. Neuměla jsem stavět zdi, neuměla jsem dělat beton a teď už trochu víc tomu rozumím. Neřekla bych, že umím stavět zdi, ale víc tomu rozumím, protože my jsme vlastně jedna z takových prvních investicí, kterou jsme museli udělat, byla nová střecha a nové podkroví. Střechu jsme si nechali udělat, protože to už je hodně profesní věc, ale zateplení pod střechou a nové podkroví, kde se zvedaly stěny, zvedali jsme stropy v místnostech, tak to jsme se naučili dělat. Já jsem se právě naučila třeba stavět z porfixových cihel zdi a musím říct, že bylo to hodně náročný, byla jsem hodně nervózní. První měsíce jsem se bála chodit do stavební na něco tam říct, co potřebuju, ale po půl roce už prostě získáte to sebevědomí a ten vlastně to, že se zmocníte, empowerujete k takovýmhle aktivitám, je jako něčem neuvěřitelný zážitek nebo přínos. A pro mě to byl, rozhodně to byl jeden vlastně z věcí, je to jedna z věcí, na kterou jsem třeba hrdá, že jsme to podkroví zvládli takhle postavit.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.

0: 13 hodin a 30 minut ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Když ho budete ladit i nadále, tak vás dneska v 6 hodin večer čeká Slivák, vaše oblíbená popkulturní sprška. Tentokrát se bude věnovat fenoménu, který byl součástí našeho dospívání. Kapela, ze které se stala reklama na vodu a desítky dívek, které jenom šly za svým snem. Byly to Aqua Babes, které v reprezentativním složení Eliška Zoubková, Ilona Vobejda, Monika Pavlačková a Sabina Olivie zavítali do Davidské klubovny, aby ve Slejváku zavzpomínali na krásy i děsy, natáčení, koncertování i konce svých akvadní. Poslechněte si speciální záznam tohodle akvaživáku už dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Tohle byla Baby Queen, neboj Baby Queen, já taky nedovedu Get My Shit Together. Každopádně, kdo to podle mého dovede docela dobře, je Olivia Rodrigo. Ta vydala na konci června své třetí studiové album nazvané You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tedy vypadáš docela smutně na to, že seš zamilovaná holka. A písně z tohoto alba vychází dál po singlech. Na konci srpna ale Rodrigo vydala ještě jednu skladbu, která se původně prodávala jenom na fyzickém nosiči a výdělky z této skladby šly na její vlastní charitu, která se jmenuje Daisy Chain Fields. To je nádherný. Mně to přijde úplně jako, ano, ta holka can get her shit together. Tahle ta píseň, která by měla vlastně varovat před kolaborací s patriarchátem, tak sama Rodrigo k ní říká, mám tu píseň velmi ráda, ale na album se nevešla. To totiž popisuje vývoj vztahu. Začátek, prostředek a konec. Řekla přímo o téhle písni, která patří k těm rychlejším a trošku agresivnějších z jejího repertoáru. Tak snad vás track, který je mimochodem úplnou novinkou v našem Wavin playlistu, jmenuje se Serena Joy, bude bavit. Užijte si ho.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Což asi víte, protože už jste si nás naladili, je 13:50, ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásnou středu 2. září a my máme před sebou teď poslední společnou hodinku odpoledního on-air vysílání. Čeká nás toho velká spousta, samozřejmě mraky hudby, je tady Aiko, je tady Audrey Nuna a taky novinka Erika Badu ve spolupráci s Alchemistem. Nechala jsem vám vteřinu na to, abyste to zpracovali. Řeknu to ještě jednou. Erika Badu ve spolupráci s Alchemistem. Já jsem nadšená. Tohle je možná všechno, co jsem od tohoto léta potřebovala. Nicméně do konce 13. hodiny si tady společně dáme třeba Charlotte Cardin anebo Midnight Swimmers. Ale Charlotte už teď a její skladba Daddy.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Tohle byla Aiko a její skladba Shotgun. No a na Radio Wave, protože ladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou, ahoj, nás teď čeká doopravdická Shotgun a tou je kombinace spolupráce Eriky Badu a The Alchemista. 55-letá neosoulová zpěvačka Erika Badu vydala totiž po 16 letech první řadové album ve spolupráci právě s tímhle Los Angeleským producentem The Alchemistem, který před pár dny po zrušení hip-hop-kempu nečekaně zahrál koncert v pražském Cargo Gallery. Before the world blows, tedy než vybuchne svět, zahrál koncert v pražském Cargo Gallery. Before the world blows, tedy než vybuchne svět, vznikalo 18 měsíců mezi

0: Tohle byla Audrey Nuna a její skladba Changes. No a takové malé změny proběhly i v podcastu Podhoubí, alespoň tedy v tomhle speciálním díle, protože v nejnovějším díle podcastu Podhoubí se tentokrát natáčelo z dětského přírodovědného tábora. Prokop Pithart ho natočil v průběhu jednoho dne na táboře do divočiny. Hosty tentokrát nebyly experti a expertky, ale byly to samotné děti. V celé délce najdete tento díl samozřejmě na webu wave.cz/podhoubí a nebo ve svých podcastových apkách, ale teď už taková krátká ukázka z tohoto dílu.
1: Co ty, Huberte, a sucho, jaký to letos bylo, to vedro a sucho?
2: No, hrozný, protože jakoby pak ty živočiši nemůžou jíst třeba býložravci, že jakoby to ale zavinujou lidi, tohle sucho, kvůli nějaký, nevím jaký změně.
1: Říkáme asi klimatická změna, že jo?
2: No, a přijde mi to docela smutný.
1: Tak, Rózo.
3: Já vlastně, že jo, tady vidím skoro jenom to žluto, tak mi to přijde, že je to najednou taková jako příroda, kterou vlastně skoro nikdo nezná, že jak do téhle chvíle, tak jsme se vlastně měli dobře, že prostě ta příroda byla prostě hezky zelená a teď už je taková žlutá a přijde mi, že když se o ní vlastně nezačneme starat, tak ona začne ubývat a pak se nám i třeba zhorší kvality života a přijde mi to jako docela velký problém, že je takovýhle sucho.
1: No a jak se vlastně dá zadržovat voda v krajině? Víte to? Máte nějaký nápady?
4: Tak bobr evropský.
1: Dobře, výborně. Jedno řešení. No jaký máš ty nápad, Matýšku?
2: Nespoutávat další řeky, aby si mohly proudit jakoby do těch velkých.
1: Jo, chtěl jsi říct meandry, viď? No. Aby mohli meandrovat. To je skvělý.
5: Mrtvý rameno je dobrý, jako tůň.
1: Jo, že ta řeka má potom takovou svobodu vytvářet i mrtvý a slepý ramena.
6: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

14 hodin a 28 minut ladíte rádio Wave a pokud ho budete ladit i nadále, tak si v 19 hodin nenechte ujít buchty. Tentokrát o kávě a památnících. Hostem podcastu o všem a o ničem byl Filip, který je milovník dobré kávy a ilustrátor. Ivana a Zuzana s ním proto probrali třeba to, kolik produktů na přípravu výběrové kávy má doma a který je jeho oblíbený. Taky se všichni rozvzpomínali na to, co se kdysi komu kreslil do památníku a Filip se dokonce pochlubil tím, že má ten svůj stále doma schovaný. Buchty si nalaďte na rádiu Wave už dneska v 19 hodin.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. On Air s Eliškou Soukupovou.

0: Griff, one foot in front of the other. A teď je 14 hodin 39 minut a na rádiu Wave bývá zvykem, že kolem vždycky 40. minuty si dáváme nějakou novinku, nějaký kulturní tip a já mám tu skvělou výhodu, že vždycky ve středu zařazujeme do playlistu Rádia Wave ty úplně nejčerstvější novinky. A tou je i tahle věc od kapely Meluzína. Jedná se o takovou letní vzdušnou skladbu, která si pojednává o poměrně negativních emocích, ale je to vlastně o té proměně negativních emocí ve světlo a řekněme jakousi úlevu. Takže teď nás čeká nejprve pozdrav a potom nový single Paprsky.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína
2: a právě posloucháš Radio Wave.
3: Novinka na Radio Wave.

0: hodin a 46 minut a se mnou už je tady dneska ve studiu miláček posluchačského publika Jarda Petřík.
1: Jsem to já, ahoj Elišku,
0: čauky,
1: ahoj všichni,
0: mňauky, ahoj
1: odpoledne.
0: Jardo.
1: Ahoj.
0: Jarda tady zasedne za pomyslné kormidlo Rádia Wave už za malou chvíli na místo mě. Jardo, já mám na tebe takovou otázku, ty jsi docela pověstný horal, cestovatel, vandrák, jak se to řekne,
1: to spíš
0: pod širákem a tak,
1: tak
0: že jo.
1: Ano.
0: Říká ti něco hora Klíč?
1: Říká. A teď nechci se úplně znemožnit, ale řekl bych, že je to někde v jižních Čechách.
0: Ježiš, já si přijdu skvěle, že jsem horala Jardu Petříka uvedla do úzkých z hlediska výletování. Tak prosím tebe, já samozřejmě vůbec nevím, kde to je, ale kdo to rozhodně ví, je Pavel Sladký.
1: No, to mě nepřekvapuje.
0: A Jiřinka Daňhelová, se kterou byl, protože Pavel Sladký pro vás mimo jiné připravuje podcast Casablanca o cestování. A v létě, jako každé léto, už po druhé, má speciální edici, která se jmenuje Expedice.
1: Mm-hmm.
0: Na Expedici si vždycky vybere jednoho člověka, kterého možná znáte z veřejného prostoru, a ten ho vezme na nějaké místo. A tentokrát šel s herečkou a influencerkou Anou Jiřinkou Daňhelovou právě na horu Klíč.
1: Tak
0: a říkal...
1: Už mi to řekni, kde to teda je.
0: Počkej, já to nevím. Tady hora Klíč, tady to mám v internetu. Mountain Czech Republic, to odpovídá. Je to výrazná znělcová hora, majestátně vyčnívá mající nad krajinou, blá, blá, blá. 1,5 kilometru západně od Svoru, severně od Nového Boru. Už jsem ti to řekla, kde to je? Ne? Pořád nevíš?
1: Nový Bor.
0: Nového Boru, jedna
1: no
0: z nejkrásnějších.
1: To je západ Čech, Nový Bor je na západě Čech.
0: Severo, říkej. No tak se, říkej něco, Jardo.
1: Nový Bor.
0: Je to nejznámější, je to jedna z nejkrásnějších a nejznámějších dominant Lužických hor.
1: Aha, dokonce. No tak to jsem byl jenom úplně jinde. Zdravíme na sever tímto a omlouvám se všem jihočechům.
0: Všem Lužičanům se omlouváme, jo, jo. Ale vy si poslechněte Expedici a taky si poslechněte On Air s Jardou Petříkem. Loučí se s vámi Eliška Soukupová. Ahoj.
1: Čau.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Láska je zpátky a Jarda Petřík taky. 11 minut po třetí odpolední vás zdravím v rámci středečního on airu na rádiu Wave. Za námi Harry Styles a taky Celeste. Za chvilinku už novinka od Šimona Havelky pod jeho aliasem Bear Cloud. No a jinak vám můžu rozhodně slíbit, že v dnešním odpolední do té šesté vám nabídnu nebo připomenu, že máme k poslechu aktuální novou audioknihu, a to od norského spisovatele s chorvatskými kořeny Olivera Lovrenského. Taky dojde za pár minut na ukázku z Hotspotu, který byl natáčen živě s publikem v rámci letní filmové školy a kde byl hostem filmař režisér Šimon Holý. A máme středu, což znamená, že okolo půl šesté vás taky neminou nejnovější Houpačky, dneska tematicky související se začátkem školního roku a tím, co všechno rodiče musí dětem do dalšího učení nakoupit a jestli na to vlastně vůbec někdy mají peníze. No a teď už je slibovaný Šimon Havelka, neboli Bear Cloud, ukázka z jeho debutové desky Noob Noobs, věc pojmenovaná Come and

0: Tak schválně, měli jste někdy pocit, že jste se na místo, kde právě jste, dostali jenom náhodou a že dřív nebo později někdo zjistí, že tam vlastně nepatříte? Moderátorky Sara Chabulkasim a Bára Součková natočili první díl podcastu Hotspot s živým publikem. No a s režisérem Šimonem Holím si na letní filmové škole v Uherském Hradišti povídali o imposter syndromu. Já pro vás teď mám krátkou ukázku, pokud jste na LFŠ nebyli přímo u toho, tak celou epizodu potom hledejte na našem webu wave.cz nebo v podcastových aplikacích.
1: Zároveň pojďme si říct, že spousta lidí takhle pokročilou sebereflexi nemá a třeba by potenciálně na tuhle pozici kejvli i přesto, že by na to nebyli dostatečně zkušení, kde vlastně hledat tu hranici mezi tím, kdy teda ti ten blok nastavuje tvoje hlava a kdy je to opravdu blok, který je postavený na nedostatku tvých zkušeností?
2: No to je otázka, kterou já si pokládám sám sobě. Já vlastně na ní nemám odpověď. Já vlastně tohle to řeším furt dnes a denně a o tom ve výsledku je celý ten film Čeka Čeka. O tom přímo je ten film, protože vlastně ty předchozí tři filmy, co jsem dělal, Zrcadla ve tmě a pak přišla Láska Hello Welcome, tak všechny tři byly koncipovaný ve výsledku jako taková trilogie o lidech, kteří jsou na prahu změny. A vlastně my sledujeme tak trošku jako antievropsky, dramaticky jenom ten první akt, kdybych to tak měl strukturálně pojmenovat nějak, kdy my sledujeme, co vede k té změně, ale nesledujeme tu změnu, protože mi přišlo, že vlastně sám přesně nevím, jak se dokopat k té změně a nějak mi fascinovalo tohleto jako tohleto, tady ten moment a zajímala mi ta věc, jako kde je tolik tlaku, že už k té změně dojde. A u tohohle filmu, u Čeka Čeka, jsme věděli, že už ke změně dochází a že ten film je celý o tom, že ta postava projde změnou a zase je tam jenom trošku delší fáze toho tlaku, protože to je furt můj film, ale už je tam ta změna. A je to věc, kterou právě často jsme řešili jako s mámou, kterou je to inspirovaný, že i máma má prostě problémy jako měnit svůj život a furt doufá na to, že někdo ho změní za ní a on často ho někdo změní za ní, ale pak musí být hrozně dlouho v něčem, v čem jí třeba není pohodlně. A nebo má, protože má prostě ten strach z toho, že kdyby něco změnila, tak se třeba jenom potvrdí, že na to nemá, nebo že, a teďka to nemluvím nutně jenom o mámě, ale hlavně i o té postavě, že ta postava tý Zdeny má ten strach toho, že kdyby se vymezila, tak vlastně z ničeho nic ztratí podporu vesnice, nebo něco takového se tam může stát. A on to ve výsledku je ten imposter syndrom. Vlastně ten film fakt jako za mě byl vždycky o tom, že to, jak si jako vesnice, jako společnost tvoříme nějaký společenský tlaky na sebe, tak v nás to ale vybuzuje přesně ty impostor syndromy a ty strachy z toho, aby jsme žili to, co chceme my, protože ve chvíli, kdy si jako ta knížka, kterou čtu, ten Rewire, tak tam je hrozně zajímavá pasáž o tom, proč je náš mozek nastavený geneticky k tomu biasu, k negativitě, že my hledáme, my prostě jsme zvyklí na mamuty a na dinosaury a věci a prostě my hledáme hrozby. A nehledáme pozitiva, protože to není jako pro evoluci nějak důležitý ty pozitiva. My prostě potřebujeme vědět, jestli nás někdo zabije nebo ne.
1: No jasně, a hlavně nerozeznáme mamuta od, nevím, deadlineu, že jo?
2: Přesně tak, a je to prostě hrozba. A v tu chvíli my jako společnost podvědomě máme nějaký jako větší sílu a chuť hledat negativní věci. A vyžíváme se v nich, to je to, co nás jako posiluje. A pokud jako společnost tohleto ale děláme jako vo všem, tak si na sebe ale vytváříme opravdu blbý tlak, protože jsme negativní a priori a ten impostor syndrom s tom strašně nahrává a jenom zesiluje, je to fakt takovej zesilovač té emoce, no.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

jsi mi ztratil a našel jen otázky. Smyslel jsem, že teď jít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď jít bez lásky.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Na jednu vernisáž a taky na jednu přednášku vás pozvu, co se týče dnešního večera. V obou případech zůstaneme v Praze. Vernisáž vám mohou zprostředkovat dneska v prostorách galerie 35 metrů čtverečních. Pokud tam vyrazíte po 6. večerní, tak vězte, že tam dneska začíná výstava s názvem Infrastruktury imaginace, která zkoumá, jak se mytické a rituální narrativy rekonfigurují v prostředí datové abstrakce, distribuovaného vědění a taky estetických protokolů současnosti. A i to, jak digitální kultura utváří nové formy vyprávění. Mezi vystavujícími jsou Ginevra Petrovci, Michaela Kozáková nebo Veronika Poslední. Infrastruktury imaginace, vernisáž v galerii 35 metrů čtverečních dneska od 6. Ve stejný čas začíná v DOXu přednáška s názvem Rest Mode, která se věnuje doprovodnému programu k výstavě Faust malířky Radky Bodževič, kterou vás provede sama umělkyně, propojí témata existenciální krize i tlaku na výkon. No a program nabídne prostor pro sdílenou zkušenost nejistoty, vyhoření i potřeby zastavit se v době, která po nás neustále chce víc. Doxygen Rest Mode dneska v DOXu od 6 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

slovenští Bedkar Maboy, teď budou vystřídáni Belgičanem, který si říká Warhouse. Ten svou poslední desku vydal před 2 lety, jmenovala se Karaoke Moon. No a teď to vypadá, že nám pomalu, ale jistě dává vědět, že chystá novou, minimálně tedy pokud tak můžeme usuzovat podle nového singlu, který se jmenuje The Baby a který je prý taky podle samotného Warhouse takovým prvním pokusem napsat ukolébavku nebo řekněme takový pomalejší track. Jak se mu to povedlo nebo ne, to se můžete na vlastní uši přesvědčit právě teď. Jedna z našich aktuálních letních novinek v playlistu Warhouse a píseň pojmenovaná The Baby. My bear, are you in the water, what are you? You do what you can. For are you, it's putting you under, under you. Don't fuck it up, man. Bound up in that, my, her, her.

0: Jestli rádi cestujete, anebo jenom o cestování rádi posloucháte, pak věřím, že dobře znáte Casablanku Rádia Wave, kterou pro vás od jejího vzniku připravuje Pavel Sladký, a určitě jste už někdy slyšeli o těch dálkových trasách ve Spojených státech amerických. No a vězte, že pokud si říkáte, že byste to nikdy nemohli ujít, pak si myslím, že docela dobrý šťouchanec může být v podobě informace, že jednu z těch tří stezek, konkrétně Apalačskou, nedávno prošel vůbec nejstarší člověk, který se na ní kdy vypravil, a to Američan Dale Sanders. Teď s vámi chvilku nechám na to, abyste si tipnuli, v kolika letech to dokázal. V 1,90, přátelé. Podle svých vlastních výpočtů na cestě více jak 70krát upadl. Jeden z těch pádů vedl taky ke krátké hospitalizaci a poslední se odehrál necelých 200 metrů od cíle téhle trasy, která je mimochodem dlouhá 3500 kilometrů. Pokud vám tedy přijde, že byste na to neměli, možná byste měli ještě svůj názor přehodnotit, anebo počkat, až vám bude těch 91 a dá to takzvaně na pána.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně, se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jestli řešíte problém s nájmem, anebo jste v minulosti řešili, či vás to teprve takzvaně čeká, pak rozhodně doporučuju poslouchat naši aktuální sérii Nájemníci, která už se podle názvu věnuje tomu podstatnému ohledně bydlení. Konkrétně sleduje dvojici Veroniku a Tobiáše, kterým je oběva 23 a kteří si chtějí najít první společné bydlení, jenže v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. No a tahle pětidílná dokumentární série sleduje jejich příběh a hlavně problémy, kterým dnešní dvacátníci čelí, když se chtějí osamostatnit. Co všechno musí při hledání bydlení přijmout, ať už je to vysoký nájem, krátkodobé smlouvy a spousta dalších kompromisů, o tom všem jsou Nájemníci. Dva z pěti dílů už jsou venku, takže ty si aktuálně už můžete poslechnout na našem webu i v podcastových aplikacích. No a další tři na vás samozřejmě v dalších týdnech ještě čekají. Zpátky k muzice, před námi teď novinkový Brankou z Bridge, věc pojmenovaná Wallflower.

0: Vedle díla Hody od autorky Gabriely Brázdové už můžete aktuálně opět poslouchat na rádiu Wave, na našem webu a na audioportále Můj rozhlas dvě audioknihy. Tou druhou, na kterou máte teď daleko víc času, protože je ta novější, tak to je dílo spisovatele z Norska, který má ale zároveň taky chorvatské kořeny. Jmenuje se Oliver Lovrensky a ta kniha, kterou jsme pro vás připravili v podobě audia, je dílo nazvané Když nám bylo míň. Přezdívá se i taky ale Trainspotting generace Z, protože se věnuje partě 16-letých kamarádů, kteří se propadají systémem. Čas na tuhle audioknihu máte do 25. října, jak už jsem zmiňoval, buď to na našem webu, tradičně wave.cz nebo na audioportále Můj rozhlas. No a ve vysílání teď pro vás z téhle audioknihy mám taky ukázku v podání Krištofa Bartoše.
1: V noci mě vzbudil telefon od Marka, brečel, říkal, umřel, Ivore, umřel. A já nepotřeboval slyšet, kdo, abych věděl. Prostě jsem to jen típnul. Sušená kýta a rasismus všedního dne. Dneska už vím, proč si lidi stěžujou na ty nejdebilnější kraviny. Všechno začalo, když jsme měli hlad, takže all right, jeli jsme splašit nějakou chálku, ale co přesně? Normálně by to bylo v pohodě, protože jsme buď chálovali kebab, šérovali pizzu, ale když má člověk řádný love, možnosti se otevírají, víš co? More money, more problems. Takže basically, ta nevýznamná otázka, co si dáme, se stala tím největším světovým beefem o to, čí země je lepší. Protože nejdřív Arian řekl, že chce indickou, ale Marko na to prej, ne, somálskou, Baris i Omos. A to jsem musel zavrtět hlavou já a říct, hoši, zapomeňte, dneska je to chorvatská. A tak začala slovní válka přímo uprostřed nákupáku Gunerius. Skoro jsme odstartovali nový arabský jaro, když tu brácha Jonas zařval tím nejvíc soft hlasem. A co já? Já chci sušenou kýtu. My na to prej, co? Sušenou kýtu? Dal si ruku na prsa a řekl, sušená kýta to je národní pokrm, nebuďte rasisti. Žebřík. A v devítce, předtím, než jsem se stal regulérním feťákem a pořád jsem měl normální kámoše, jsme vyhaslili Xany. A jestli víš, tak víš. Když lupneš jeden, lupneš další. A pak bys si je nejradši nalupal všecky. A nakonec už jsem měl druhý platíčko a vytuch na gauči a ne se vzbudit. Měl jsem se potkat s kámošem, co věděl, že si ujíždím na těchhle srandách a teď neodpovídám. Vylez po žebříku do okna a bušil a já vytuhlej na gauči. Mezitím si volal s Markem a chystal se vytočit. Naštěstí se mu podařilo jedno okno otevřít a vlámat se dovnitř a pak mě vzkřísit. Když jsem přišel k sobě, stál nade mnou se slzama na tvářích a jenom prej. Ivore, já tě mám rád, ale už nemůžu.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kouzmous.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Dva koncertní tipy na dnešní večer. Začneme pozvánkou na brněnskou Flédu, kde můžete zažít naživo projekt s názvem Smrtislav. A to v rámci dalšího večera ve spolupráci Flédy a Fraktálu na zahrádce ve vnitrobloku, kdy interpret je takzvaně uvnitř a publikum venku. Jinak Smrtislav, pokud vám to jméno nic neříká, vězte, že propojuje akustickou kytaru, loopy i zefektovaný zpěv a jeho koncerty či muzika mají, řekněme, temnější a syrovou atmosféru. Každopádně místo tradičního písničkářství nabízí svět na pomezí dark folku, gotiky, lo-fi i industriálu. Autorem je hudebník a producent Tuzex, neboli kytarista legendární EBM kapely Vanessa. No a dříve působil taky třeba v kapelách Sunshine nebo The Prostitutes. Teď už nějakou dobu na solové dráze, co by Smrtislav, no a vidět a slyšet naživo ho můžete dneska od 8 večer na zahrádce ve vnitrobloku Flédy. Druhou pozvánkou zůstáváme v Praze. Archa Plus dneska zve na velké jméno. Americký písničkář Kurt Weill se svou kapelou The Violators se vrací v rámci turné KV's Been Good To Me. No a představí nové album Philadelphia's Been Good To Me, které vychází symbolicky v roce 250. výročí založení Spojených států i jeho rodné Filadelfie. Dneska naživo Kurt Weill and The Violators po 7. večer. Archa Plus.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než s holkou.
6: První vztahy. První rozhodnutí.
7: Neříkal jsi, že má holku?
8: Jo.
6: A snaha zapadnout.
7: Jo.
5: To je Matyáš.
7: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Dnes večer na ČT1 a již nyní celý seriál i vysílání.

V minulé hodině jsem vás zval na poslech dokumentární podcastové série Nájemníci, která sleduje dva mladé dvacátníky, jež tak nějak bojují s tím, jak získat dobrý podnájem. No a o bydlení a podnájmu je vlastně i aktuální vydání Fasád, protože Alena Harciníková se zaměřila na další možnost, jak takzvaně vyřešit bytovou krizi, pokud nemáte problém bydlet s více lidmi, a to je takzvané komunitní bydlení. Je to případ třeba i Anny Remešové, která místo, aby koupila dům na sebe, tak se rozhodla to udělat společně s 9 dalšími lidmi, a to konkrétně v Děčíně, kam se přestěhovala do vily právě se zmíněným počtem dalších spolubydlících. Vytvořili družstvo pojmenované Racek, ten polyfunkční dům se jim podařilo zkolaudovat a v přízemí už v něm aktuálně pořádají přednášky a akce pro veřejnost, no a samozřejmě v něm taky bydlí. Jaké výhody, lomeno nevýhody, tenhle způsob komunitního bydlení sebou nese, i o tom jsou nejnovější Fasády, a dozvíte se taky, jaké další sdílené domy existují napříč Českou republikou, ať už je to Praha a nebo třeba Brno. Zpátky k muzice, zpátky k té nejnovější a taky nejmladší, dá se říct, protože před náma je Bea K., teprve 15-letá zpěvačka a hudebnice, a její nejnovější song pojmenovaný Thrifted Book.

0: 16 hodin a 48 minut, středeční on air na Waveu. Posloucháte právě teď, co se týče muziky, v podání Nevrtače a skladby Nesta. Do 17. ještě Yumizuma, Neraev nebo Illuminati Hotties, no a v příští hodince taky nejnovější Houpačky, jak jste ostatně každou středu na Waveu zvyklí.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
4: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

V roce 2021 vydala debutové album s názvem Stelia, no a letos následovníka Mess Season. Vy jste z něj teď poslouchali věc pojmenovanou Chcem ťa v sebe nájsť. Tohle byla slovenská zpěvačka a reperka Mess. My už budeme pokračovat do Irska za indie rockovými Fountains DC. Ti vydají v polovině října nové album, jmenovat se bude Dopamine Chamber a najdete na něm i následující singlovku s názvem Marianne.

David Rabanhart, Never Seen Such Good Things, no a ve Spojených státech ještě zůstaneme. Před vámi teďka novinka od Američanky, a která je nejenom hudebnici, ale taky grafičkou, říká si Dance CM a podle svých slov dělá muziku, kterou sama popisuje jako kosmický sci-fi synth pop. Dříve vydávala pod jménem Computer Magic, no a teď tedy co by Dance CM. My si od ní aktuálně tenhle týden nasazujeme do vysílání novinku, která se jmenuje Bontempi Pop 3, který je pojmenovaný po italské značce výrobce akordových varhan, které byly hodně populární v 70. a 80. letech. Jedna z našich aktuálních novinek, Dance CM, Bontempi Pop 3.

past. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žiju.

0: Leach Amery, In and Out, já už jsem za chvilinku out, máme 17:30, středu na Radio Wave, což znamená, že jsou před náma nejnovější houpačky, věnované tématu souvisejícím se začátkem školního roku, který je samozřejmě mimo jiné spojený s velkými finančními náklady, protože rodiče platí kroužky, boty s bílou podrážkou, nová kružítka, sešity, učebnice, znáte to. A nebo nic z toho nekupují, protože na to nemají. Jak se chudoba, která v nějaké podobě postihuje až třetinu českých rodin, promítá do života školních a předškolních dětí? Na to se ptala Míša Sladká Jakuba Václavů, ředitele neziskovky Proxima Sociale. Nejnovější houpačky před námi právě teď. Já se s váma tímto pro dnešek loučím a těším se zase zítra, tentokrát už v 11.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Na rádiu Wave posloucháte podcast Houpačky, posloucháte podcast pro rodiče, kteří se zajímají o výchovu a o všechno, co souvisí s tím, že máme anebo někdy taky nemáme děti. Dneska se budeme bavit o tom, jakým způsobem se do života našich dětí promítá naše finanční situace, zvlášť třeba situace, kdy těch peněz nemáme tolik, kolik bychom si představovali nebo kolik bychom potřebovali. Budeme o tom spolu mluvit s Jakubem Václavu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ředitel organizace Proxima Sociale a určitě se tímhletím tématem nějakým způsobem zabýváte, co tam všechno děláte. Ne konkrétně vy teda, ale všichni.
4: V Proximě se zabýváme podporou dětí a zabýváme se tak, že podporujeme jak ty samotné děti, tak ty, kteří na ně mají významný vliv. To znamená i jejich rodiče, i jejich učitele. Ale vždycky středobodem je to samotné dítě. Takže provozujeme nízkoprahové kluby pro děti, kam děti mohou přijít a trávit tam volný čas a získat tam nějakou podporu. Provozujeme terénní programy, protože ne všechny děti přijdou do klubu, tak je vyhledáváme sami. Provozujeme aktivizační službu pro rodiče, abychom podpořili právě i rodiče v jejich starostech a v získávání kompetencí. Provozujeme občanskou poradnu, azylový bydlení, protože bytu je nedostatek a řada rodin se dostává do akutních bytových problémů. A to všechno děláme už zhruba 30 let.
3: My spolu mluvíme v pondělí, poslední den prázdnin, ale posluchači a posluchačky nás poslouchají ve středu 2. září. Myslím si, že spousta z nich má za sebou první nebo i druhou vlnu nákupu bot a temper a výtvarných potřeb a tak. Co je to z hlediska vaší práce za období, tady tohleto, tady ten přelom léta a nebo srpna a září?
4: Z hlediska naší práce je to, řekl bych, období blížícího se smutku, protože děti, se kterými pracujeme, tak my se od nich hned na začátku toho školního roku nedozvídáme, že nemají to, nebo nemají ono, nebo rodiče něco nezaplatili. Oni se často za tu svoji situaci stydí a přirozeně machrujou, že se vlastně nic neděje, že zase nepojedou na kroužek, nebo že nebyli na těláku, protože neměli prostě boty s bílou podrážkou, nebo něco podobného. My se to dozvídáme až postupně. Dozvídáme se to vlastně v průběhu celého roku, protože asi všichni rodiče znají situaci, kdy koupit první kružítko nemusí být takový problém, ale koupit třetí v průběhu školního roku už se prostě problémem může stát. A to září je veliký tlak na rodiče, nejenom na ty děti, ale právě na ty rodiče, aby dokázali ustát všechny ty finanční závazky, které s nástupem do školy přicházejí. A nebavíme se jenom o pomůckách, protože jsem si vzal do úst kružítko. Bavíme se o dalších nákladech, o kterých se možná moc nemluví, ale jsou to školní družiny, jsou to kroužky, je to právě to sekundární vybavení, protože sice tělocvik je povinný a školní docházka by měla být zdarma, ale vybavení na tělocvik taky něco stojí. Děti rostou, takže já osobně mám 3 děti a kupuju boty 2x do roka, v podstatě často kompletní sadu, to znamená prostě přesně i ty boty na tělocvik, nepromokavý boty na ven, holinky a tak dál. A tyhle ty výdaje přichází hodně v tom září, protože do toho může přijít i nějaký poplatek za městskou hromadnou dopravu. Adaptační pobyty, které školy dělají a zaplať pánbůh za to, my jim s tím rádi pomáháme, ale je to nějaký další finanční výdaj. Takže když se to celý nakumuluje, tak to můžou být tisíce, nebo jsou to tisíce a tisíce korun. Někdy to můžou být i jako přes 10 000 korun za jedno dítě, protože když třeba dítě chcete dát na střední školu, byť na obor kadeřník, kadeřnice, tak takový kosmetický kufřík jako klidně skočí na 5 až 10 Jo. A to jsou všechno věci, které vstupují do psychiky toho dítěte, protože i když s tím ty rodiče třeba nekomunikují přímo, máme takovýhle příjem a takovýhle výdaje a teď to bude těžký, tak míra, vnímá prostě míru toho stresu a toho napětí v té rodině. A to je období pro Proximu, kdy musí hodně zamakat, protože přicházejí rodiče zoufalí z toho tlaku, který na něj vyvíjí především ten školský systém a ten sekundární systém kolem těch škol, například ty kroužky. Zamakávají třeba nadace, které nám pomáhají s placením některých výdajů pro ty děti, ale je to velká zátěž i pro ty pracovníky, protože prostě ta dobrá rada, kterou my nabízíme především těm dětem, anebo ta podpora, jak se vyrovnat s tou zátěží, kterou si nesou, leckdy nestačí, protože prostě jsou potřeba peníze, protože ty věci prostě jsou povinné a něco stojí.
3: Pojďme ještě zůstat chviličku u těch rodičů a pak se právě přesuneme k prožívání dětí. Já bych se ještě s vámi chtěla právě dostat i třeba k Vánocům a k těmhle těm dalším takovým vrcholům roku, kdy potřebujeme nárazově hodně peněz. Když teda jsme teďko na začátku školního roku a jsou tam ty povinné věci, pomůcky, boty s bílou podrážkou a pak kroužky, jak to teda ty rodiče řeší a co vlastně odřezávají nejdřív?
4: Když už se budeme bavit o celém roku rodiče, tak mimo jiné tady byl moc hezký rozhovor právě o tom, jak stresovou situací jsou vlastně samotné prázdniny. Jo. I tam jsou velké výdaje, v momentě, kdy jsou děti doma, tak je to prostě trošku dražší, než když jsou ve škole v tom průběhu roku a zároveň je to velký stres i pro ty rodiče. Takže skončí období prázdnin, který je poměrně zátěžový, ať už finančně nebo energeticky, a přichází právě září. Už myslíme na Vánoce, jsem rád, že jste je zmínila, protože už se prostě začínají odehrávat v našich hlavách a v komerčním prostoru prodejců. Už zase začínají vykukovat. A to, jak to ty rodiče řeší, každý má nějakou svoji strategii. Já bych rád uvedl, že podle posledních výzkumů zhruba 34% rodičů, respektive neúplných rodin s dětmi, je ohroženo příjmovou chudobou. Jo.
3: Takže třetina.
4: Třetina lidí tohle řeší. Jo. Příjmová chudoba třeba u rodičů s třema dětmi je 53 tisíc. Jo.
3: Co to znamená?
4: To znamená, že pokud jejich příjem nedosahuje více než 53 tisíc korun, tak jsou ohroženi takzvanou příjmovou chudobou. Je to nějaký statistický konstrukt nebo sociologický konstrukt, který se používá, ale vlastně to jsou právě ti lidé, kteří v momentě, kdy se dostanou do nějakého nečekaného výdaje, tak to přináší velkou míru stresu. Takže první, co řeší nebo jak zareagují, je stres. A ten stres se právě promítá do atmosféry celé té rodiny a ten stres ty děti vnímají. To, co můžou ty rodiče dělat, a jako rodič nebo jako otec tří dětí, to dělám občas taky, a to je, můžu začít mlžit, odkládat věci, pojmenovávat je jako nedůležité, používat, uvidíme, počkáme, až nám škola pošle seznam, přitom moc dobře víme, co je potřeba do školy koupit. Myslím si, že můžeme děti chlácholit s tím, že jako, prosím tě, to není důležitý, jaký máš boty, důležitý, jaký seš, takže můžeme ještě se snažit odklánět jako tu finanční důležitost někam jinam. Můžeme samozřejmě začít šetřit. Na druhou stranu ten výdaj je poměrně vysoký na to, abychom si řekli, tak tento měsíc nebudeme a teď co, jíst, bydlet, protože bavíme-li se o lidech s příjmovou chudobou, tak ty nešetří, ty nemají rezervy. Jo? A mluví se o tom v souvislosti s příjmovou chudobou, že výdaj nad 10 tisíc a v některých studiích se uvádí výdaj 16 800 korun, podle toho, jak se ta studie dělá, tak je pro ty lidi neřešitelný. Neznamená to, že nemají 10 nebo 16 tisíc naspořeno, ale znamená to, že je to třeba všechno, co mají. A v momentě, kdy přijde rozbitý auto, povinný ručení na auto nebo rozbitá pračka, tak se dostávají do existenční krize a musí ji nějak řešit. On je to vlastně balík, který se projevuje například ve svých důsledcích v exekucích, protože pak, když si řekneme, že tady, nevím, jaký jsou přesný čísla teď, ale zhruba 700 tisíc lidí má exekuci, nejenom jednu, no těch exekucí je 4 až 5 milionů, tak víme, že je tady velká část lidí, dospělých lidí, kteří mají exekuci, to znamená, už jsou v nějakých finančních problémech a jakýkoliv nenadálej výdaj, anebo plánovaný, nebo plánovatelný, ale neodkladný výdaj, je prostě znova zúzkostňuje. Můžou si tím pádem vzít další půjčku, což je něco, co strategicky je velmi nevýhodné, situačně to může řešit, ale dostává je to do té spirály buď dluhů, a nebo dluhů, který jsou schopni nějakým způsobem umořit, ale rozhodně s nějakou velkou mírou stresu, který se poté přenáší na celou tu rodinu a v podstatě na ty děti.
3: Teď nám to jde do několika směrů, jenom úplně krátce ještě, abychom nenakousli problém a nedořekli ho. Takže když se takováhle věc děje, určitě je dobrý využít nějaký poradenství. Mm-hmm. Vy jste jedna z organizací, na kterou se rodiče můžou obrátit.
4: My jsme jedna z organizací, na kterou se můžou rodiče obrátit. Myslím si, že ve velkých městech těch organizacích je víc, v menších městech a na vesnicích samozřejmě méně, tak jak je to asi přirozeně se vším. Nicméně ty rodiče nemůžou očekávat nějaký velký zázrak. Většina organizací nejsou nějaký nadační fondy, které by rozdávaly peníze. Často ty nadační fondy existují, ale musí s nimi právě komunikovat nějaký sociální pracovník z nějaké organizace, který vlastně jako trochu potvrdí tu situaci té rodiny. Nicméně můžou přijít a můžou se s náma o tom bavit a můžou s náma řešit, a nejenom s náma, ale s organizacemi, které se na tohle erudovaně zaměřují, tak s nimi mohou řešit právě i ten psychický tlak, ve kterém jsou. Ale občas i ve své 20-leté praxi v sociálně vyloučených lokalitách a vlastně obecně v chudobě jako profesně, tak já vlastně někdy říkám jako sorry, ale každá rada drahá, protože oni potřebují zaplatit a my můžeme poradit, jak se s tím mají vyrovnat a jak to na příští rok třeba naplánovat lépe. Ale to, co se bude dít vlastně od zítra a vlastně už se to děje dneska, je právě to, že ty peníze prostě nejsou a těm dětem je potřeba to nějak vysvětlit. A to není vůbec snadný.
3: Pojďme k tomu. Když ty peníze nejsou, tak co všechno ty děti by ve škole měly a mohly, ale nedělají to prakticky? Zmiňoval jste, že necvičí možná.
4: Myslím si, že to, co se vlastně bude dít, je vlastně jednoduchá kauzalita. Nemám-li na tělocvik správné vybavení, budu se vymlouvat, že mě něco bolí, budu na tom dokonce spolupracovat s rodičema, kteří můžou psát omluvenky. Nemám-li na školní výlet, budu tvrdit, že mi to vlastně nevadí, že je to stejně oprus, že na školní výlety nejezdím rád, byť si vlastně vnitřně uvědomuji, že mě to zase nějakým způsobem z toho kolektivu vylučuje, že přijdu o nějaké společné zážitky, které definují třeba ten kolektiv do budoucna. Nepojedu-li na adaptační pobyt, který je taky nějakým způsobem hrazený, tak se neadaptuji dobře do třídy, o něco přicházím o nějaké vazby, o nějaký vazby s tím kolektivem, s budování nějakých přátelských vztahů a opět se nějakým způsobem odsunuju. Budu-li nemít kružítko nebo nějaký podobný základní vybavení, který má být v penálu, stávám se tím, kdo otravuje spolužáka Pučmito, stávám se tím, kdo hraje takovou tu hru. Já to, paní učitelko, hledám v tašce, já jsem to zapomněl, přitom vím, že jsem to nezapomněl. A příchod do školy se prostě může stávat jako stresem, už jenom kvůli tomu, že mi něco prostě chybí.
3: A když nemůžu na výtvarný kroužek, tak nerozvíjím nějaký svůj talent.
4: Ještě. Přesně tak, to jsme se nedotkli v obrovský množiny a to jsou volnočasové aktivity. Řekl bych, že když nemůžu na výtvarný kroužek, tak se na něj ani nehlásím. Jo? Že ty rodiče prostě, a ozvlášť v téhle době, zase to probíhá prostě v tom září nebo v tom srpnu, se prostě rodiče začnou zajímat o to, kam dát dítě na kroužek, ať už kvůli tomu, aby ho rozvíjeli, anebo taky, aby nebylo jenom doma přilepený na mobil. Obrovský problém, který teď řešíme v celé společnosti. Tak na ten kroužek se ani prostě to dítě nepřihlásí. Na kroužkách vzniká za prvý rozvoj nějakého talentu, který je velmi, velmi důležitý pro to, jak to dítě potom bude aspirovat na další vzdělávání a jakým způsobem může být úspěšný v celém životě. Ale vznikají tam další sociální, důležitý sociální vazby a taky tam vzniká nějaký pocit sebeuvědomění, třeba něco mi jde, něco umím. Jo, možná mi nejde matika, čeština, můj příklad, ale možná mi jde něco jiného a v tom prostě získávám nějakou sebehodnotu, která je pro ty děti strašně důležitá.
3: Všechno to, jak jste zmiňoval, ty kreativní řešení, do kterých jsou děti tlačený nebo je sami i vymýšlí za podpory rodičů nebo i bez ní, z nich dělá vlastně takový outsider, že?
4: Jasně.
3: Ještě možná pojďme k těm školám, ty školy, jak se staví k takovýhle situaci, protože tam nejsou hloupí a slepí lidé, ne? Takže dokola neustále zapomínaná obou s bílou podrážkou u Jarmilky Pacákové evidentně vede k tomu nebo ukazuje, že je prostě nemá a o té rodině něco víme, když jí máme 9 let jakoby na základní škole, notabene, že tam má třeba sourozence. Jak se k tomu staví a můžou třeba něco dělat oni, nebo můžete s nimi, dá se s nimi nějak třeba spolupracovat?
4: My se školama spolupracujeme a tu spolupráci velmi vítáme, ale na druhou stranu školy jsou tu od toho, aby nějakým způsobem ty děti vzdělávaly, aby samozřejmě se podíleli na nějaké jejich výchově, minimálně v tom kolektivu a v tom prostředí té školy. A jako dalších moc možností nemají. Nevím o tom, že by školy měly nějak strukturálně ve svých rozpočtech udělaný fond na podporu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, takhle by se to jmenovat mohlo, ale prostě pro chudé děti.
3: Jsme hezky teď vymysleli něco nového.
4: Ale nic takového není. Myslím si, že to záleží dost na nějaké iniciativě vedení té samotné školy, na tom, že někde ty peníze vezme a někde je zase bude postrádat v podstatě. Takže školy toho moc nemohou. To, co mohou udělat jednotliví učitelé, je tomu dítěti to lidově nedat sežrat. Jo? A můžou s ním o tom mluvit, můžou iniciovat u těch rodičů prostě nějaké řešení, byť v momentě, kdy se ozve učitel rodiči a řekne, prosím, už by bylo potřeba, aby bylo toto uhrazeno, zaplaceno, tak já jsem moc rád, že to někteří učitelé dělají přímo těm rodičům a nedělají to přes papírky posílané v žákovských knížkách, protože to dítě si samozřejmě přečte, že ty rodiče jsou nějaký platební jako neschopnosti nebo že něco dluží, ale opět přináší to těm rodičům vlastně připomenutí té situace a toho stresu. Není to špatně, je dobře, když spolu ty strany komunikují, ale moc toho ty školy dělat nemohou, protože když prostě je matika, geometrie a má se rýsovat, tak škola sice může mít nakoupený kružítka do foroty a půjčovat je těm dětem. Na druhou stranu to půjčování musí být také uděláno poměrně citlivě, to znamená, jako tak, kdo dneska zase nemá pomůcky, tak si pro ně přijďte, tak to je poměrně necitlivý způsob, který zase ukazuje na ty děti a nějakým způsobem je ostrakizuje, nějakým způsobem podporuje to vyloučení.
3: Vy jste na začátku řekl takový příklad, nezáleží na tom, jaký máš boty, je důležitý, jaký seš. Jak to s nima vlastně komunikovat? A teď máme, já si představuji, že ještě to je strašně jiný u prvňáčka, který se ještě jako těší a právě i třeba na ty kroužky by chodit chtěl, že jo? Vy jste říkal, že se nehlásí ty rodiny, čemuž rozumím, to dává smysl, ale v momentě, kdy chodí půlka třídy na keramiku, tak můj syn prostě taky touží strašně po keramice. A teď to jsou ty menší a pak teda si představuji 13, 14, kdy už se říká, to nevadí, je to jedno. Tak jak to děti mají a jak to s nima dělat, co nejlíp, když už vlastně v té špatné situaci jsme.
4: Upřímně, každá rada drahá, ono taky není každý dítě stejný, každá rodina stejná, že já bych velmi nerad paušalizoval. Druhou věc, kterou musím poznamenat, já nejsem psycholog, jo, nebo terapeut, nebo něco podobného. Jsem sociální kulturní antropolog vystudovaný, když už jsem to nakousnul. Takže jako, jak se mají rodiče chovat, nebo jak to mají dětem vysvětlit, já jsem proto, aby byly děti chráněny od dospěláckých starostí, to znamená, nemyslím si, že když 12-letý dítě bude vědět přesný příjem rodičů, jejich výdaje, takže mu to přinese nějakou velkou úlevu, ale přinese mu to alespoň to porozumění, proč to tak je. Jo? U malých dětí upřímně nevím. Já to nevím. Musím se přiznat, vzhledem k tomu, že jsem celý svůj život zasvětil pomáhajícím profesem a pracuji v neziskovém sektoru, respektive v obecně prospěšných společnostech, jako je právě Proxima Sociale, tak tyhle situace znám. Jo. A je to jako dost často opravdu o tom, jaký vztah s tím dítětem mám a jaký to dítě samotný je. Když je prostě rozumově připravený na tomu říct, hele, v tuhle chvíli to nejde, půjde to jindy a můžeme to naplánovat a já mu aspoň dám relevantní informace o tom, kdy ta jeho potřeba, je to jeho potřeba, bude uspokojená, tak si myslím, že tomu dítěti to může přinést velkou úlevu. To, co můžou rodiče dělat, je tu situaci nezhoršovat. To znamená, nebejt na ty děti naštvaný za to, že přinesli další složenku ze školy nebo z nějaký instituce. To si myslím, že je hodně významný. Můžou ty rodiče, a k tomu bych je vyzval i na základě vlastní zkušenosti, to napětí, který oni cítí, nepřenášet na ty děti. Ty děti za to nemohou. Nemohou za to, že chtějí chodit na kroužek a nemohou za to, že musí chodit do školy. Za to rozhodně nemohou. Takže to, že jsou rodiče v nějakém stresu, který je právě způsobený třeba tou nějakou materiální nebo finanční nerovnováhou, ať už je to v září, nebo je to po celý rok, tak ty děti by za to neměli nést nějaké důsledky. Jo? To znamená, já vlastně můžu doporučit, pokud rodiče chtějí diskutovat aktuální finanční situaci rodiny a nějakou zátěž, která přišla, tak si nemyslím, že by to měli dělat prostě v místě, kde to dítě může slyšet.
3: Kolik takových lidí vlastně v Česku je, nebo rodin, který třeba teď na začátku září jako bojujou a dávají si na misku vah, jestli to bude jeden kroužek a dvoje dobrý boty, nebo co to bude?
4: Když se kouknu do dat, který jsem si nějakým způsobem připravil pro dnešek, tak neumí zaplatit nenadálý výdaj ve výši zhruba 17 000 korun, zhruba 20% lidí v České republice. Ale ta situace je významně horší právě v rodinách s dětmi. A ještě horší je v neúplných rodinách s dětmi. A vzhledem k tomu, že asi i posluchači ví, že je nějaká krize, prostě hodně z manželství se rozvede, tak víme, že prostě pak je tady hodně neúplných rodin, tak pak ty statistiky říkají, že ohrožení příjmovou chudobou jsou nejvíce neúplné rodiny s dětmi, a to je 34% lidí, nebo rodin, které se dostávají do situace, že září je pro ně peklo. Tak nějak se jmenuje i ta naše sbírka. My se snažíme na tu situaci samozřejmě nějakým způsobem aktivně reagovat. A jak jsem říkal, někdy je každá rada drahá, ale respektive vůbec nemusí pomoct a někdy je potřeba prostě opravdu ty peníze. Proto Proxima vyhlásila sbírku právě na vše možné a nemožné, co prostě tento září vygeneruje. Ať už jde o zaplacení obědů, nebo jde o ty školní pomůcky. Spolupracujeme dokonce s firmama, který nám nějaký školní pomůcky chtějí díky této sbírce věnovat a moc jim za to děkuji, byť je nesmím jmenovat. Na druhou stranu opravdu občas jsou to fakt jenom jako cash peníze, který potřebujeme, a proto se snažíme těm rodinám nějak pomoct. Děláme to podle mě tím správným způsobem, a to je, že počkáme, je to trochu šílený, ale počkáme na to, až teprve zjistíme v průběhu září, který z dětí, se kterými spolupracujeme, nebo rodiny, se kterými spolupracujeme, se dostalo do situace, že to opravdu nezvládli sami, a těm indikovaně pomůžeme. Neděláme to tak, že bychom prostě nakoupili spoustu pomůcek, byť z nějaký sbírky nebo z nějakého grantu, rozpočtu, z něčeho, a rozdávali to všem stejně. Jsme v takový nerovnostářský, protože prostě víme, a ty statistiky to potvrzují, že někdo se má lépe a někdo prostě hůře.
3: Takže to máme jedna ze tří, takže to máme 10 dětí ve třídě.
4: Takže třeba. To máme, dejme tomu 10 dětí ve třídě, nebo já nevím, každé třetí dítě, ano.
3: Další z dat, který vy máte a znáte, jsou ty, jakým způsobem se to, že sebou neseme zátěž, že nejsme z té nejbohatší rodiny, nebo cítíme ten tlak mezi rodičema, i když to s náma třeba napřímo nezdílej, tak ovlivňuje kompetence těch dětí a prožívání, jako asi si představuju v mnoha oblastech. Co to všechno je?
4: Je to vlastně úplně všechno, ale obecně se dá říct, a v České republice je to změřený řadou výzkumů, že děti, které jsou z horšího socioekonomického prostředí, já se k tomu pojmu trochu vrátím, mají nižší aspirace na to dosahovat vyššího vzdělání. Zároveň se dá říct, že lidé s vyšším vzděláním mají lepší příjem v životě, a tím se dostáváme trochu do kruhu. A řeknu to lidově. Jo? Děti z chudých rodin, kde rodiče nemají zkušenost s tím, že výše vzdělání, respektive úroveň vzdělání, zvyšuje jejich možnost být úspěšný v životě, třeba finančně, tak kopírují tenhle ten vzorec a vlastně jdou ve stopách těch svých rodičů. To znamená, je nižší pravděpodobnost u dítěte, které má rodiče pouze se střední školou, že to dítě samotné vysuduje vysokou školu. A takhle to můžu vzít ještě níž. Rodiče, kteří mají základní nebo učňovské vzdělání, když to řeknu takhle, to znamená středoškolské vzdělání bez maturity, tak velmi často nebo častěji nevedou své děti k tomu, že by bylo fajn, aby měli maturitu nebo ještě vyšší vzdělání. Ale zároveň to vyšší vzdělání přináší do života více peněz. Dneska se bavíme o té socioekonomice. To znamená, že ono to třeba v Praze nemusí být tak znatelný, ale v těch strukturálně postižených regionech, jako je Karlovarský kraj, Ústecký kraj, tak tam už to je vidět velmi, velmi hodně. Jo? A je to vidět vlastně, a to bude brzo taky téma, minimálně i vaše, a to jsou přijímačky na střední školy. Obrovský strašák. Ale vlastně se to ukázalo i na těch datech. Dostat se v Praze na Gimpl musí mít XY bodů, teď plácnu 40 z 50, zatímco dostat se v Ústí nebo v nějakým jiným strukturálně postiženým regionu, tak tam mi stačí ten počet bodů třetinovej. Mm-hmm. Jo? Vlastně jsem si, když jsem nad tím dneska ráno přemýšlel, jsem si říkal, aha, takže to jednou budeme my personalisti, protože já jsem dneska hodně se zabývám náborem lidí a práci s lidma, se zaměstnanci, tak si budu říkat, počkat, a odkud on má ten Gimpl? A odkud on má tu vejšku? A už se dostáváme do nějakého jako modelu, možná jako Ameriky a prostě to je lepší region, to je horší region a z toho plynoucí lepší a horší vzdělání, protože samozřejmě se potom i ty problémy v té škole koncentrujou. A v té škole se koncentrujou děti s těma problémama. A pak se v té škole taky koncentrují učitelé s větší mírou zátěže. Jo, s vyšší frustrací, se kterou musí nějakým způsobem každodenně zápasit. Což se také může projevit na tom, jaký učitelé do té školy vůbec nastupují. Jo? Takže vlastně ty problémy, které začínají u nějakého makrosocioekono a vzdělávání před 20 lety, kdy se ty rodiče rozhodovali, kam oni půjdou sami na školu, vlastně přináší nějaký dopady už dneska. Nutno taky říct, když už jsem se nějak připravoval lehce datově, tak jenom 12% dětí v České republice je ochotno samo vyhledat pomoc. Jo? Což pro mě znamená, že vlastně většina dětí, drtivá většina dětí, není ochotná, schopná, ochotná, těžko říct, co z toho, si o tu pomoc nějakým způsobem říct. Třeba přijít právě do Proximy Sociale nebo do jiných organizací podobného typu a říct, mám problém. Mm-hmm. Jo? My jsme schopní ty problémy nějak jako inicializovat nějaké řešení nebo ho dokonce řešit. Jsme schopní si o tom s tím dítětem popovídat, kontaktovat jeho školu, požádat třeba školu o nějakou vyšší míru tolerance, protože Pepík ještě prostě nemá to či ono, nebo ještě to či ono nezaplatil. Jsme schopní motivovat rodiče a pracovat s rodiči na tom, aby tu svoji situaci komunikovali anebo nějakým způsobem řešili, ale jenom 12% dětí prostě přijde a je schopno to nějakým způsobem prostě vytáhnout na povrch. Právě kvůli třeba pocitům studu.
3: Když se s nima potkáváte třeba v rámci nízkoprahového klubu a nebo nějaký terénní práce, poradenství a jsou těmi desetisté třídy a prostě na něco, co by chtěli nebo potřebovali, nemají. Co jim nejvíc chybí nebo co je ten největší problém pro ně?
4: Myslím si, že děti, se kterými my pracujeme a snažíme se je vyhledávat a pracovat s nimi, nejsou jeden z těch deseti, ale jeden z těch dvou z těch deseti. Jo? Jsou to ty, kteří s tím zápasí jakoby opravdu hodně. To, jak oni na to reagují, jak nám to řeknou, my to dost často poznáme z mnoha dalších aktivit, které pro ně děláme. Teď máme za sebou léto. Jeli jsme s nimi na tábory. A na těch táborech je zajímavý vidět, že některé děti nemají vůbec stravovací návyk například na snídani. Jo? Bavíme se o dětech, který prostě často ráno nesnídají, ne proto, že by nechtěli, ale protože prostě není úplně nic moc dobrého doma, když to řeknu takhle. Někdy možná úplně nic, jo, než nic moc. Takže to vlastně uvidíme tam. V průběhu roku, kdy s těmi dětmi spolupracujeme, protože naše práce je založená na dlouhodobý spolupráci s tím dítětem, tak prostě řeknu příklad. Jo. Nedávno mi kolegyně vyprávěla o tom, jak přišel chlapec zhruba 10 let a ukazoval jí fotku sušenky. Úplně běžný sušenky. Jo. Takový tý prostě, co stojí jako do 20 korun. Jo. Žádná šílená americká značka prostě nějakého youtubera. Tak prostě vlastně ukázal fotku té sušenky a říkal, tak třeba tuhle tu mám rád, ale je moc drahá, tu si nekupujeme. Jo. A fakt to byla jako 14-korunová sušenka, nemůžu říct ten název, ale všichni ho znáte a souvisí se slovenskýma horama. Prostě jako občas je to až takhle bizarní, že to poznáme, že to dítě je prostě z nějakého prostředí. A protože jsme sociální pracovníci a často etopedové a podobně, tak prostě, nebo lidi zaměření na tuhle práci, tak začneme pátrat. A s tím dítětem vedeme nějaký rozhovor a ptáme se ho, jak se mu daří v různých oblastech a snažíme se získat prostě informace o tom, co ho trápí, a přemýšlíme a společně s ním modelujeme, jak mu v tom můžeme pomoct.
3: Já jsem mířila vlastně ještě do toho, jestli když nejsou ty boty, kroužky, kružítka, tak co je vlastně tíží nejvíc ty děti? Jestli se to dá takhle říct?
4: Já hrozně nerad paušalizu, to je jak jako říct, že všichni dospělí jsou nějaký nebo takový, jo? Myslím si, že ten náš svět dospělých je rozdaložený na tom, že děti vnímáme jako nějakou homogenní masu. Já to řeknu jinak. Řeknu to tak, že když dítě nechodí na kroužky, tak se víc fláká venku. nebo je přilepený na mobilu. Myslím, že my dospěláci, jež určujeme, co je správné a co ne, protože to nám to tak děláme, tak si prostě jako nepřejeme, aby děti byly furt na mobilu, nebo aby prostě seděli na lavičce, plivali pod lavičku a prudili ostatní a strašili důchodce už jenom svojí existencí. Ale to se přesně děje, protože co ty děti mají dělat? Jo, ze školy vypadnou hned, jak to jde. Po škole někteří spolužáci jdou prostě třeba do nějakého fast foodu nebo něco podobného, to se jich netýká. Takže přijdou domů, hodí tam tašku, vyrazí ven. Když mají mobil, což většina dětí má, a mají data, tak prostě jsou na tom. Jo? A samozřejmě se venku potkávají s dětma, kteří jsou na tom podobně. Protože ostatní děti běhají za míčem nebo někde tvarují nějaký kus hlíny. Ale to se těhle z těch dětí netýká. Pak přijdou domů, tam nějakým způsobem můžou cítit zase tlak od rodičů, kteří jsou zoufalí, frustrovaní, přišli z druhé práce nebo nepřišli z žádný, jak který. A vlastně tohle je nějaký život, který prožívají. Pak přichází víkend. Po víkendu některé děti vypráví, co zažili. Tyto děti zase toho tolik nezažili. A pak přichází prázdniny a to je úplně klíčový. Konec konců, která paní učitelka či pan učitel se zítra a pozítří nezeptá, tak děti, co pa jste dělali od prázdninách a vyprávějte.
3: A kdo byl u moře?
4: A kdo byl
3: a kdo
4: u moře?
3: Byl na horách?
4: A kdo pro Boha nebyl u moře? Jak to, že někdo nebyl u moře? To je nějaký jako standard. Ne, není. Pro mnoho dětí to tak není. A začnou mlžit. Možná se začnou stávat trochu divnejma, protože prostě řeknou, my k moři nejezdíme, to je na prd, nebo začnou vymýšlet. Já, když jsem byl naposled u moře, tak mě něco žahlo a já už tam nejezdím, nebo prostě bojíme se žraloků, nebo prostě začnou nějakým způsobem ospravedlňovat to, že jsou v situaci, za kterou vlastně nenesou úplně moc odpovědnost, respektive jsou, jako jsou v jejich důsledcích, ale nemůžou jí moc ovlivnit.
3: Pojďme prosím úplně na závěr, i když jste už tady moc krát řekl, že je vlastně každá rada drahá a že nemůžeme asi dneska úplně lidi nasměrovat k nějakému řešení, který bude zítra fungovat, ale když nás teď slyší lidi, kteří jsou v těchto problémech anebo znají někoho, kdo třeba jenom ze třídy, ono se stačí někdy porozhlednout po šatně a tak, který v nich jsou, co jsou nějaký třeba ty první záchranný kroky k tomu tu svoji situaci zlepšit, co, kam je můžeme nasměrovat, i když to řešení bude třeba trvat a nebude jednoduchý.
4: Ok, pokud bych si já, a to je vlastně teda nějaké doporučení posluchačům, pokud si všimnete toho, že ve vašem okolí je nějaký dítě, kterýmu se v této oblasti prostě nedaří a je vidět, že mu něco chybí, rozhodně se mu žádným způsobem jako nevysmívejte a podobně. A to je nějaký základ, který by možná jako stačil. Jo? Tomuhle, vím, že to může vypadat úsměvně, ale k tomuhle, kdyby se odhodlali všichni, tak jako svět bude hned trochu růžovější, trochu lepší. Myslím si, že můžeme jako my dospěláci těm dětem nabídnout nějakou podporu při té komunikaci třeba s tou školou a vyzývám tím i učitele, aby zodpovědně a citlivě přistupovali k dětem, který prostě tyhle ty problémy mají. Ne vždy to, že něco nemají, může souviset s tím, že jsou to floutci nebo děcka, který prostě na to kašlou, opravdu ne, ale i když oni se tak můžou tvářit, tak to prostě přesně ten důvod být nemusí a za mě často není. Rozhodně je tu poměrně hezky vybudovaný systém pomáhajících služeb, prospěšných společností, obecně neziskových organizací, které mohou tu rodinu nějakým způsobem podpořit. A moje asi jako nejhlavnější výzva, ale vůbec nesměřuje k odpovědi na vaši otázku, co mohou dělat teď, jo, ale co mohou dělat do budoucna, je uvědomit si, že když naše děti budeme vést k tomu, aby přistupovali zodpovědně ke škole a ke svému budoucímu vzdělání a snažili se dosáhnout kvalitního a za mě ekonomicky co nejvyššího vzdělání, které je bude zároveň bavit v tom projevu, to znamená v tom zaměstnání, tak možná tímhle způsobem nejlépe přeruší ten generační kruh nějaký chudoby, tu generační chudobu, která se v těch statistikách ukazuje jako strašně významná.
3: Jakub Václavu, ředitel organizace Proxima Sociale, byl dneska s náma v Houpačkách. Děkuji, že jste přišel.
4: Není zas, díky za pozvání.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
5: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Šet, Apsami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Radio Wave.
6: Čau Vilmuš.
3: Čau Miruš.
6: Ahoj Aquababes. Takhle daleko. A ahoj všichni, kdo jste dorazili sem na podcastovnu do Davidský klubovny. A my jsme se rozhodli, že bychom právě chtěli tenhle ten živák udělat o něčem, co už teď vlastně oslavilo 12 let od úplně svého vzniku. To byly Aquababes, který vznikly v roce 2014. A my jsme na to narazili v jednom náhodném díle Slejváku a pak se vlastně...
3: strhla lavina, jako to mělo takovou odezvu.
6: Sugar Danny to sdílela normálně.
3: Mm-hmm, a to je, jakoby, to je ten milník už, jo? Tam si řekneš I made it prostě.
6: takže jsme si říkali, že to je úplně super jako příležitost to spojit. A
3: taky pozor, co nás spojuje, jsou vodní prvky. Slivák Aquababes. Já jsem to musela říct prostě, mám to napsaný, musela jsem to říct. Tak a my jdem teda na to, koho tady dneska máme?
6: Tak my tady rádi přivítáme...
3: Elišku Zoubkovou z ročníku 2014. Eliška zamávala, výborně. Potom Ilonu Vobejdu z ročníku 2015.
6: Z ročníku 2015 taky Moniku Pavlačkovou.
3: A z ročníku 2016 Sabinu Olajve. Takzvaný výběr z hroznů, výběr z Aqua hroznů.
6: Mě zajímá, jakoby, když tady teďka vlastně jsme a sešli jsme se tady kvůli Aquababes, jak jakoby na to první věc, co vás vlastně napadá, když se na to vzpomenete, klidně pojďme po pořadě od teda roku 2014, jaký to je vlastně tady sedět po vlastně více jak 10 letech a teď tady vlastně se bavíme o tomhle?
7: Tak úplně jiný život, jako jedním slovem úlet prostě. Jako to, že jste na to vůbec zavzpomínali, tak se mě donutilo zavzpomínat a fakt už to beru jako, já nevím, já už tomu sama nevěřím prostě. Ani té fotce už nevěřím, jako že to jsem já. Takže ještě jste mě teďka vyhmátli na té úžasný dovolený kolt, mateřská dovolená, takže to už je jako úplný sci-fi pro mě. Ale úlet a úplně skvělý zážitek a jsem ráda, že jste mě donutili zavzpomínat, díky.
3: A Eliško, kolik ti bylo vlastně tenkrát na tom castingu?
7: Bylo mi 20. Nebo 19 na castingu, no nic takového.
6: Sabino?
8: No tak asi řeknu taky úplně jiný život. Předtím jsem se tak asi i nějak hledala, nebo že jsem chodila na konzervatoř, že jo, a takže teďkon se zpěvem už živím, tak vlastně je to všechno jiný, ale jsem hrozně ráda, že tady můžu vidět holky a vlastně Elišku jsem ještě nikdy životě neviděla a že vidím tady naše, moje kolegyně Aquababesový a díky za to.
9: No, mě v té době bylo 16, takže pro mě to bylo takové jako otevření do světa, show businessu, hudby. Hodně jako rychle jsme tak do toho spadli, bylo to takový velký, zajímavý a jsem vlastně za tu zkušenost strašně vděčná a vlastně jsem tam mezi holkama, myslím, byla určitě nejmladší, takže pro mě to bylo ještě takový, jako že najednou jsem byla mezi holkama, který se hudbě a zpěvu věnujou jako dlouho. A no, byla to velká, velká zkušenost a hrozně ráda na ní vzpomínám.
3: Já to potvrdím i tvým medailonkem, kde zní, i když je kapelovým Benjamínkem, rozhodně ji nepřehlednete a nepřeslechnete. Takže to je Monika.
10: To každopádně.
3: A co Ilona?
10: No, já jsem velmi pobavená.
8: Já jsem si vzpomněla na věci, které už jsem úplně vytěsnila, což je taky vtipné.
10: Snad je to dobře a ne špatně.
8: Jo, jo. Ale je i vtipný, že podle mě holky vypadají pořád stejně. Tady ty tři aspoň. A jako když na to koukám, tak je to hodně dobrý retro, no.
10: Ty jsi byla totiž podle teda vašich nadřízených a zaměstnavatelů nepřehlédnutelná zrska.
8: No, to ze mě udělali, to pozor.
10: To z tebe udělali. Ale ty jsi s tím byla v pohodě.
8: No
10: to
8: jasně,
10: to bys to líbilo. Nenutili tě říkat, že jsi to líbí, opravdu jsi to líbilo.
8: Ne, opravdu se mi to líbilo.
10: To je krásný.
8: Já jsem šla vlastně na konkurs, jsem měla po hodně dlouhé době svoji přírodní barvu, hnědou. A vlastně najednou přišlo jako, jo, vy jste dobrý, ty jsi černá, OK, tebe necháme blondětou, tebe trošku stmavíme, Anetku dali trošku do vínova. No a já jsem měla teda tu největší změnu, jako i v té barvě, i v tom katu, takže tam to bylo jako hustý. Ale tak vidíte, slušilo mi to, takže je to dobrý.
10: A pořád sluší.
8: Ale ještě bylo vtipný, že jsme jako zástupkyně našeho ročníku nejmladší a nejstarší.
10: To bylo schválně, že jo?
9: Ale není to poznat, která je. Která.
10: A vy teda jste ze společného ročníku, i když teda ty Moni si pak měla trošku jinou cestu, ty ses od holek, ještě se k tomu vrátíme, oddělila ne na základě nějakých pří, ale na základě spíš nějaký jako tý pracovní vize, aby se dalo říct.
9: Jo, to je pravda, holky si vlastně pak na konci udělali vlastní kapelu a to vlastně bylo i stejně s prvním ročníkem, je to tak? A já jsem si tak šla svojí vlastní cestou, myslím si, že jsem potřebovala i trošku pauzu po tom velkým šoku a já jsem si vždycky skládala věci sama, chtěla jsem si prostě stvořit sama v pokojíčku, takže tak to bylo.
6: My teďka vlastně my jsme vás poprosili, my jsme dělali v tom Slejváku tehdy to, že jsme řadili ty písničky Aqua Babes podle toho, jako která nás bavila nejvíc a nejmíň. Takže my bychom se teďka udělali takový průřez s těma písničkama a poprosili vás, abyste nějak společnými silami je pokusili se seřadit. Teda přejdeme na tu první. Která to vlastně celý jakoby začala. Tehdy tam ještě nebyly ty makeovers takový, jako se začaly dělat později, že jo? Je to tak, Eliško.
7: Hele jo, jako já jsem prošla nějakým makeoverem, udělala se ze mě taková víc jako dozres, vlastně měla jsem tam mít tuhle tu barvičku. Karol se podle mě stříhala docela dost, ale ještě to nebylo takový. Já nevím, jestli se k tomu dostaneme nebo ne, ale my jsme vlastně...
6: Ale klidně můžeš, co tě teďka napadá, ať to nezapomene.
7: My jsme vlastně šli do toho s tím, že je to další holky, takhle nám to bylo podaný. Mm-hmm. Takže my jsme šli do toho, že neděláme reklamu, ale že jsme další skupina pod Verzlem, kterou teda sponzoruje Karlo Vody a s nima teda musíme natočit reklamu. Ale takže tam nešlo asi o takový makeovery, jakože o to dát nějaký holky dohromady, udělat z nich jakoby skupinu, písničky a my budeme jako vystupovat a tak, no.
6: Jo, to bylo přesně to, co se teda vlastně prezentovalo před tím castingem, bylo to, že to bude vlastně dívčí skupina, která udělá reklamu, ale ve finále to vlastně bylo spíš jako naopak, jestli se nepletu.
8: Promiň, omlouváme se ti.
7: Úplně v pořádku. Všechno je tak, jak má být, ne? Tak
6: no a ještě jenom, jaký to je slyšet teda teďka, neříkej mi baby.
7: Hele, to je ale hrozný tune, jako jo. To je fakt skvělý song, který se ti zarije po nich. To je popšit, jak mi má popšit bejt prostě. Se vším všudy. Až na to pití. Ale je to skvělý textově, to teda, že jo, to má svoje, jako... Ale jo, za mě je to prostě banger vlastně.
10: Tak často ty písničky mají vlastně známý slavný skladatele, že jo, producenty.
6: Na to se zeptáme,
10: takže nebudu spoilerovat. Ale každopádně, co můžu spoilerovat, jsou, co má vlastně společného jako parta mladých zpěvaček a ta voda, že jo, že jakoby přece jenom má to být reklamní produkt. A AI shrnutí, což je jakoby věc, který se snažím vyhýbat, mi naznačila, že to je jakoby oslava mládí, dívčí síly, čistota, láska a že to jsou prostě věci, které jakoby souvisí s vodou. Jo? Tak jakoby nevím, jestli to tak cítíte. Ale jako já třeba jakoby minimálně, jak se tam brouzdáte v té vodě, tak já se chci třeba taky někde brouzdat, nechci se napít úplně. Ale jakoby takže, no, ale jako něco to se mnou dělá a banger to je rozhodně.
6: Právě teda přejdeme k tomu, proč je to takový banger, protože pojďme na druhou otázku, to znamená, pokud máte otevřený Kahoot, tak si ho zase vemte. Členové nebo členky, který kapely jsou v Song Credits Neříkej mi Baby? Červená One Direction, modrá Fifth Harmony, žlutá Little Mix a zelená Five Angels. Ze který skupiny pochází původně tady ta písnička? Ještě zbývají vteřina. Yes, není to Five Angels, ačkoliv si to spousta lidí myslela evidentně, je to Little Mix. Doslova tam jsou vlastně všechny členky podepsané v těch song credits a pak je tam vlastně jenom text a to jak Single X. Je to tak.
7: To jsme teda nesměli říkat, ale Ondřej Ládek, ano.
6: Ondřej Ládek, tak. A u těch dalších písniček to vlastně bylo... jako už to nebo mě možná zajímá, jako vlastně, jestli víte, jak se k tomu dostali tehdy, že to vlastně byla skrečnutá Little Mix písnička a jak se to dostalo jako k vám potom?
7: Víš, že nám tehdy, podle mě, pokud si to dobře pamatuju, a myslím si, že ale jo, bylo řečený, že to bylo ještě jako nabídnutý Bíbrovi snad, že jako takhle ještě k tomu máme vzlížet, že to je fakt jako unikát. A možná jo, že jo. Ale jinak jsme o tom vlastně nic moc nevěděli a tohle jsem se dozvěděla až ex post. A možná jo, že jo. Ale jinak jsme o tom vlastně nic moc nevěděli a tohle jsem se dozvěděla až ex post vlastně. Mm-hmm. Takže nevím, jak jsme

Jakoby, já si pamatuju, že mi to jako, že jsem to nedostal z hlavy tehdy a vlastně doteďka jsem to nedostal z hlavy. Jakože doteďka to znám na spaměť. Pojďme na další ročník a to tady bude Čistá jako láska.

0: tady ty makeovers už byly výraznější. Dokonce já si pamatuju, že jsem koukal na ty medailonky a tam bylo vlastně vyložen pak sekvence na konci toho medailonku, k tomu se vlastně asi taky dostaneme, na co můžeme pak podívat, a to, jak se jakoby teda ta vizáž proměnila. Ty jsi už o tom vlastně mluvila, Ilono, ale jak na to, Moniko, vzpomínáš ty?
1: Mě moc z toho nezměnilo, mě akorát střihli tady jako předek, aby dát takhle nahoru, takže u mě ta změna nebyla moc velká. Vlastně jsem s tím byla docela spokojená, ale všichni si pak mysleli, když se na to koukali, že mám krátký vlasy, jak to tak to, a přitom jsem je měla mega dlouhý.
0: A jaký to je teďka to slyšet?
1: Já to poslouchám jako dvakrát denně, takže to je jako vrchol mojí hudební kariéry, takže já jsem na to pyšná. Jakoby pro mě to není to, já to fakt často poslouchám. Jak je to pro tebe, Ilčo?
2: Já to mám dost podobně. Tak tohle už asi nepřekonáme, Moni, promiň.
3: Ještě, Moni, ty jsi jednou na svém Instagramu vzpomínala na natáčení tady toho klipu a na praskání balonku plněným vodou s připínačkem přidělaným na dlani.
1: Ano.
3: Pod patcích. Tak pamatuješ si to živě doteď?
1: Já si to pamatuju, to byl fakt jako velký set. Úplně si pamatuju, jak nás vyzvedávali v noci autama, přijeli jsme tam někdy v 5 ráno, dělali nám make-up 2 hodiny, měli jsme tam každá svůj pokojíček, kde jsme spali, prostě než jiná měla natáčení a tak. A pak vlastně všechno bylo real, že to nebylo žádný AI-ko, bylo to, že jsme měli fakt špendlíky na rukách a byly tam balonky a takhle jsme je praskali. A ty šaty jsme měli jenom dvoje. Takže vlastně to se muselo jako povíst, aby jsme se u toho ještě hezky tvářili, protože pak jsme měli jako pouze jeden další pokus. Prostě měli jsme 2 pokusy na to, aby ty šaty nebyly hnusný a mokrý.
4: No, já k tomu musím dodat, to natáčení, to bylo naprosto totálně neskutečný za mě Hollywood hadra. Jako. My jsme 3 dny prostě bláznili, jeden den se jenom fotilo, druhý den jsme jenom tancovali. Jsem si našla, že jsme tancovali tu choreografii 120krát.
1: Na těch podpatkách, jako fakt od rána do večera. A já si pamatuju, promiň, já ti to zaskočím.
4: Ano,
1: protože to musím říct, já jsem ta, co hodně mluví. Takže, to musím říct, protože my už, když jsme to fakt jako tancovali po 70. Tak já si pamatuju, jak vždycky tam máme ty momenty, kdy se jako otočíme a nejsme vidět a máme tam prostě takhle jsme ze zadu, tak my jsme si úplně říkali na to. Nesnáším to. Chci domů. Tak to fakt jako vypadalo, jo.
4: To jsme podle mě reálně říkali vždycky.
1: Jako reálně fakt to tak bylo. Úplně jsme to už pak jako nenáviděli.
4: Já jsem teda s dovolením ještě přinesla relikvie. Mám tady relikvii smrti.
3: Wow.
4: Prosím pěkně, můžete si na to klidně šáhnout.
3: Pane bože, a ty máme i na té fotce, že jo? To mě teďka ořízla.
4: A to pozor, já jsem ještě takový magor, že na to mám ještě ty nálepky, aby jsme nezničili to studio.
3: Wow. To jednou vydražíš
1: a
3: za
1: budeme to tady dražit dneska.
4: A jako pozor, jo, jako ono to vůbec nejsou vysoký podpatky. Já jsem byla zvyklá nosit i 12 cm štekle, ale to je fakt tak strašně nepohodlná bota, že to normálně obujete a chcete to okamžitě sundat. A my v tom prostě byli 3 dny. Kompletně celé.
1: Ale hlavně tohle tam bylo kvůli tomu, že oni je pak chtěli vrátit, ty boty. Ale oni byli tak jakoby nechutný, že to nemohli vrátit, takže máme je dodnes, já mám taky. Nemám je
4: sebou. To je jediné, co nám vlastně jako zůstalo potom, protože kostým jsme si dechat nemohli ani. Jako ni. A přitom byli 2, že proč by nám jeden nemohli dát? Jako.
1: Kam by si to vzala, promiň.
4: Nevím, schovala bych si to jako relikví do skříně, jako svatební šaty vedle toho.
3: Ty, co zrovna vidět, ty boty.
4: Ne,
3: hezky.
4: Ale to ještě k těm botám. My, když jsme dělali fitting a vybírali nám boty, tak my jsme tyhle strašně chtěli, to jsme ještě nevěděli, že jsou nepohodlný. A oni je strašně nechtěli, protože byli nejdražší ze všech těch bot.
1: Bez no, jaký tak, z Itálie, prostě italský.
4: No fakt byli jako hodně drahý. Ale ještě jsem chtěla říct k tomu tancování. My jsme tančili na tu písničku, když byla 2x rychlejší. Ono se to tak dělá, že se to pak v postprodukci zpomalí, takže když si to představíte,

0: já jsem tvá jediná, čistá jak láska, prohlédná jak hladina. Víte, v takovýmhle tempu. Prostě to bylo úplně šílený. No ale celý ten den, co my jsme tancovali, tak celý den dělali pokusy s vodou. Tam byla obrovská stanová místnost, kde byla paní oblečená celá v černým, včetně obličeje, a zkoušela různě praskat ty balónky naplněný tou vodou, aby to jako udělalo ten nejlepší efekt. A my jsme to ten třetí den celý vlastně natáčeli, aby to bylo hezký.
1: A ještě nás učili pít, protože my tam v tom klipu pijeme vodu, takže nás učili, jak máme hezky pít. Dávám se na to pozor dodnes, takže můžete to sledovat.
0: No a já jsem praskala dva balónky a měla jsem jenom dvoje šaty, takže jsem musela vlastně jako na jeden pokus vždycky prasknout ten balónek, jeden praskám takhle zadkem, to bylo bez špendlíku teda, takže to muselo jako přiletět fakt úplně přesně, aby to ten zadek jako pěkně rozprsknul přes ty záda, tak to bylo hezký, no. Na to vzpomínám ráda.
2: No a takže jste se, ještě i přes ty bolavý boty, jste se vlastně v tom cítili dobře? Na tom place, v těch šatech?
0: No pozor, to ještě já tady mám, to mě teda taky mrzí, že jsem si to neschovala. Já tam mám totiž v tom klipu takovej zvláštní jako výstřih. A ono to zasahovalo až jako do podprsenky. A jak jsem měla podprsenku, tak jim se to nelíbilo, že tam jako mi jde ten kousek vidět. Takže říkají, no ne, ta prostě musí se dát ta podprsenka pryč, no jenomže jak nemám prsa, tak jako v tom neměla žádný prsa, takže že to teda musí být s podprsenkou. Tak kostymérky vymysleli to, že to tady jako rozstříhli tu podprdu, tady mi dali vlasec na ryby, protáhli to takhle na kůži na zádech a tady to zase se cvakli, ten druhý košíček. Takže vlastně s každým pohybem jsem si takhle rozřezávala tu kůži na těch zádech a na těch bocích a strašně se mi proklínala a ten třetí den už jsem fakt jako byla na ně velmi naštvaná, protože za celý ty tři dny nic nevymysleli jako lepšího, jenom ten vlasec. Takže tu podprdu, jako bohužel jsem si neschovala, fakt jsem jako okamžitě jsem ji sundala, narvala se mi do toho koše. No a tady s rozřízlýma zádama jsem odjížděla domů. Ale stejně na to vzpomínám moc ráda.
2: Člověk už si pak pamatuje jenom to hezký. Moni, ty ses ještě nadechovala, že ses necítila nebo cítila dobře?
1: No já nevím, jako bylo to extrémně náročný. Mě to hrozně bavilo vlastně ten set, byl to fakt profesionální, mega, já nevím, jestli ten režisér natáčel tam nějaký cizinec, natáčel klipy fakt v zahraničí, já nevím, jakým velkým kapelám, takže pro nás to byla velká čest. Ale zároveň to bylo fakt strašně jakoby vysilující, já jsem si říkala, tyjo, jestli je tohle show business, tak to nechci. To nechci být součástí, to je hrozně těžký, ale fakt jakoby asi normální člověk si to úplně jako neuvědomí, než jde na takovýhle set, že to je fakt jako peklo a celou dobu se vlastně musíte usmívat, že nevíte, jak to střihnou a prostě po 12-14 vám úplně nechce asi furt usmívat. No.
0: No to jo, a ještě jak vlastně jsme byli furt splavený, takže kolem nás lítalo pořád minimálně 5 lidí a furt nám jako upravovali ty vlasy, make-up, všechno, šaty, jako bylo to fakt šílený. Velký.
3: Tak můžeme se přesunout teda ještě na tebe, Sabino. Máme tady další, tu třetí v pořadí, což je Nejsem další.

0: Vlastně já, když jsem na to koukal teďka nedávno, tak jsem si říkal, že to hrozně předběhlo dobu, protože tohle je hrozně ten jako současný populární styl toho těch jako K-popových skupin, prostě s těma outfitama a tak dál, a vy jste byli prostě jako o 10 let napřed s tímhle. A jaký to je teďka to vidět?
1: No ty jo, musím říct, že jsem ten klip neviděla fakt dlouho, protože neujíždím si úplně na tom, jakože bych se na to koukala ve volném čase, ale vlastně vůbec nechápu, že už je to teda 10 let zpátky, že pocitově je to tak jako 3 roky třeba, jako jo, samozřejmě hodně se událo za tu dobu a všechno je jinak, ale je to hezký, já teda jsem taky zrska, koukám, že jsme takhle sešli 3 zrsky, takže mě předělali takhle trošku, ale vlastně jsem si uvědomila, jak holky říkali o tom pití, nebo že, tak vlastně, že chtěli, abych tam měla ten záběr, jako jak piju to aktu, ale zjistil, že neumím pít, takže to pak předělal někomu jinému. Nenaučili, říkal, no to je fakt blbý tohle, jako. Říkám, dobře, tak nevadí. A jinak, já nevím, jak jste to tam měli vy, ale že třeba neotevíráme pusu ani na naše pasáže. Měli jste to taky tak? Jo.
2: No, tohle jako bylo velký ťavka na ego, protože jak člověk třeba zaplesal, že je v písničce hodně slyšet, a pak najednou viděl klip a zjistil, že na jeho fráze, který zpívá, je v klipu úplně někdo jiný. A vlastně svět se to nedoví, že jako to zpíváte vy, tak to bylo jako hodně těžký.
1: No a já si vlastně pamatuju, že my jsme, vždycky byla jedna vepředu, třeba teď jak je tam Melinda, že jo? A takhle jsme se nějak střídali na nějaký takhle záběry a já a myslím Eliška, nepamatuji se, jestli to byla ona, ale už jsme to nestihli, že už vlastně bylo pozdě a už jsme si řekli, už na to pečem. Takže já jsem vlastně ani nestihla být vepředu, protože už bylo prostě moc pozdě.
2: No ale takže, co, sebe bych třeba i přežila. Ale to, že Sabinka chudák začíná písničku a vůbec tam není a zpívá za ní někdo jiný, tak to jsem fakt už nepřežila, jako. To mi přišlo úplně šílený.
1: Jo, tak stane se, zamrzelo, ale tak jo. Furt to byla reklama.
2: Tak je to Sabinka, ta, co začíná zpívat.
3: Jo. Jinak tohle je teda rok 2016 a mně přijde, že se na tom hrozně dobře otiskuje duch doby, protože my říkáme, že rok 2026 je nový 2016, takže vlastně tohle. A pak se dostaneme krátce i k medailonkům, kde ty sebe říkáš třeba, co je tvoje oblíbená hudba a říkáš tam, myslím, Arctic Monkeys, The Neighborhood a ještě něco. A já jsem byla úplně stejně performativní.
1: Nejlepší kapely.
3: Když jsi možná nebyla performativní, jenom já.
1: Okay. Ale musím teda říct, že tyhle kapely mě drží stále, furt prostě Arctic Monkeys za mě vedou. A takže to se nezměnilo. Tohle jako zase tenhle ten údební vkus.
0: No. Ne, myslím, že to je fakt jako esence doby. No. Jako, a stejně jak všechno bylo vlastně tehdy barevný a tak dál, že to prostě se hrozně tlačilo tady to. To by zůstal nějaký artefakt z toho celého?
1: Ty jo, přemýšlím. Asi jenom vzpomínky prostě.
0: No. A Eliško, ještě to by něco nezůstalo?
4: No jej. Hele, v jeden moment můj táta, který nám potom dělal vlastně chvíli manažera, tak nějak se dohodl s Unilevem, nebo já vůbec vlastně nevím s kým, ale vím, že máme všechny šaty doma. Takže...
3: Pak to začali hlídat právě po Elišky ročníku, že jo? Nevím,
4: táta
3: jak nemáš tu jednu botu vůbec.
4: A vybrali... No každopádně jako jsem se neskoušela do nich narvat, to opravdu ne, to už je hodně dávno a byla bych asi hodně smutná.
3: A máš to jako pan úžas nějak zasklený a nasvícený?
4: Já nemám, jako, ale asi to budu muset přesně jako vymakat, jak jsi říkala, ty si to hezky seřadit prostě, ty životní události, tak asi tak, no. Ale jinak jo, jinak holky, ty jo, čumím jako blbec váš set, jako docela žárlím, protože teda náš set jako ten rozhodně takhle nevypadal. A to si asi budeme set vyřídit ještě.
2: Tak. My jsme žili z toho, co byste vydělali. Takže tak.
0: Jaký to teda bylo u vás, jako když jste začínali úplně ještě teda? Ty podmínky prostě.
4: Hele, podmínky, no, nic jiného nedělat, než vlastně bejt Aqua Babes. To byla vlastně taková podmínka. A my jsme s holkama, že jo, já, Angie a Anička, tak jsme byli pod Jedem, Jeden's Company u Yemiho, takže my jsme to všechno museli konzultovat vlastně přes Jed, protože tam jsme asi měli podepsanou smlouvu. A ty nám to tak jako schválili s tím, že jako, hele, OK, ale jako do what you do. Není to úplně jako super ty podmínky, ale jestli to chcete dělat, tak OK. A my jsme do toho takhle šli, protože přesně ta představa byla jako úplně jiná a měli jsme jako ty velký oči a velký sny a velký očekávání. Takže já si myslím, že jako mě tam vlastně nic nevadilo, já jsem taky byla hodně jako proškolená tím jedem, jo, takže to, že přišel stylista do místnosti a řekl, všechny zubnete 5 kilo prostě, tady na místě skoro, jo, aby jsme se na vás mohli vůbec dívat, tak já jsem vlastně dělala, jo, jo, další, v pohodě. A holky z toho byly vyplesklí, který to třeba zažili poprvý, že jo, prostě ta doba byla takhle ujetá a chtělo se koukat na hezký, prostě dlouhonohý holky, což jakoby ani jedna z nás tam nebyla, nebo možná 2, 3. A jinak my jsme byli vlastně malí skřídci, že jo. Já myslím, že vy jste nám to někdo řekl na castingu, když jsme se přišli za váma podívat. My jsme tam měli být jako nějaká podpůrná součást, nebo já nevím, že jsme tam šli jako podívat, teda potupně, kdo nás jako jde nahradit. A že jste byli všichni hrozně překvapení, jaký jsme malinký. Takže my jsme byli opravdu takový trpaslíci. A no, a takže na to jsem asi byla dost jako zvyklá, na tohle zacházení, takže mě to moc jako nepřekvapovalo, to, že se furt řešilo moje stehna nebo něco, tak jako blah, no, asi tak, jako z dnešního pohledu už je to fakt crazy.
0: Děkuji, no. Já právě jsem tak chtěl sebe zeptat, no, na to, jak to hodnotíš ty vlastně, když jsi do toho naskočila už potom, co 2 ročníky byly, tak jaká byla jako tvoje vize od toho a jaký to pak bylo reálně?
1: No, to mě právě, to jsem se jenom chtěla zeptat právě Elišky na tohle, že já jsem do toho šla s tím, že jsem věděla, že to je reklama na Aquilu, takže taková jakože alá kapela, že jo, a, ale jako mě překvapilo, jestli vám teda řekli, že budete kapela a když se rozhodli, že vás teda nahradí, to je teda docela nemilý.
4: No, hele, já myslím, že nějaký září, říjen, že vlastně jsme měli nějaký akce, kde se jako vystupovalo, chodilo se do nějakých rádií a pak už právě se začalo takový ty jako témata toho, jako kdy teda budeme nahrávat ty další písničky a jako co se teda bude dál dělat, jako že ten kalendář máme zaplněný jenom posem a pak teda jako co a to a pak se jako došlo na jeden prostě meeting u kulatého stolu, kde nám bylo řečeno, že jako se vlastně rozhodla jinak a to, že prostě vlastně chce každý ročník udělat novej jako takovou soutěž a že teda nám moc děkujou. A my jsme byli hodně smutný, tak se tehdy dohodlo, že ještě vlastně s náma udělá jednu písničku a to byla Do neznáma. No tak, a to byla Odchodová.
1: Oho, tak to si myslím poslechnout, to ani teda nevím. A mě to by teda jenom zajímalo, kolik jste třeba měli koncertů, nebo vlastně, protože my jsme měli 2 jako jenom koncerty, takže to fakt byla kapela.
0: A jaký?
1: No, protože to byla jakoby a la kapela a měli jsme na Staroměstském náměstí a jednou na nějakým festivalu, ale to bylo jenom jakože, aby se neřeklo, ale nic jiného jsme nedělali, abyste jich měli víc.
2: My jsme hlavně jakoby neměli s čím vystupovat, protože když máte jakoby jeden single, kolik jako vystupovat,
3: ten hour edition.
2: Kolik jakoby, ale jako reálně jo, protože my jsme měli jedno vystoupení a my jsme tam měli 3x svou Čistá jako láska. Jednou jsme jeli nějaký...
3: Já bych strala dožíli úplně.
2: Jednou jsme jeli cover a pak jsme jeli remix Čistá jako láska. A pak už nás vyvedli, no. Takže jakoby tam jakoby nešlo moc na to půkovat, upřímně, protože my jsme neměli co zpívat.
4: Ježíš, tak to je hrozně cute. Já jsem si říkala, proč jste tam měli tolik verzí, ale ono, když si jeme, že se to nahlašovalo na osu a někomu se to vyplácelo, tak docela chápu, že víš, co jste to měli jet. Ale hele, my jsme těch věcí, ne, počkej, fakt, než jsme začali Basics, tak jsme taky vystupovali s jednou písničkou, s naší písničkou a to ještě občas na playback a i tak tam byly zástupy pak lidí, kteří se chtěli podepisovat a bylo to jako pro ně jako úžasný zážitek. Vlastně jako absolutně jako unreal, prostě kecáš.
3: To jsou,
2: prosím, jsi vytiskla? Ty jsi to vytiskla?
3: To jsou dobový?
2: To jsou dobový, akorát mě to trochu zmoklo, tak jsem to tady ořízla. Ale vidíte, kolik, jaký byl zájem, kolik na nich ještě zbylo.
3: To je tak prostě tady bude jako fronta na konci.
4: Tak hodně hustý. Tak já mám jednu někde schovanou doma, jako že vzpomínku, to jako už jsem ani nevytahovala.
1: To my jsme teda neměli ani. To jako na nás úplně kašlali už teda, no. My jsme byli fakt už jenom ta čistá reklama.
3: Můžeme se ve zkratce ještě prolítnout písničky z dalších ročníků. A tato Tvoje můza. Na mě to dává hrozně takový jakoby sekta vibe, jak to najednou není barevný a mají ty neutrální tóny a lítají v tom nebi. Ale pořád to není AI, takže to je dobrý. Že Dara Rollins, že ho lítá AI v nebi. Ta jedna svítí právě pro tebe. Co když ti
0: Já jsem se ještě vzpomněl, že vy jste dělali, když se předávalo teda tady to žezlo, tak se vždycky, nebo nevím kolik ročníků, ale ty členky toho předchozího ročníku dělali nějakou jako reklamu na ten casting. Je to tak, že jo?
4: Ohledně toho jsem našla i smlouvu, hele. Jo, to bylo v tom dodatku, tak tam byl přesně song a to, že natočíme tady to, jako tuhle upoutávku a já už si to vůbec nepamatuju, mě to samotnou překvapilo, já vůbec nevím, že to existovalo, takže jako nebej tohohle dodatku, jak o tom vůbec netuším už, takže selektivní paměť, nazdar.
2: To já si pamatuju moc dobře, tu naši upoutávku, protože tu jsme točili s Adamem Opičkou, docela renomovaným režisérem. Víš? Pamatuješ si to?
5: Já si to pamatuju a co tím chceš říct?
2: No, že to bylo zapamatovatelné, že to bylo vlastně hezký. A bylo to taky po dlouhý době, co jsme vlastně nic nedělali, co to tak jako... Jsme měli takový období ničeho a na tady tu upoutávku nám museli znovu dělat všem vlasy a byl to vlastně hrozně fajn. Vy?
0: A sebe byste něco pak dělali takovýho, nebo už...
1: Já právě přemýšlím, o čem mluvíte. Já myslím, že my jsme nic takového nedělali. Upoutávku jako...
3: She was robbed.
1: My jsme prostě nahráli písničku.
5: Jako očividně náš ročník tolik neviděl.
0: Ale co je zajímavé, tak právě všechny ty ročníky byly jakoby nejsledovanější klip na YouTube toho roku českýho. Jakoby nejsledovanější video dokonce. Takže to je hustý, no. A k tomu vlastně pak se váží další otázka, ale ještě pojďme na tu poslední... Aqua Babes písničku z roku 2019, která byla hodně jiná teda.
3: A byla poprvé anglicky a naposled. Pardon.
0: Ale co jsem jako zaznamenal, tak tady jakoby se to aspoň tvářilo, že se snaží udělat jako opravdu kapelu, protože nabrali vlastně jako ty interpretky, kteří třeba měli už nějaký pozadí, co se týče jako songwritingu a tak dál, a dali jim nějaký jako nějakého dosa dlouhý kemp, kde prostě jako dělali tu písničku a nechali je to vlastně napsat si a pak to produkovali, ale jako nechytlo se to už tolik, už to prostě nebylo, už to nebyla taková jako prvoplánová reklama a asi to lidi nechtěli, no.
2: No už to nebyl ten K-pop.
0: Už to nebyl ten K-pop, to je pravda. Tohle to už bylo takový to indie, jako už nefungovalo. No, pojďme na teda váš žebříček, protože tady to byl náš žebříček, tady velmi můžeš klidně dovysvětlit tvoji legendu k těmhle obrázkům, co znamenají.
3: Vy to možná poznáte, tak miminko je Neříkej mi baby, tulipán je Nejsem další, srdíčko je Čistá jako láska, autobus je tady ta Living my life, protože oni jedou na road trip a poslední je Tvoje můza. Takže to byl náš žebříček a teď se ale vy musíte poradit, teda, která můžeme začít od pětky přísně, to jakoby tušíme všichni, která bude asi. Ale musíte to říct vy, tak kterou dáte na pátou příčku, holky?
5: My už ani nevíme, jak se to jmenuje, ta poslední.
3: Můžete podle obrázku.
5: Ne, to poslední.
3: Autobus.
5: Ani to v nás nic nezanechalo, když se ani nepamatujeme název, ale...
2: Já jsem si teda úplně zapomněla na ročník 2017, takže já bych dala Tvoje můza.
5: Nesouhlasím.
1: Já bych dala Autobus.
4: Já už se nic nepamatuju, krom tý naší, takže jako klidně.
5: No, takže autobus.
2: Jako je fakt, že holky tam krásně lítají a fakt tam lítali, takže autobus.
3: Dobře, tak na čtvrtý místo. Co dáme, holky? Je to na vás.
5: Můza.
3: Můza? Můza ano. Bude čtvrtá. No a pozor, teď, tak, už, to a teď, bude, to ale teď už to bude ostrý. Tak třetí místo.
5: Teď bude bitka.
2: Vyrazla zuby.
5: Hele, za mě... To je Neříkej mi baby.
4: Wow. To bude fight tady hrozný.
3: No, Saby.
4: Oba mikrofony.
1: Jako je to těžký tohle, samozřejmě jsou ty nejlepší písničky, že jo, tyhle tři, no. Ale asi jako jo, no. Sorry.
3: Všechny jsou skvělý a ty rozdíly jsou drobný, jo. Já to doplním. Takže miminko je na třetím místě. Tak, druhé místo, holky.
2: Školy se mi to říká špatně, tak my.
5: Já souhlasím, my. Takže... Jako sebe nebo nás se pouštím dvakrát denně, ale Nejsem další si pouštím třikrát denně.
0: Tím pádem teda nejsem další vyhrávat, což vlastně odpovídá i našemu žebříčku, nebo mýmu žebříčku, wow. Takže nejsem další vyhrává mezi...
1: Není to moje zásluha, ale děkuji.
0: Tam jsem vlastně zapomněl zmínit, že tam zase ten text dělal Pokáč, že jo? Nebo on to možná celý skládal, že jo, možná.
1: No, já popravdě nevím, vím, že tam figuroval Pokáč, že asi psal ten text, ale kdo psal, myslím, že to bylo z nějaký, že to někde jako nějaká, jak se jmenuje, prostě banka.
0: Jo, že to koupili někde na hudební
1: bance. No, hudební banka, prostě na internetu, nevím, kde se tohle schání, ale tam to nějak koupili, prostě, že to, no, že to napsal jo. Někdo ze zahraničí, ale vůbec netuším.
0: Koukám na to, nějaký Jonaha Greenquist. To dělal.
1: Jo, asi.
0: A Čistou jako láska dělal nějaký švédský producent Alex Shields. Alex. A český text někdo vystupující pod pseudonymem Mr. Domino.
2: Ano, my to,
0: to nemůžete
2: trošku
0: říct.
2: Tušíme, ale nesmíme to říkat. Ale každopádně...
5: Dobře. On se za to extrémně stydí.
0: Dobře, tak jeho identitu necháme v utajení.
2: Každopádně jsem ještě chtěla dodat, že jsme vlastně úplně na začátku slyšeli tu písničku od toho švédského producenta v angličtině. A bylo to jako za mě fakt dobrý v té angličtině. A pak jsme dostali český text, vlastně první verzi, a bylo tam něco jako ve stylu jsem na kolenou. Viď, čistá jak láska, jsem na kolenou. A prostě fakt jako S říká ne, pardon, ale jako jestli tohleto máme zpívat, tohleto sex písničku, ty vado, tak já jako bohužel musím jako nepodepsat smlouvu, protože jako fakt ne.
5: A kvůli tobě tam nemáme ty kolena.
2: Trošku kvůli mně se to předělávalo, no, tak naštěstí.
0: No, my jsme zabrouzdali teda v archivu ještě Aqua Babes a našli jsme tam vaše medailonky a ještě teda tady ten úžasný sestřih z prvního castingu, který je teda... To bylo vlastně to úplně historicky první video na tom profilu, na tom účtu YouTubeovým. Tady ten. A vlastně tam přesně inzerují novou slavnou dívčí kapelu, no. Tam přímo to tam teďka bylo. Tak to mi přišlo docela vtipný asi.
3: Jinak speaking of castingy, tam se zhruba přihlásilo nějakých 100 děvčat, jestli se nepletu. Je to nějaký číslo, který mám v hlavě, tak snad je správný. A vám to teda bylo předloženo často třeba na vašich školách, že jste často ještě studovali, že jo, vlastně konzervatoře. Jak jste se k tomu dostali?
4: Hele, já jsem byla v JEDu s holkama s Angie a Aničkou a Angie oslovil Universal, aby tam oslovila nějaký holky, který umějí teda, dejme tomu, zpívat, ale hlavně tancovat. A aby jsme dorazili na casting. Takže my jsme se vlastně k tomu dostali přes jet. Takhle.
3: Měl jste někdo z vás holky nějakou zajímavou cestu na casting? Nějakou atypickou?
1: Nevím, jestli atypickou, ale musím říct, že samozřejmě Aqua Babe jsem zaznamenala předtím a jenom jsem si říkala, že to není úplně žánrově to moje. A když jsem věděla, že se pořádá casting do třetího ročníku, jak jsem si říkala, no tak jako do toho bych jako asi nešla, ale právě potom moje učitelka na konzervatoři mě přesvědčila, abych tam šla, že vlastně jako to může být skvělá zkušenost a vlastně šla jsem do toho a já jsem za to vlastně ráda, protože jsem poznala skvělý lidi, profesionální prostředí a vlastně to byla sranda, takže jako nebylo to, že bych já se tam sama přihlásila, že bych potom prahla, ale jsem za to ráda, že jsem tam šla.
2: Já jsem vlastně viděla ten, že bude ten casting v televizi a koukla jsem se na to, ale bylo tam napsáno, že je to od 18 a mě v té době bylo 15 nebo 16. Takže já jsem se nepřihlašovala taky, ale já už v té době jsem se tak pospěvávala a vystupovala jsem na jedné akci, kde jsem se seznámila s Martinem Ledvinou, s producentem, který pracoval v Universalu a on vlastně napsal, že se nějak spojil s mým taťkou a napsal mu e-mail prostě den před tím kolem, jestli nechci přijít. A táta mi to říkal, byl to fakt jako večer předtím, že se kouknu úplně náhodou do mailu a jsem říkala jasně a pak jako vůbec jsem nechápala, jak to teda se udělá, když jsem fakt jako, když je mi 16. Nakonec to za mě podepsala mamka a byla jsem tam, no.
1: Hustý.
2: To je dobře, že jsi do toho šla. No já jsem taky...
3: No regrets.
2: Taky mě přesvědčila paní profesorka ve škole na konzervatoři.
1: Měli jsme stejnou vlastně?
2: Měli jsme stejnou podmínku.
1: Jo? Janu Balašovou? Mm.
0: Ah. neměla nějaký jakoby procentát nebo...
2: No, ono ještě, jakoby my je nemáme, tak jestli ona je má.
3: Někde jsou.
2: Tak nevím. Já bych ráda dodala, po těch letech si myslím, že už to můžu tak trošku jako prozradit. My jsme nemohli teda. Ale jenom pro lidi. Je to velká zajímavost, ať si jako představí, co to vlastně jako bylo být Aqua Babes. My jsme podepisovali smlouvu na jeden rok s tím, že celý ten rok musíme být k dispozici, kdykoliv oni budou cokoliv potřebovat. S tím, že v té smlouvě bylo, že teda musíme se účastnit všech těch zkoušek, choreografií, fittingů, natáčení, focení, vystoupení a tak dále a tak dále a tak dále. A za celý tenhle ten roční jako projekt.
5: Prosím tě, neříkej hlavně, kolik jsme měli, za to dostali peněz.
2: Jsme měli jako honorář. A ten honorář...
3: Tak blízko jsme byli.
2: Roční, včetně té reklamy, včetně toho buyoutu, jo?
6: Kolik si myslíte, že to bylo?
2: Ne, já to nechci říkat, já to chci říct jenom tak... Jakože to... Ne, ale fakt lidi si představí, já nevím, co všechno jsme jako měli, tak jenom jako pro představu. Měli jsme za celý ten rok za vše, jako řekla bych, takovej průměrný měsíční Pražákův plat.
3: Dnes, nebo tehdy?
2: Dnes.
3: Pořád nic
0: moc. Ale je to dostatečně vágní, takže asi v pořád.
3: Jo, myslím, že se vybruslila dobře.
2: Takže jako jenom tak jako pro představu, jo, že jako to nejsme tady v milionech a tak, ani v těch vyšších částkách, jsme spíše v těch nižších a je tam úplně vše.
1: No počkej, měli jsme navíc za ty koncerty, které jsme měli teda dva jenom.
2: Ano, my jeden. Ale tím jsem chtěla říct, že vlastně jako podle mě nikdo z nás tam kvůli tomu samozřejmě nešel, to je úplně jako scestné. Ale šli jsme tam vlastně za tou zkušeností, která byla tak obrovská, že jako to se nedá vůbec jako honorářem vyčíslit. No.
0: Možná má teďka ale peníze teda paní Jana, která vás všechny tam dohazovala postupně.
3: Takže, to už bydlí někde v zahraničí, podle mě.
2: Za mě zpětně to za to stálo i za to jako plivnutí nic, co jako jsme za to dostali.
3: Já mám tenhle pocit z vás všech, že kdybyste si to teď mohli rozmyslet, že do toho půjdete znovu, asi předpokládám. Nebo je tady někdo, kdo by nad tím hodně přemýšlel? Moni, dívám se na tebe.
5: Takhle mě to ovlivnilo hodně v tom, že já v té době, proč nad tím takhle jako přemýšlím? Já bych určitě do toho šla znovu, ale... Já jsem v té době byla v druhém ročníku, nebo jsem šla na druhý ročník na Gimple a musela jsem si vzít individuální program, protože fakt jako se to nedalo. My jsme museli fakt jako non-stop k dispozici. Jako spolužáci na mě nebyli úplně hodní kvůli tomu. Jakože to bylo fakt jako nebylo to hezký v tomhle smyslu. Zároveň jsem pak měla dva reparáty, takže celý prázdniny jsem zůčala. Takže pro mě to bylo jako těžký v tom, že já v tu dobu chodila prostě do školy a vlastně úplně to ty lidi jako nebrali. A mě to bylo jako asi jedno. Já jsem za to hrozně vděčná, že se to stalo, ale bylo to pro mě jakoby... jiný v tomhle, protože holky už měly věci za sebou, už třeba hrály v nějakých muzikálech, něco vystupovaly a já vlastně pro mě to byla první zkušenost, a chodila jsem do školy, no.
2: Tak s tebou se to veze pořád, že seš Aqua Babes, na nás už všichni zapomněli, ale...
5: To je pravda, mě furt tak oslovujou třeba lidi a tak. Na ulici, cizí, ne, kecám.
0: Mě zajímá, jak vás to ovlivnilo jako pak vaši následující nějakou jako kariérní trajektorii. Možná Eliško, ty teďka vlastně furt jako zpíváš, děláš hudbu, teď vlastně já si vybavu tvoji písničku Čiči, ta je skvělá. A zajímá mě, jak to teda jakoby ovlivnilo, jestli tě, jako co ti to třeba dalo nebo vzalo v souvislosti s tím, co děláš třeba teďka.
4: Já bych řekla, že jenom dalo, jako i ty negativní zkušenosti, ale nechci znít jako přes sluníčkařeně, přes moc sluníčkově. A hele, šla bych do toho znova rozhodně, když jsem tam šla na casting, tak jsem strašně moc tam chtěla být prostě, úplně jsem tam šla s tím, že jako musím odejít s tím, že mě vzali. A dokonce jsem i na konci toho, já nevím, jak jste to měli vy, ale tam prostě byl jako kulatý stůl, tam seděli všichni z toho všechny ty velký zvířata pro mě, jako v tu dobu. Já jsem tam zpívala, což tehdy jako nebylo valný a kvůli tomu mě tam určitě nikdo nevzal. A na konci jsem si říkala, tak jo, když už musíme teda ukázat to tancování, tak to je jediný, co já tady můžu zabít. Tak jsem tam něco takhle tancovala v té kanceláři, kde jsem měla ten metr na metr a říkám, ty jo, prostě něco už musím udělat. Tak jsem na konci vyskočila do vzduchu a jumpla jsem do provazu. A to tam všechny zvedlo ze židle. Fakt jako se zvedli prostě, jestli žiju, jestli jsem jim neprotrhala ten koberec tam. A vlastně jako to byl ten jako wow moment, takže já jsem to chtěla takhle moc, chápeš, že jsem udělala už, jsem tam akrobaci podle mě už jako dělala. A takže já bych do toho šla znova a udělala bych znova ten pro vás, jako sranda kopec. A co mi to dalo dál je ten profesionální přístup. Naučit se toho, že jestli chci zpívat, tak ale musím začít chodit zpívat. Musím opravdu jako ten hlas ovládat, protože hele, u nás bylo nejkomičtější, že my jsme měli vlastně nějaký to první vystoupení přesně na Václaváku, kde bylo tehdy strašně moc lidí. A my jsme tam teda naběhli, že to celý chceme hrozně zpívat ne na playback, ale jako live. Takže to jsme si jako vydupali, všechno jsme to jako udělali, ale ono bohužel, když člověk nejde od píky, od toho spodu a rovnou přeběhne na plný Václavák, na obří stage prostě, kde se k němu všichni chovají jako, že je hrozná superstar, tak on jako jsme dostali podle mě všichni docela na prdel a neuvědomovali jsme si to. A potom na YouTube je snad záznam z toho, který je na playback. A my jsme vlastně si sepsali nějaký hromadný e-mail toho, jakože fakt ne, že jako přesně proto jsme to dělali live, aby prostě tam nebyl tenhle hype, aby to nebylo na playback a blablabla. A jediná odpověď, která byla absolutně geniální prostě, bylo, že nám poslal ten live záznam z toho. Bez slova, jako tam nebylo slovo v tom e-mailu, tam bylo jenom to video. Hele, stačilo prvních 5 sekund, kdy jsme naběhli na tu stage a přesně jako jak tě to dostane, jak jako ještě nejseš profík a jenom tam naběhneš a přesně všichni. A takhle se to jako vezlo v tomhletom hypeu, který jako fakt nám to dalo hrozně na prdel a bylo to strašně správně a díky bohu je tam ten playback. A to mi, takže mi to dalo tu jako extrémní, to, že nám to dalo takhle krásně na zadek, tak podle mě nás všechny naučilo tomu, že tomu musíme dát nějaký čas, musíme se to vybudovat a musíme prostě jít od té píky. A hele, mě to dalo taky uvědomění to, že tohle já nepotřebuju. Jako já prostě tu hudbu, co dělám, tak konečně je feministická, ne to pseudofeministický, jak tehdy napsal Alarm, naprosto správně. A jedu si prostě to svoje a dělám to pro nějaký kruh lidí, který je vlastně malej, ale jako that's not the point prostě. Já jsem tam jakoby šťastná, ale měla jsem díky bohu tu možnost si vyzkoušet i jako ty velký stage a nemám teď takový ten pocit, jako co kdybych tam jako byla, jako já už vím vlastně a vím, že je to jako super, ale že to není úplně tak k tomu životu třeba. Takže tak za mě.
0: Sabi, ty jsi vlastně taky pak zpívala si v takovém tom uskupení Rock the Opera, že jo? A vlastně vystupuješ dál, tak jak jakoby vnímáš ten přínos nějaký toho, co vlastně ty celé zkušenosti kolem Aqua Babes jako a jak to hodnotíš?
1: Jo, no, hodnotím to kladně. Kdybych se vrátila v čase, tak do toho jdu znova. Otázka je, jestli bych do toho šla teď, teď asi ne, teď už ani na to ten věk nemám, že jo, takže ale jsem hrozně ráda, že jsem se tím prošla a dalo mi to skvělý zkušenosti, ale jako, nevím, jestli mě to pomohlo v tom, že třeba zpívám například s tím Rock the Opera, kde jsem doteď vlastně už od roku 2018, ale tak všechno se to nějak na sebe nabaluje. Jsem vděčná, že můžu dělat to, co miluju, zpívat vlastně díky tomu Rock the Opera. Cestuju vlastně po celém světě, nebo hlavně Evropě, po krásných sálech prostě a jsem za to vděčná. Zpívám se symfonickým orchestrem rockový věci. Takže vlastně spíš do toho roku, nebo takový pop rock, jako co, jak to cítím, ale Rock the Opera je fakt čistý rock a mám to strašně ráda, takže samozřejmě to není úplně aqua styl, ale jsem za to moc ráda, že jsem byla součástí.
0: Moni, ta tvoje cesta teda vedla do Universalu.
5: Já jsem teď to velký zvíře u toho kulatýho stolu.
0: Jako toho nedíš, prostě, jak vlastně na to reflektuješ celou tu zkušenost od Aqua Babes po současnost?
5: No, že je to teď všechno úplně jiný. Jakoby vidím, že... ale je pravda, že ta naše zkušenost byla ovlivněná tím, že to bylo pod tou matkou, takže ona to byla fakt jako reklama, byl tam další člověk, takže nejenom Universal, ale hlavně ta matka, která prostě říkala, jak ty věci mají vypadat, a Universal to jenom tak dával dokupy a nabídlo nám prostě PR, marketing a tak. Takže hodně to šlo ze strany matky, ale... Bylo to všechno takový jako jiný, celkově ten hudební svět, ale dalo mi to hrozně moc, protože i tím, jak já jsem pak taky dělala nějakou vlastní hudbu, tak si myslím, že když teď pracuji s těma interpretama, tak se do nich dokážu líp jakoby cítit, nadcítit, chápu, jaký to je, chápu, že to není jako jednoduchý a snažím se teď trošku tyhle ty dvě věci jako propojit, zároveň protože já dělám PR-ko pro ně, tak aby zároveň to dávalo smysl PR-ovi a zároveň, aby byli sami sebou, aby se cítili dobře, aby přesně jim tam nikdo neříkal zubně 10 kilo, 15 kilo a tohle a mluv takhle a buď takový, protože si myslím, že síla každého z těch interpretů je, když jsou sami sebou a když jsou takový, jaký jsou a když tomu sami věřej, protože tak tomu budou věřit ty diváci a posluchači, takže mě to dalo moc a čerpám doteď z toho.
0: No a Ilčo, ty jsi potom vlastně, ty jsi vyspívala hodně, bo vystupovala a vystupuješ v muzikálech, je to tak? A čerpáš nějak teďka z Aqua Babes z toho celého, nebo už ne?
2: No, upřímně vlastně bych řekla, že jako mě to moc neovlivnilo, protože já už jsem měla nějak našlápnuto předtím, byla jsem vlastně v nejlepším bodě svýho života kariérního a do toho tam prostě jenom přistoupila ta Aquina, která mi vyplnila ten rok, pak jakmile skončila, tak jsem si to zase vyplnila něčím jiným, ale my jsme tam byli tak strašně jako anonymní v té skupině, že vlastně tam nikoho z nás nikdo prostě nevypích, jo, ty jsi taková a maková, s tebou bychom mohli spolupracovat, pojď tady do tohohle projektu nebo do tohohle. Jako tak to cítím, že to tak moc nebylo. Takže jak jsem si možná i myslela, že to tak bude a kdo ví, kde neskončíme potom a jak nám to nepomůže, tak bohužel jako ta cestička pak jako nebyla, no, takže jsme si museli vyšlapnout nějakou jinou a tak každá už něco měla před tím, takže jenom jsme vlastně pokračovali dál a já jsem pak teda dělala ještě zase muzikály a teď už jsem od muzikálu a od divadla celkově upustila. Mám dětičky, takže věnuju se dětičkám a teď jsem nově v jedné kapele jako zpěvačka, vokalistka.
3: Tak aspoň ta hudba vás provází všechny vlastně do dneška.
1: Já teda jenom musím říct, že vlastně mě to ovlivnilo i v tom, jak mi to dal zkušenost, že seš jako trošku v ozovkách víc vidět, nebo minimálně to byla jako otravná reklama, že jo? Každý to furt viděl všude online nebo i v televizi. A já jsem se cítila strašně trapně vlastně. Samozřejmě každému to bylo jedno a možná mě třeba ani nepoznal, ale já jsem se jakoby bála i víc, samozřejmě jsem musela vít, ale že jsem se bála, aby mě nikdo nepoznal. Takže jakoby jsem si říkala, tyjo, já bych jako ani nemohla být nějak slavná, protože mě to bylo úplně jakoby blbě, úplně, že by mě někdo jakoby poznal na ulici. No.
2: Tak to já jsem se nebála vůbec, protože já jsem tam vůbec nevypadala jako já. A vlastně ani jako rodina mě v tom klipu moc nepoznává.
3: No tak my ve zbylém krátkém čase se podíváme na otázky od diváctva.
0: Tak tady otázka, kdyby byl velký Reunion koncert, jestli by vyprodali Aqua Babes Eden, tak jako já bych přišel, no.
4: A kolik bys zaplatil, Fred, víš, jako...
5: Jakoby jestli by přišli všichni, co jste tady dneska, tak půlku máme.
0: A potom tady je, jestli je alespoň hint, kdo byl ten textař, který se za to stydí, ale nemusíte, to si žádá si to lid, ale...
4: Tak ten textař, co se stydí, je furt ten samej, ne? Já mám pocit. My jsme taky jako nesměli, že jo, říct, ne? Nebo?
5: Já teď jako jsem se o tom bavila právě s kolegou, že jsem říkala, že jsem budu, a on mi říkal, že to byl někdo jiný, ale on si to taky nemusí pamatovat. Už je to dávno, tak nevíme.
2: No tak rozhodně figurovalo za nás jméno, které už tady dnes figurovalo.
5: Ano, Justin Bieber.
0: Tak, je to Justin Bieber.
3: Mně se líbí otázka najvačia pikoška. Ale jakoby, nevím, jestli takhle z paty, nebo z rukávu, nebo jak se to říká, z nějaký části těla a oblečení, vlastně co napadne. Což já jako v mojí hlavě je tady absolutní safe space. Už jsme se téměř dostali jakoby k částkám, ke jménům. Už jsme jako hodně blízko k nějaký pikošce. Tak teď je na ní ten čas. Podle mě Ilon mě se něco vaří teďka v hlavě. Já to cítím.
2: Tak jako pikoška je to, že Kája je Kája a Bambuláček. To taky spousta lidí neví. To je dobrá pikoška, ne?
0: Jo, já jsem na to, to je ale i na Wikipedii dokonce napsaný, že to tam je.
3: A pardon, kdo to je, nebo?
0: Ještě vlastně z vašeho ročníku, tak Karolína se stala součástí projektu Kája a Bambuláček.
2: Akorát už to není pravda teď aktuálně.
0: Už je nová Kája, že jo? Já jsem zrovna teďka po cestě jsem koukal, že je nová Kája.
4: Nový Aquababes, tak je nová Kája.
2: Takže to není zase taková pikoška.
0: Tak nic.
3: No tak ještě něco tam máme hezkýho. Jo, tak zaspíváte Čistá jako láska. To jako by nemusíte, jo.
2: No pozor, Monča si připravila i choreografii.
5: Já chci říct, že se to nestane, to je první věc. A druhá věc je, že jsem si to nemusela připravovat. My jsme to jako tancovali tolikrát, že já to mám prostě rent free v mojí hlavě a já prostě kdykoliv, tak...
4: Hele, já jsem dneska ráno zjistila, když se na mě moje 6měsíční dcera tam dívala v tom houpátku a já jsem říkala, já jdu dneska, víš, pojedeme na výlet a tohle. A ona tak na mě, že jo, souhlasně kejvala, věděla, o čem mluvím, tak jsem to tak jako začala a zjistila jsem, že si to vlastně jako celý pamatuju. A říkala jsem si, že to bylo fakt hustý, jak to do nás naprali, protože opravdu 12 let zpět a já furt vím každý step.
5: Já jenom si pamatuju, anebo bych vám chtěla poděkovat vlastně. Že konečně nás někdo někam pozval. Jakože my jsme na to čekali 11 let, protože
2: přesně jsme poprvý v rádiu.
5: No v rádiu. Protože vlastně v té době, a já jsem se o tom pak bavila s naší PR-istkou, která je teď moje kolegyně, tak jsme se o tom bavili, že bylo hrozně těžký nás kamkoliv dostat do médií, protože prostě my jsme byli jako placená reklama a nikdo nás nikde nechtěl, takže my jsme těch rozhovorů měli hrozně málo a tím pádem jsme taky nebyli moc jako vidět a žádný rozhovor s náma nebyl.
2: Ale pozor, máme takový pidi-midi článek v časopise, co už jsem myslela, že neexistoval jako...
5: Top dívky?
2: Top dívky.
5: To mám furt jakoby vytěštěný.
0: Tak to je ale skvělý. A že jsem viděl, že nevím, který ročník, ale dělal nějaký jakoby okýnko Q&A na hry pro dívky CZ a to je jako top.
2: No ale myslím, že my jsme dokonce byli na titulce, nebyli jsme hlavní fotka na titulce, jo, ale to byly nějaký noviny prostě a mám to ještě doma a měli jsme tam naší fotku a bylo tam hvězdou na nečisto, to si pamatuju. Takže něco bylo, jako jo. Myslím, že něco bylo i v popcornu. Jo, to ještě existoval popcorn. Takže nebylo toho moc, ale někde jsme byli teda, no. Ale děkujeme za pozvání, každopádně.
5: A hlavně ještě důležitá věc, že v té době jako tolik nebyly rozjetý socky. My jsme jako byli na Facebooku a pak až jsme si nějak udělali Instagram, takže my jsme ani neměli moc, kde se... Nebo jsme si neměli Instagram. YouTube a Facebook a tím pádem my jsme ani neměli moc kam jakoby co postovat a kam jako sbírat ty fanoušky, když to vlastně v dnešní době je to hlavní komunikační nějaká věc a v té době to úplně nebylo, my jsme byli úplně OGs.
0: Já přesně jsem si tohle říkal, když jsem nad tím přemýšlel, že vlastně to vyšlo a začalo v době ještě, když ten boom těch sítí nebyl tak velký a vlastně to opět jakoby s tím K-popem to předběhlo dobu, protože si myslím, že kdyby to začalo o něco později, tak už jako vlastně to aspoň přinese, já nevím, ty čísla na těch sockách, jako prostě účast v reality show dneska přinese jako pak možnost dělat spolupráce, placený, ale jako aspoň to, tak tehdy to prostě nešlo, no.
3: A jsme hrozně rádi, že se to tady dneska mohlo uskutečnit. Podle mě Míra se tváří, že je hrozně v klidu, ale uvnitř úplně fangirluje a prostě má večer
2: svého života.
3: Neboj,
2: máme podpisovou kartičku a i se s tebou vyfotíme, kdyby si
3: A jestli jste děkovali nám, že jsme vás pozvali, tak my strašně děkujeme tomu, že jste přišli, že jsme mohli zažít tady ten speciální okamžik, prostě dozvědět se i některé ty pikošky a spoustu dalších skvělých věcí. Bylo to moc fajn, jsem si to užila, takže se takhle s váma rozloučíme i tady s váma v klubovně a zase naslyšenou.
2: Moc děkujeme i vám všem.
4: Děkujeme.
7: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
9: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
7: Český rozhlas Radio Wave.
9: Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny. Buchty.
9: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
7: Buchty.
9: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
10: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, vítáme vás v pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. Dnes k nám přišel milý host, jako obvykle sem chodí milí hosté.
2: Vždycky.
10: Z Teplicka, pěstitel, avokát, ilustrátor Filip Zatloukal, je to tak?
11: Ano, ahoj.
2: Jo. Nazdar, ahoj. Tak a Filipe, ty jsi se odvážně nominoval mailem sám. Spíš častější je případ, že někdo nominuje někoho, přítelkyně, přítel a tak dál, kamarádstvo se mezi sebou, ale ty jsi neváhal a nominoval si sám sebe, je to tak?
11: Je to tak.
10: Přišel jsi dostatečně interesantní na to, aby jsi vystoupil tady v pořadu pro zajímavé lidi.
11: Já jsem využil své momentální kuráže, tak
2: To tam pak píšeš, my samozřejmě mailík přečteme, ale nezvažoval si třeba variantu, že by to za tebe ten mail odeslala třeba, já nevím, tvoje, ty jsi říkal, že máš manželku, nebo třeba nějaký kamarád, že by si to napsal jako sám, ale pak by to odeslal někdo jiný. Nezvažoval si tuhle variantu, takhle nás obelhat?
11: Nezvažoval.
2: To je dobře.
10: No, ale nemá to být návod pro ostatní, aby to dělali. Lhát se nemá.
11: Já jsem to chtěl začít upřímně.
10: Upřímně, autenticky. To já si cením.
2: To zase ceníme teda. Takže ses jako odhodlal a odhodlával ses jako dlouho, nebo jak vypadal ten tvůj proces toho odhodlávání?
11: Ten byl docela rychlý. Já jsem vlastně si přečetl, možná se k tomu pak dostanem e-mail, že vlastně nevyjde jeden podcast, tak jsem si řekl, využiju.
2: S tebou.
11: Se mnou.
2: S tebou.
11: Ano, se mnou taky tady na Waveu, tak...
2: No ale jak jsi přišel jako na ty buchty? Ty to nějak znáš? Nebo jsi prolustroval všechny pořady Českého rozhlasu a říkal jsi třeba, tak Vinohradská 12, tam se asi úplně jako nehodím, Blízká setkání na dvojce, to spíš taky ne, no tak co by tak tady, ovšem a o ničem, no tak to je pořad pro mě, tam se přihlásím.
11: Já jsem, neprocházel jsem si to, ale vlastně ovšem a o ničem mi přišlo trefný, tak to je
10: že to relatable pro
11: ano,
10: tebe.
11: Ano.
10: Dobře.
2: Jo, takže to není tak, jako že se tady přiznáváš otevřeně, že by to byl tvůj oblíbený pořad, který máš rád a posloucháš ho stále, ale že jsi řekl ovšem a o ničem, tak tam bych se mohl tak napasovat, je to tak, jo?
11: No to jsou spíš oba dva ty důvody, že to je můj oblíbený pořad a ještě k tomu je trošku jako přišlo relevantní.
10: pořádku.
12: Dobře, tak dobře se z toho vylhal, nebo doufejme, že Teres si upřímný, jak sám říkáš. Ale teď tedy přistoupíme k naší oblíbené disciplíně, a to je čtení mailu, který mi Zuzka přeposlala už asi dvakrát do mého mailu. A máš tam, Zuzko, spoustu takových těch zobáčků.
10: Ono se to dělá samo, když se to přeposílá, nevím proč. Nejsem informatik. Takže čtu za Filipa. Jako kdyby si to přečetl sám, tak my už tu nemáme co dělat, takže přečtu to za tebe. Zdravím, Buchty.
12: Vykřičník.
10: Rád bych využil své chvilkové odhodlanosti a napsal vám. Dozvěděl jsem se totiž, že se kvůli technické chybě nakonec nebude vysílat nový díl pořadu toho a toho, kde jsem byl v květnu hostem. Prý na festivalu Tom a Tom se nepodařilo nahrát zvuk, to dobře známe. A samozřejmě už jsem to řekl mámě, babičce a dalším, že mě na Vejvu uslyší, což je vtip jen z části.
12: Tak teď, abychom to uvedli na pravou míru, všichni jsou určitě napjatí, jako Kšandy, Zuzčina, Strejdy, je to tak. Tak komu jsi to teda všemu řekl? A je to jako náhoda, že tam je zrovna máma, babička a další? Jakože tam třeba není děda, strejda, soused, prodavačka. To je podle důležitosti seřazeno?
11: Spíš asi těm, kterým jsem to řekl. A samozřejmě jsem to řekl i dál jako kamarádstvu, ale přišlo mi jako takový důležitý, nebo i takový trošku možná stereotypní, že člověk vždycky do té kamery, někdy když je v televizi, tak
12: tady
11: jako
12: televizi.
11: Zdraví maminku a tak, tak mi to přišlo takový.
10: V médiích obecně.
11: Ano, ano.
12: Jo, a ty jsi teda byl takhle i proaktivní, že si o své účasti v pořadu rozhlasovém řekl teda mámě, babičce a dalším, že jsi jako za ním šel, nebo jak jsi to udělal, jako napsal jsi jim SMSku, nebo jsi jim zavolal.
10: Tiskovku.
12: Já si tiskovou konferenci.
11: Já myslím, že jsem jim to říkal nějak osobně, když jsme se viděli.
10: A řekl jsem to jako, že, jak jsem to řekl, jako, že tam budeš mluvit o čem?
12: A jak jsi to udělal, jako, že no tak dneska je hezký počasí a by the way, teda já, kdybyste si měli, chtěli poslechnout, tak budu jako v rozhlase, nebo jak jsi to udělal? Jako, že...
11: Ono to bylo natáčený live na kávovém festivalu, takže jsem je nejdřív zval, aby přišli do publika, ale
12: to nechtěli. Tam
11: se jim úplně nechtělo nebo nemohli.
12: Jeho tak, nemohli.
10: Tak jsem babička řekl, ani mamka nejsou kávové fašistky, jo?
11: Nejsou, no.
12: Takže na festival nechtěli. Takže pak teda si znovu je urgoval, že ať si to aspoň poslechnu, až to někde vyjde. Jo,
11: tak jsem mi řekl, tak a když nepřijete, tak to bude určitě k poslechnutí, já vám pošlu odkaz, až to bude a nedočkali se.
12: A myslíš, jako, že byli opravdu tak nedočkaví, že doma jako stříhali metr, až to vyjde, anebo spíš, že tak byli, jež zase nás ten Filip s tím otravuje.
10: Babička okousaný nechce si na ruka.
12: Babička, to je hrozně otravný. No tak jasně, Filipku, to víš, že to poslechneme. Jak myslíš, že to bylo?
11: No já myslím, že na to možná už zapomněli. Jako,
10: Ale ty chceš, aby tvůj zvuk, tvého hlasu proletl znovu takhle ještě přes éter jejich hlavami, jo?
11: Ano, ano.
10: Dobře. A ty jsi mladý člověk a používáš, to jsem teď nedávno slyšela někde na zastávce, používáš sloveso tryhardit?
11: Zaslech jsem to někde, možná to bylo v Buchtách, nějakým předchozím dílu.
12: To už tady Zuzka podle mě s tím,
10: já to
12: s tím to oxidovala.
11: Přemýšlel jsem nad tím, jestli jsem to někdy jako slyšel.
12: Ale ty to, nejsem... Zuzko, používáš podle mě jenom tady.
10: Já jsem to začala používat.
12: Jo, a
10: snažím se to rozšířit po České republice.
12: Při jaké třeba příležitosti?
10: No když někdo prostě se příliš snaží.
12: Já vím, ale... Tak uveď jako, že příklad, že jdeš třeba do pekařství a tam jako pekař hodně usilovně peče housky a ty říkáš, vy teda dneska tady tryhardíte, nebo jak?
10: Nebo performativně pečete.
12: No.
10: Tam mám dvě možnosti, přesně tak. Ale líbí se mi to, že líbí se mi to víc než čeština tady v tomto případě, tryhardit.
12: A tryhardit bys do češtiny přeložil jako usilovně se snažit.
10: Přehánět, no, tlačit.
12: Tlačit na pilu? jak ty říkáš, Zuzko, netlač vodu, teče sama.
10: Jo, že kdyby třeba, já jsem teď viděla Ivanko jako mnozí, film Odyssea, se mi moc líbilo, a třeba Odysseus opravdu tryhardil, aby se dostal zpátky a furt se mu to nedařilo. To by se dalo takhle použít.
12: Dobře, takže Odysseus tryhardil. Dobře, jo a jenom ještě teda, Filipe, promiň, hned se dostaneš ke slovu, Zuzko, to mě totiž připomnělo, jak jsi tady zmínila to své oblíbené sloveso tryhardit, že musím zmínit svůj oblíbený emot ikon papriky, naleštěná, pěkná, prokreslená paprika. Teď tento emot ikonek používám všude, je to super, dá se to dát podle mě kamkoliv, k čemukoliv, ale já jsem v tom dílu, kde jsem mluvila o té paprice, ještě zmiňovala, že mám ráda emot ikon řetkvičky a pak mi někdo psal, že to ale není vůbec emot ikon řetkvičky, ale že to je červená řepa. Aha. A že si to údajně našel i na vyhledávači a že vyhledávač taky tvrdí, že to je červená řepa. A já jsem teda psala,
10: a
12: že...
10: A ta velikost je podivná.
12: No právě, já jsem psala, že červená řepa má být masivní a ta osoba mi psala, že si myslí, že to je dostatečně masivní. podle mě teda není. Jako podívejte se do svých emotikonů a schválně klidně nám napište, jestli si myslíte.
10: No oproti té paprice, ta takzvaná řepa je teda dost malá.
12: Je malá, no. Jako má velký ten to lupení, ale ta samotná bulva je podle mě malá. Je to spíš
10: řepkovička. Do pohádky o červené řepě by se to nehodilo. Tak, protože to bys hnedka jako vytáhl, že?
12: No právě.
10: No,
12: a ty máš nějaký oblíbený ještě Filipe emotikon, když jsme tady u toho. Zuzka má ráda takovou tu tanečnici a tanečníka.
10: A hořící srdce mám ráda.
12: Hořící srdce.
11: Já mám rád asi plamen a takový ty hvězdičky.
12: Jaký takový hvězdičky? Ty tři hvězdičky.
11: Jo,
10: a to používáš v jakých situacích?
11: Já to používám možná, jako nadužívám možná. A možná už to pak postrádá trošku ten význam. Ale mně to pak přijde, že to tak jako
10: osvěží
11: ten
12: přijde,
11: text.
12: Ano, že to dodává takovou, já to znám taky, to občas používám. Mně přijde, Zuzko, totiž, že to ti to dodá takovou magii do toho všedního dne. Víš, že to je takový sparkling. Jako
10: malá
12: že,
10: magie.
12: Takový kouzlíčko.
10: A nebo když tam dáš takovou ty tancující kluky s těma ouškama, tak taky to tomu dodá takový jako glamour.
12: No? Glamour, Zuzko.
10: No, nicméně.
12: Každý má něco, ano.
10: Napadlo mě, se píše dál Filda, Filip. Napadlo mě tedy infiltrovat se do jiného pořadu, který rád poslouchám. Pomlčka k vám, odstavec další. Abych se představil, jmenuji se Filip Zatloukal, jmenuji, a jsem ilustrátor na volné noze, takže OSVČ, jo? Ano. Tvořím ilustrace do knih, například Rychlé šípy Barabizna, Albatros 2025, ono není tady celé, teda všechny ty bibliografické údaje, ale budiš, do českých časopisů.
12: Dětských, Zuzko.
10: Do dětských časopisů.
12: Ty už čteš.
10: Ale i, jo, mě bolí nějak oko. Ale i užité ilustrace, například pro festival Zažít město jinak. Zároveň jsem fanoušek do kávy.
12: Ale to o tom potom. Tak teď zůstaneme teda u toho ilustrátora, jo? Jak se to tak stane, že jsi ilustrátorem? Tak třeba když ty jsi byl malý na základce, tak jsi uměl už jako hezky kreslit. Kreslil jsi třeba lidem do památníků a tak a všichni ti říkali, no Filipe, ty jsi na to šikovný, měl by si s tím něco dělat, nebo jak to probíhalo?
11: Hodně jsem rád kreslil. Vlastně nevím, jestli jako to bylo třeba pro někoho tak hezký, protože třeba nikdy jsem nedělal takový ty úplně ultrarealistický obrázky, co dělali.
10: Jo, papriku třeba.
12: Třeba
11: papriku. Papriku jsem asi ke zkouškám zrovna někam dělal. To jsem se jako
12: vidíš, paprika, to je všude, Zuzko.
11: Já myslím, že na talentovky tam jsem jí měl v tom souboru prací.
10: Ale že bys
11: prací.
10: Nakreslil třeba zebru nějakou hyperrealistickou, to ne,
11: to mě jako nebavilo nikdy moc, takže jsem se jako, spíš mě to jako bavilo nějak po svém objevovat. A
12: do památníku se ještě někomu něco kreslil, bylo ještě za tvého dětství fenomén památníků.
11: Jo, jo, to jsem měl památník.
12: I ty jsi měl svůj památník,
11: ještě
12: jo?
11: Ještě ho pořád mám. No.
12: A máš?
10: A měl jsi tam napsaný, můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat?
11: Ano, to mi ta maminka nadepsala, pořád to tam mám.
12: Je, tak to je hezký. Teda. A prohlížíš si to někdy? Máš tam jako od spolužatstva obrázky, nebo co tam máš jako za takový třeba nejcennější pís?
11: Já tam mám hlavně třeba od učitelek jako ze základky, to mi přijde takový. Jak...
12: Nebo co tam máš jako za takový třeba nejcennější pís?
11: Já tam mám hlavně třeba od učitelek jako ze základky, to mi přijde takový jako hezký, že jsem si tam nechal

0: třetí koneček a pak jsem tam nakresla okurku, že? No.
1: No, mám to takový namixovaný. Mám tam, jako někdo radši psal, nějaká paní učitelka třeba si netroufala na nějakou
0: na malbu.
1: Kresbu, malbu mm-hmm. nebo cokoliv, mm-hmm. tak mám tam občas nějaký moudro, a mám pocit, že jako ke všemu je aspoň něco takového drobně motivujícího mm-hmm. napsaného.
2: A když máš třeba nějakou těžší chvíli, tak si to prohlížíš pod dekou?
1: Asi,
2: pláčeš
1: asi
2: do památníku?
1: Spíš mě to občas tak na poličce zaujme, tak si mm-hmm. vlastně tak zaspomínám.
2: Jo, když medíš po bytě, tak si zaspomínáš. To je pěkný.
1: Při úklidu většinou.
2: Při úklidu.
1: No.
0: Krásný památníček. Dobře, ale takže ty teda sám říkáš, že ty, když si kreslil něco někomu do památníku, pamatuješ si ještě na nějaké své kreslení někomu něčeho do památníku třeba?
1: Asi si nepamatuju nic konkrétního.
0: To je škoda, takže žádnou papriku ani myšku jsi tam nekreslil? Nevíš teď.
1: Bylo to vždycky takový, jako na míru jsem se snažil. Aby
2: custom,
1: to, jo? Aby to prostě
2: to děláš
1: tomu,
2: asi i teď, je?
1: Ano, ano, to mi tak zůstalo.
0: Jo, že přímo specificky pro tu danou osobu.
2: Ano, jako, ano. Že třeba pro hokejistku nebo hokejistvo.
0: Tak děláš puk.
2: Puk, jo?
1: No, nebo vím, že třeba okay. spolužačka měla ráda pandy, tak jsem tam dělal pandu mm-hmm. nebo klokana nebo takhle. Jako.
2: A mně by se líbilo, kdyby si Justý tam nakreslil něco, co nemá ráda.
0: To by byl každý potěšený, že takový trolling jako pomocí památníku.
1: Já zase jako k památníčku mám jako respekt, že to jsem
2: pravda.
1: Se jako nedovolil.
2: To je svatá věc. No.
0: No, takže právě, protože
2: jenom
0: přesně...
2: Ivanka tam kreslila všem okurky.
0: No ale to byla hezká, Zuzko, okurčička.
2: Jako s obličem.
0: Mně se to jako líbilo. I ta básnička, třeba slovo okurčička, je podle mě i hrozně krásný slovo. To ti úplně pohladí. To je něco jak ty hvězdičky tvoje, Filipe, tři. Okurčička. Dobře, takže kreslíš do památníčku a tak, a pak se teda nějak rozhodl, že se přihlásíš na jakou školu, aby si se mohl stát teda ilustrátorem, a k talentovkám si teda nakreslil mimo jiné papriku?
1: Ano, já jsem nejdřív zkoušel nějaký školy v Praze, tam jsem se nedostal, tam jsem byl nějak pod čarou, pak jsem šel do takového malého ústeckého města ve Štětí. A vlastně jako paradoxně na to, že...
0: Počkej, Ústeckýho města?
1: Ústeckém kraji,
0: ano. Ústeckém kraji, uh-huh. tak, uh-huh. ano.
1: No, tak tam jsem studoval obalový a grafický design a paradoxně jsem se skrz to pak dostal nějak jako víc k ilustracím, že mě bavilo vlastně, jako nějak jsem zjišťoval ten svůj směr, že třeba v těch 15 jsem chtěl dělat něco výtvarného nebo tím směrem, ale ještě jsem nevěděl co. A tam to bylo spojené i s nějakou jako technickou stránkou, která mě částečně šla taky, ale úplně mě to nebaví a já mám takovou povahu, že z toho vždycky hrozně kvetu, že dělám něco technického, monozónního, takže...
0: Kvetu, to jsem dlouho neslyšela, že já z toho kvetu.
2: To jsem neslyšela možná nikdy.
0: Krásný, já se připravím, tak se osypeš jak orchidej těma květama.
2: Rostu z toho.
0: No, ale kvetu je dobrý. No a prosím tě, obalový designer, to jako studuješ třeba, že kdyby Zuzka třeba chtěla začít prodávat svoje, já nevím, levandulové máslíčko, třeba, kterými by si mohl mazat třeba nožičky, jo, a přišla by za tebou, tak ty bys jako vymyslel ideální na to jako obal, jo? Nebo jenom ten potisk toho obalu?
1: Bylo to tam i s tou konstrukcí. Že...
2: Takže i vhodný kelímek.
0: I krabičku třeba.
1: Ano, ano.
2: Třeba jsou blbé kelímky některé, že se do toho třeba nevejde žlička.
0: Jasně.
2: No. Takže to... aby to bylo i praktické.
1: Ano, my jsme hodně jako rýsovali, jo. A měli jsme jako technické kreslení. A
2: to ti nevadilo? Ty jsi říkal, že potřebuješ tu práci takovou, jako více rozdováděnou, nebo ne monotónní. To ti nevadilo, to rýsování?
1: No, to jsem se tam dozvěděl o sobě.
0: Jo, jo. Že jsi tam si zjistil, že toto teda ti úplně
1: jako, že to nějak to jako udělám, dalo mi to hodně toho technického přemýšlení, že pak třeba i dál k těm knihám, tak z těch obalů hodně těch věcí se třeba opakuje. Pak jsem studoval právě jako knižní grafiku, takže už jsem přišel k tomu, že jsem se jako víc specifikoval v tom následujícím studiu, pak tady v Praze jako už třeba tu knihu a tu ilustrace.
0: Pamatuješ si něco jako z toho knižního, pamatuješ si něco z toho jako obalového designu ve smyslu, co je takové zlaté pravidlo obalu?
2: Co se má dělat?
1: Ono už je to taky díl, co jsem to studoval a myslím, že se ty věci třeba dost posouvají, ale nás třeba v prváku na střední nejdřív učili rýsovat ty věci a počítat si ty vzorečky a to jako bylo, to bylo hodně náročné a pak nám třeba ukázali, jak se to dá v nějakém tom programu rozkliknout z katalogu a člověk jen přepíše ty kóty. A,
0: no ale tak takhle si odpíky, že jsi to
1: takže
0: uměl.
1: Právě to mi přišlo třeba, jako, že se to má člověk naučit od začátku, tak to je
2: jo,
1: možná takový
2: aby to bylo
1: jako
2: praktické.
1: Zlatý pravidlo.
0: Že kdyby se zrušil internet, tak ty pořád si můžeš na rýsovacím prkně nakreslit třeba kelímek na jogurt sám navrhnout.
1: No, my jsme tam dělali hlavně jako krabičky nebo nějaký jako...
0: A kadibutka není obal, Zuzko, podle
2: tak
0: mě.
2: Taky může být.
0: Obal na člověka, jako kadibutka.
2: Je to taky obal, nebo kdyby opravdu
0: rakev
2: bylo...
0: Rakev je obal, třeba na mrtvolu.
2: kdyby žil v nějaké dystopii a už skoro nikdo nebyl na planetě, žádní výrobci, tak i tu kadibudku by si teoreticky mohl udělat, ne?
1: No, asi bych ji dokázal narýt.

0: narýsovat, aby byla pak z kartonu nebo z vlnitý lepenky realizovatelná.
1: Taková pěkná růžová třeba kadibutka, by se mi líbila. No, mě třeba hrozně rozčiluje, to se mi stalo typicky včera, nebo typicky, to se mi stalo včera a stává se mi to často z obaly takovými těmi papírovými na čaj, že tam není přesně vidět místo, kde se má ta papírová krabička promáčknout a já to většinou u toho roztrhnu a pak jsem naštvaná, že mám roztrženou krabičku
2: nehezkou.
1: A pak ji musím slepit třeba izolepou nebo ji rozdupu a hodím do papíru. Nebo rozdupu a hodím do papíru. No, tak to mě třeba
2: nepěkně,
1: síří.
2: Nepěkně roztržené, to že? To no, jako,
1: že to je prostě evidentně někdo, kdo nedával pozor ve škole a neudělá to pěkně.
2: To ty bys to určitě udělal teda, Filipe, jinak. Dobře, ale tak teda teď se přesuneme k tomu tady. Ty jsi to říkal, že jsi studoval ještě knižní grafiku. Mm-hmm. A knižní grafika je jako taky specifický obor. To je jako grafika, pak je knižní grafika.
0: Ano, ano. No, tam vlastně to byl obor, který je spojený právě i třeba s jako knihvazbou a sazbou knižní.
2: Takže ty umíš tu knihu jako komplet, jako celé dílo, že třeba Zuzka bude vydávat knihu, tak ty navrhneš i ty stránky, jak budou velké, jaký tam bude fond, do toho i jaké tam budou obrázky a tak dál.
0: Ano.
2: A jaký třeba obrázek bys dal Zuzce třeba na knihu? To by asi záleželo, o čem by ta kniha byla, že?
0: Ano, ano,
1: tak třeba by ta kniha byla o životě? O životě.
0: Mě tam teď v hlavě furt vysí ta knihobudka, kadibudka.
1: Ta kadibudka, ale mě by se líbila. To myslím, že je i tak příznačné, že by tam byla kadibudka.
0: Růžová.
1: No a formát, že já nesnáším knihy, co se nevejdou třeba.
2: Velké
1: a masivní.
2: To
1: mě prostě rozčiluje.
0: Já zase nemám rád třeba jako áčkový formát, když někdo jde jednoduše po tom, že zvolí třeba A5, jak mám radši, když jde do nějakých trošku atypických formátů. Takže
1: jako, že třeba kruh, kniha kruh?
0: Ne, to.
2: Jelan,
0: zase takhle, ne? Že já jsem takový konzervativnější oproti tomu.
1: Jakože obdélník to bude
0: že
1: pořád.
0: Třeba by to bylo třeba zkrácený.
2: Jakože to nebude klasicky, jak máš ty čtvrtky, nebo ty formáty, to A4, A5 a tak, tak Zuzka by měla. No a teď teda, kdyby to bylo mezi tím A něco 5, tak jak bys to tak velikostně tu Zuzky knihu viděl?
1: Jeden papír.
2: Ne, jako myslím tím, jako svítek. Třeba na dílku a na šířku, víš? Jako.
0: Tak třeba 148 na 189. Milimetrů.
2: Aha. Centimetrů. 140.
1: To by byla opravdu performativní kniha. Ty si táháš do kavárny.
2: To by si podle mě každý všiml, že si čteš, víš co? Že by si v ní mohl i ubytovat.
1: Zakrytej.
2: By si jenom překotil.
1: Jako
2: a měl, to by i vyřešilo Zuzko krizi bydlení, protože pak by se s tou knihou přiklopil a měl bys to jako stán.
1: A to by byl stán. To by
0: jsou suchy v životní velikosti, jak by mohly být knihy v životní velikosti o životě.
1: Knihy ještě uděláš stůl nakonec.
2: Akorát podle mě třeba, kdyby si jí chtěl do letadla, tak to by nešlo, ale možná do vlaku podle mě bys takovouhle knihu ještě napsal, ale musel bys si koupit jízdenku
1: Místo kola, no. A mně se líbí, když v těch knihách, ale to už taky není ve všech, jsou takové ty cancoury, ty záložky. Dáváš tam cancoury?
0: To mám taky rád. Já když jsem nějaký třeba šel ručně na škole, tak jsem tam využíval tyhle ty dneska už trochu archaický třeba
1: záložky,
0: věci, jako záložky nebo různý ty.
1: A to šel ručně?
0: To jsme šeli ručně, ano.
1: Jako botu?
2: Jako že si sešíval ty papíry jako k sobě?
0: Ano, to si člověk sedne ke stolu, většinou tak jako bokem, aby vlastně viděl ten hřbet dobře a sešívá. Spolu to, jaká vazba se dělá, no.
1: A jo, takhle.
2: Ale když to jsou je nějaká ta větší jako masová produkce, tak ty knihy asi nejsou jako ručně šité, ne? To jsou tam všechny ty lepený, nebo jak
1: 50
2: se to jmenuje.
1: 50 odstínu šení sešitý.
0: I ty stroje to dneska šijou. Že
2: a
0: i dokážou
2: to
0: a některé ty vazby, nebo jako většina toho, nebo všechno to, co je vlastně normálně v knihkupectví, je samozřejmě strojový. Jo. A kromě nějakých artbooků, tak ty můžou být třeba šitý jako ručně.
2: Taky to, co si vystavíš na ten, jak se to jmenuje, coffee table, na kávový stolek a tam to prostě máš jako ukázaný, že jsi chytrý člověk. Coffee možná. Table books, nebo jak se to jmenuje. No. Takový to, co nikdo nečte, možná si to tak občas někdo prohlíží, ale performativně to doma máš, jakože architektura prostě japonských vsí, nebo já nevím, co to tam vždycky
1: je. V Mexiku.
2: Jo, přesně, no. Jo. Jakože to jsou vždycky tyto knihy.
0: Ale zároveň to může být jako jednodušší vazby, třeba který člověk zvládne takový ty sešitový, tak ty se dají udělat místo
1: taký
0: toho.
1: Taký fanzin, jo?
0: Ano, přesně, fanziny.
2: Krásně, Zuzko, jsem ráda, že jsi si vzpomněla na fenomén fanzinů. To je vidět, že ty máš přehled kulturní.
0: To já mám taky rád. A to už pak může být vlastně o dost jednodušší a levnější a dá se to pořídit i za příjemný peníze.
2: A co je třeba taková tvoje oblíbená, pěkná kniha, jakože bys řekl, že nebo máš taky doma v poličce nějaký knihy, na který se jako koukáš a třeba oprašuješ si je takovou tou, jak je to ta prachovka péřová?
0: Nemám prachovku péřovou, ale tak mám knížky doma.
2: No a třeba nějaký, jako několik třeba, který bys řekl, že to je opravdu nádhera. Podle tebe nádhera.
0: Takovou, na kterou opravdu hodně koukám a ještě jsem jí nedočet, je tlustá, tak se jmenuje, to je kniha Auta, ta má právě krásnou vazbu, která je i ukázaná, jako ona se zasouvá do takového boxu.
2: Ta kniha jako.
0: Ano, ta kniha, je to z několika svazků a je právě člověk vidí ten hřbet, vidí tam tu niť a není to tam jako přelepený nějakým papírem, ale...
2: Takže kniha Auta teda, jo?
1: To je stará kniha, nebo to je nějaká ze současnosti?
0: To je ze současnosti.
1: Jo. A ta se ti líbí. A tu sdělal ty?
0: Jsem nedělal, jo.
1: A to vyloženě, když ji vidíš, tak jako ji sleduješ úplně, jak někdo sleduje třeba jahody?
2: Srdíčko ti poskočí.
0: Jo, líbí se mi to z toho kniharského zpracování a na té obálce jsou takový zarostlý vraky, tak mi to přijde hezký.
2: Tak vidíte, takže pokud se to nějakou pěknou, tak se můžete mrknout, jak vypadá teda kniha Auta. A čicháš si taky rád ke knihám?
0: Ano.
2: Jo?
1: Pravidelně. A kolik sekund strávíš třeba tím čicháním?
0: To záleží, jak to voní. No. Dneska ty digitální stroje nemají tak příjemný aroma, jako třeba nějaký ty starší offsety, taky záleží na tom papíru, protože každý ten papír to pak jinak nasává a mám pocit, že to jako hraje
2: velkou
0: roli.
2: Takže ta vůně závisí jako na víc faktorech, že to závisí na tom, na jakým to je papíře, jak to bylo sešitý, čím to je potištěný.
0: Ano.
2: To je taková kombinace mnoha faktorů.
0: Přesně tak.
2: Vůně knihy
0: a potom
2: teda.
0: Asi, jak to bylo skladovaný, bych typnul, ale nemám to nějak ověřený.
1: Asi nějak háklivý na knihy ve smyslu, že třeba kdyby tě někdo polil kafičkem nebo něčím, tak jako budeš se zlobit hodně?
0: No, asi by záleželo, jaká knížka to byla.
1: Auta,
0: asi...
1: kdyby ti manželka polila knihu Auta kávou.
0: Tu jsem doma chtěl mít, takže tu jsem koupil jí jako dárek, teď jí jako můžu na police obdivovat.
2: A to ona byla asi moc ráda, když jsi koupil knihu
1: něco pro sebe.
0: Jo, ono to zní jako velmi macho,
2: jako,
0: ale není
2: Zuzce
0: to tak.
2: Koupila třeba tu permanentku do fitka v Praze a řekla bych, hele Zuzko, jako jezdíš sem jednou za měsíc, tak tady máš takovou krásnou permanentku, to si ti bude líbit.
1: A ona byla ráda?
0: Ona manželka? Byla ráda, ano. Jo. Ale to je takový artbook, jako, že,
1: pro vás oba, jo?
0: Jo, pro nás oba. Není to nějaký katalog nějaký značky aut, kdyby jsem se koukal, kolik to má koní a co si jako pořídím, až jednou budu vydělávat hodně a tak, to ne, to tak není.
1: No a má to nějak rozdělené ty knihy, co je čí kniha? S manželkou, nebo máte dohromady ty knihy? Je to společné jmění manželů?
0: Asi podle zákona to je společné jmění manželů, ale a máme je společně vystavený a užíváme je společně, ale zároveň asi k tomu cítíme jako nějaký jako vztah. Že,
2: jako odlišný, že třeba ty máš knihu Auta víc rád si myslíš, než jakoby tvoje manželka třeba, jo?
0: No nebo spíš jako tak tu jsem ti dal jako dárek, tak ta je jako oficiálně tvoje.
2: Jo, ale stejně teda víc asi na ní šaháš ty teda, než manželka.
1: Nebo o to by si mohla napsat nějaká studie, kdo na tu knihu víc šahá, na tu knihu Auta u jich domácnosti.
2: Tak.
1: Nicméně, já jsem na to totiž jenom narazila, ale to samozřejmě ti nepřejeme, Filipe, ale obecně, že když se někdo třeba rozejde pár, který spolu má nějaké knihy za třeba mnoho let, tak je pak otázka, kdo si vzpomene, nebo na základě čeho se ty knihy rozdělí. To je, ano, tímto doporučuji Ex Libris do každé knížečky. Co si myslíš o lístečkách Ex Libris, kde je napsáno, komu ta kniha patří?
0: Je to hezký zpracování nějaký jako knižního, jako v té knižní kultuře, tak mi to přijde hezký. Zároveň mě by to asi u mých knížek rušilo trochu.
1: Já jo, že už je to tam jako pokažený nějakým člověkem.
0: Já
1: jo?
0: Tam mám rád třeba, když tam mám věnování od nějakého autora, od kterého jsem si koupil knížku, nebo mám nějaký komiksy český, tak mám rád, když mi k tomu ten autor udělá nějakou rychlou kresbičku. Tak...
2: Jo, něco zase custom, takzvaně, jako do památníčku.
1: Nějaký extra špek.
0: Tak jo. Pak je to takový jako osignovaný.
1: Ale Ex Libris ne.
0: Ex Libris, nemám tu potřebu si do těch
1: Někdo má i třeba jeden náš kamarád Honzík, má Excel a tam má napsaný, co má za knihy a komu to půjčil.
2: Aha, takže on si vede takovou jako kartotéku, komu spůjčil. Ale ono to jako, komu se spůjčil, je Zuzko dobrý, protože tam vím, že tady to, když někomu nějakou knihu půjčíš, takže se dost často už nevrátí a zároveň i já, to se tady přiznám veřejně, mám doma několik takto knih již několik let. Já si myslím, že mám tak třeba minimálně 3, které nejsou moje.
1: To je tady Ivančina opakující se.
2: Vím i některý, čí jsou. Pavla Karouse mám knihy nějaký o Sialu a už i jsem musela, Pavle, mám tvoje knihy, to bylo třeba před rokem a on super, nějak si je předáme.
1: A já jednomu klavíristovi dlužím básně od Reinka a on vždycky, když ho potkám, tak on vrať mi ty básně, ale...
2: Klavíristovi dokonce, Zuzko, to je teda umělecký člověk. No dobře, tak klavírista z Brna. No, ale teda Filipe, abychom pokročili ve tvém mailíku, jo? Ty tady píšeš, zároveň jsem fanoušek do kávy, takže jsi i fanoušek
1: kávy. A co to znamená kávy? Fanoušek do kávy?
2: No právě, to není to spíš fanoušek kávy?
1: Že jako hupsneš do kávy?
0: Možná jo, ale takový kávový téma.
1: Někdo to říká, že? Ale myslím, že v jiných krajích fanoušek než v Moravském. Fotbalu. V Moravském kraji by se neřeklo do
2: fanoušek do
1: fotbalu.
2: Do hokeje.
0: No asi, tak možná to není přesně, nevím.
2: Takže si
1: ale je to hezký.
0: Ale přijde mi to taky hezký.
1: Jo. Takže jsi fanoušek do kávy.
2: Jsi fanoušek do kávy a mimo jiné učíš domácí přípravu výběrové kávy.
1: A my jsme tady měli hosta Kubiksmana, kterého tímto zdravíme, kdysi dávno. No. A ten nám říkal, a chci vědět, co si o tom myslí, a že jo. Káva se nevaří, káva se připravuje. Tak ty, když tu kávu děláš tu činnost, která vede k vyrobení kávy, tak ji vaříš, připravuješ, nebo ještě nějaké jiné sloveso?
0: Asi na tom nějak nelpím, možná se to ještě časem změní a přijde mi důležitý, aby jsme si hlavně rozuměli všichni a snažím se to nějak úplně nestigmatizovat a myslím si, že to téma výběrový kávy je pro všechny a ať se nacházejí v jaký chtějí vlastně fázi třeba života. Poznávání jo. toho.
1: A jak, na jaké způsoby si tu kávu vaříš / připravuješ? Nebo jaké doma, způsoby třeba... kávy neuznáváš? Jestli třeba turek, nebo co je přípustné pro tebe, co ne?
2: Turek od okurek. Jsem si zase vzpomněla tu okurčičku, co nemá chodit k lesu na poličku. No, já třeba si kupuju kávu z automatu, ale to podle mě by se nemělo možná ani nazývat slovem káva, ale... Jako jmenuje to káva. Káva bílá, tam bylo dneska napsáno.
1: Alžírská.
0: Kávu z automatu bych si třeba nedal. Ale jinak jako se snažím právě nestigmatizovat jako ty kávy a nedělat jako turek. Je, já si vždycky snažím říkat k tomu, že to je vlastně takový cupping. Káva, když se ochutnává, tak se dělá cupping, což je jako specifický.
2: To, je
0: to se dá do mističek 200 ml a dá se tam právě jako vzoreček kávy, to se zalivá, má to nějaký svůj postup. Nějak dlouho to trvá, ona se vlastně vyluhuje a tím můžeme poznat jako...
2: A to nepiješ, jenom si k tomu čucháš, nebo to piješ z té mističky?
0: Ono se k tomu, jak přivoní, tak...
2: Jazyček tam smočíš tak, jako pejsek?
0: Tak člověk vlastně lžičku. Mám, jsou k tomu takový cuppingový lžičky.
1: A to jdete víc lidí po sobě?
0: Ano, to se vždycky
1: oplachuje. A co když má jeden žloutenku?
0: No, taky oplachuje jsem nad tím přemýšlel, ono mělo by to být víceméně bezpečné tím, že se to po každý opláchne, po každým vlastně... Mělo by se tam chodit čistou lžičkou.
1: Že tam nejde po druhé s nějakou špinavou žličkou. No,
2: takže jazyček tam nestrkáš, ale strkáš tam žičku.
0: Ano, ono se to pak srká z té lžičky, protože to srkání vlastně aktivuje i ty čichový nějaký senzory a ono se to spojí. A člověk pak díky tomu srkání, takže když tam třeba 10 lidí srká, tak je to takový zábavný. Ano,
2: to můžeš nahrávat tam i nějaký ASMR potom z toho zvukový podkresy. Takže ty teda turka se snažíš nešejmovat a představuješ si, že to je teda takzvaně cupping. Ale kdybys měl teda ty zmínit nějaký tvůj jako oblíbený postup přípravy vaření / kávy, tak doma děláš co?
0: Doma třeba. Toho dělám hodně. Já jsem se to snažil počítat, kolik těch typů přípravy kávy mám a myslím, že jsem nějak u 8 jsem se ztratil.
1: U 8, jo. A tak je vyjmenuj. A zkusíme si říct, jestli tomu rozumíme nebo ne.
0: Tak mám espresso.
1: To znamená normálně ze strojku, jo? Z mašinky.
0: Ano, já jsem to jsem dlouho neměl.
2: Mašinka Tomáš. Máš mašinku Tomáš. Takže mašinka Filip,
0: jo, To jsem dlouho neměl, protože jsem si nechtěl kupovat nějaký úplně jako levný stroj, takže jsem pak na bazaru z jedné kavárny si koupil normálně jednopákovou velkou mašinu. Teď nám zabírá půl panelákový kuchyně.
1: Ale je tam.
2: Máš tam knihu auta a velkou teda mašinu na espresso.
0: Ano.
2: Takže tak, mašinka Tomáš a dalších 7.
0: Pak mám Aeropress.
1: Aeropress, tak to si to nevím, co je. To je to něco se vzduchem.
0: To je takový tubus, do kterého se dá káva, zaleje se vodou a pak se protlačuje skrz papírový kulatý filtr. No, vlastně rozlišujeme ty kávy, by se daly rozlišit na ty, co jsou filtrovaný přes nějaký papír a ty, co jsou přes nějaký jenom mechanický zachycení, třeba ještě jako French press, tak ten zachytí přes kovový sítko.
1: Takže to máme další French press. To je taková ta stlačovačka.
2: Mašinka to máš, jak jsi to říkal, aeropress, stlačovačka, nebo French press, no, dál.
1: No, ale víš, co mě rozčiluje u French pressu, že pak trvá tu sedlinu hrozně vylít, to mě hrozně nebaví, že a je to o toho špinavý záchod. Nebo já nevím, kam se to má správně vyhazovat.
2: Do kompostu.
0: Jo, je to, já jsem to taky, je to takový nepraktický.
1: To otrava. Takže otravný French press.
2: Takže ano, otravný French
0: navíc
2: press.
0: Navíc ta chuť z toho, jako zase, jako nebudeme šejmovat přípravu kávy, má ale svý místo, ale není to můj favorit.
1: Uh-huh. No a to je takový ocas.
2: Takže ano, French press teda s ocasem podle baristky Zuzky.
0: Ono to propustí totiž hodně olejů a nějakých jako částic, takže, protože tam není ten papírový filtr, který by to zachytil.
1: No, podle mi to chutná, kdyby jsi udělal French press ze psa. No ale to je můj názor.
2: Prosím tě, ze psa, Zuzko. No. Já nevím.
1: Dál.
2: To tě hodně random napadlo. Plně pejsek, která nemá vůbec kávovou chuť. Pejsek, když tak jeho pacičky smrdí, někdo říká jako popcorn. Mm-hmm. Psí packy.
1: Tak dál.
2: No dobře, tak dál. Tak ještě
0: potom
2: pět zbývá.
0: Origami.
1: To je co?
0: To je, vypadá to jako, má to tvar vlastně Včka 60-stupňovýho, ale má to takový nařasený, takový krabatý okraj to má.
2: Jako takový vějířkovitý, jo? Poskládaný jako harmonikově.
0: Ano, takový harmonikový, do ostrých úhlů.
1: Ten papír se drží v čem?
0: Ten papír se drží v tom plastovém
1: překapávači. Aha, takhle.
2: Mm-hmm. Jo, takže teda, a to mu se říká origami, jo?
0: Ano, to je
2: takže
0: origami.
1: To má, to má nějakou specifickou chuť na základě toho, že je to origami?
0: Má to specifickou chuť, protože vlastně každý ten tvar, tím, že se nám...
1: Jiného,
0: ano, protože ta káva extrahuje svůj chuť do vody a podle toho, jak ji extrahujeme, tak to ovlivňuje tu chuť. Ten French press tím, že tam leží a pak se to profiltruje, uniknou nám tam ty částice a oleje z kávy, tak má úplně jinou chuť než třeba, když to protýká skrz to origami, to vlastně fakt překapává. Mm-hmm. No.
2: Dobře, tak pojďme. To je vidět, že tady ta káva, tam jakoby je vidět, že ty se tady na, jako u toho rozohňuješ, že to je teda fajn. Takže to máme, jsme ve čtyřce, máme čtyři, jo?
1: Myslím, že jo.
0: Pak mám V60, to je taková hodně známá příprava, to je zase 60-stupňový takový kornout.
2: Ten úhel těch 60 stupňů, to je tam nějaký teda klíčový. Takže...
1: A to bývá v kavárnách docela často, ne? Tady v těch hipstrových.
0: Docela, jo. No,
2: to je takže tak... V60, to máš taky, no a ještě?
0: Pak mám solo dripper, ten má to zase 40-stupňový úhel, vypadá trošku
2: aha,
0: jako...
2: 60, počkej, a 40, to je teda ostřejší úhel, jo? Že to představí mi taky víc taková špice.
0: Vlastně jako vypadá méně špičatě, tě je méně do Včka, víc do Účka a má plochý dno. Nedávají se do toho takový ty špičatý papírový filtry a dávají se do toho s plochým dnem.
2: Je s plochým dnem, takže jako ve tvaru takového kelímku vlastně teda
0: podstatě,
2: filtřík, jo?
0: No, to má takový výřek a to se jako rozvíjí.
1: A ta výsledná chuť je jak jiná třeba než V60?
0: Ono díky tomu plochýmu dnu, tak se to extrahuje zase jinak, jinak to protýká, ono to má hladký stěny, rychlou extrakci a jsou tam takový jako jasnější, čistší chutě a plnější tělo.
2: Přísnější kávička. Dobře, takže teda přísnější kávička, jakže jsi tomu říkal, že to máš už 40, nebo jakže jsi to jmenuje?
0: To je solo.
1: Solo dripper.
2: Solo dripper, ano.
0: To je český vynález.
2: Solo dripper. No a další ještě?
0: Pak mám Mocha Master, což je vlastně překapáváč.
1: To je takový to, co se dává na sporák, ne? Třeba v Itálii nebo někde.
0: Ne, to je Mocha
2: konvička. A ty máš teda Mocha Master.
1: To je takzvané překápko, jak se říká.
0: Ano, to je takový to klasický překápko.
2: Jo, takový to, já si to pamatuju, to bylo většinou v nějakých jakoby amerických seriálech, nebo takže tam je taková ta... Taková ta konvička skleněná a je tam toho hodně.
1: Jo, v těch dinerech. Agent Cooper to pil, ne? Agent Cooper pil podle mě překapávanou kávu.
2: Takže to je teda Mocha Master, ano.
0: Nebo taky Batch Brew, může to být jakýkoliv překapávač.
2: Bečík. A další ještě?
0: Tak mám tu Mocha konvičku, na to jsem mám zapomněl.
2: No to je jasný, vidíš.
1: A viděl jsi, že když ten zakladatel té velmi známé firmy italské na Mocha kávu a Mocha konvičky zemřel, tak v tom kostele, to jsou nádherné fotky, podle mě jeden z nejhezčích pohřbů ever, ho nesli v takové velké Mocha konvičce.
0: Tak to jsem neviděl.
1: To doporučuji.
2: A bylo to opravdu, nebyl to AI,
1: ne,
2: bylo to jako
1: to bylo
2: real,
1: dávno před AI, opravdu. To bylo opravdu
2: tak to
1: nádherný.
2: Si teda můžete pohledat. A v čem, Zuzko, bys chtěla, aby nesli třeba tebe?
1: No, tak ty tvary jsou dobrý, že to trošku sranda.
2: No já vím, ale jako v jakém tvaru bys chtěla? Nepřemýšlela. A ty, Filipe, přemýšlel jsi o tom?
1: V hrnku.
0: Nepřemýšlel.
2: V60.
1: Solo dripru.
0: Člověk by byl jaký zmáčknutej v tom
2: Véčku. Do kafíčka. No vidíš, tak se všichni můžeme nad tím zamyslet.
1: Popřemýšlet.
2: Tak, takže teda moka konvička, na kterou si skoro zapomněl. Mm-hmm. A pak ale ještě jedna, to už jsme na 8 podle mě.
0: Asi jo.
2: A ještě něco.
0: Pak mám ještě Chemex, to je zase taková jako skleněná váza. Mm-hmm. Ten je zase dobrý v tom, že má tlustší filtry a taky hutnější. A až o 30% oproti třeba V60.
2: Jo, takže se to jako víc profiltruje ta kávička. Mm-hmm,
0: jo, zachytí víc těch olejů a tý hořkosti a extrahuje. Teda. Vlastně jako vždycky to chce ladit nějaký jako zrnka k tomu, k té metodě.
2: Mm-hmm. Tady... A teď ty ráno jako třeba vstaneš, nebo chceš si dělat kafíčko a jako podle čeho tak podle pocitu se rozhoduješ, jako tak dneska udělám si toto, nebo toto.
1: Dneska je to
2: nebo...
1: Chemexový den.
0: No jak třeba ten Chemex tím, že je větší, nebo já mám tady dvě velikosti toho Chemexu.
2: Jasný, jako jedna, to je málo.
0: No, toho origami taky, protože oni mají ještě různý barvy, tak mm-hmm. To samozřejmě je hezký potom jako...
1: To už vypadá na obsesi teda, to už
2: a to je
1: ani
2: ta barva nehraje už roli v té chuti, ale to je jenom ne. Čistě vizuální. Mm. A tak, jo?
0: To je vizuální.
2: Vizuální.
0: To,
2: to takže už... taky víc teda máš těch vějířků. Mm. No ale na základě čeho se rozhoduješ, jako podle času, nebo podle nálady, nebo kombinace, kolik máš času a jakou máš náladu?
0: No je to určitě podle toho, kolik mám času, protože některé ty přípravy trvají díl.
1: Díl a... znamená definuj díl.
0: No, přemýšlím, tak co? Jako když dělám V60 nebo origami, solo a tyhle ty jako klasické, pro mě teda, já říkám klasický, ale je to spíš jako hodně subjektivní pocit, pro mě takový jako co si právě udělám ráno, když nechci nad tím moc přemýšlet a můžu do toho dát skoro jakýkoliv zrnka a zase k tomu Chemexu třeba ladím, jako když mám nějakou jako dražší kávu, která má jako takový jako květinovější chutě a tak, tak nechci to pokazit.
1: To si pošušňáš.
2: Tak,
1: jako,
2: Tak to uděláš Chemex teda.
1: A fotíš si to, když si uděláš tu kávu, tak máš nějakou fotodokumentaci, co do sebe hodil?
0: No, fotím, natáčím.
1: Až
0: no,
1: tak, jo.
0: Sdílíme si to tak jako mezi kamarády.
1: Jo, a ty to i nějak monetizuješ tuto svou zálibu, dejme tomu, nebo děláš nějaké kurzíky, nebo... Mm-hmm. Jo?
0: No vlastně se to tak přirozeně začalo monetizovat a já jsem se tomu nebránil, protože jsem si říkal, je to drahý koníček.
2: Já
0: bych
2: se
0: zbránil,
2: že? Jakože,
1: a kolik třeba utratíš za kávu měsíčně? Cirka. To je už drahý hrozně to kilčo.
0: No teď už ne tolik, protože teď vlastně...
2: To dostáváš zadarmo?
0: Teď to dostávám zadarmo.
1: Jsi kávový influencer?
0: No, to se vyplatí mikro teda. Nebo nano influencer, tak...
1: Takže už dostáváš vzorečky.
0: Ano, dostávám
2: zadarmiko.
0: Vzorečky.
2: Tak to se
0: ale
2: hodí.
0: Ale jako kupuju si kávu v kavárnách, když chci ochutnat.
2: A ne, že tam přijdeš a řekneš, víte, kdo já jsem? Takže já vám to vyfotím, když mi teda dáte zadarmo. Tak to neděláš,
0: ne,
2: tam
0: to
2: v kavárně si zaplatíš.
1: A kdyby ti například babička nabídla takovou tu kávu rozpustnou, instantní, to bys opovrhnul, nebo dal bys si...
0: No,
2: To se zamyslel, takže opovrhnul.
1: A teď
2: to
1: hodně trendí mača. Já jsem si to včera někde dala a mě to teda moc nechutná. To
2: teprve včera.
1: Si myslíš? No tak už jsem to někdy měla.
2: Asi 100 000 let.
1: To jo, ale nějak teda mě to nezaujalo.
2: Mě to chutná.
1: Konzumuješ mačový nápoje?
0: Jako já nejsem, moc tomu v tuhle chvíli ještě jako nerozumím, nejsem v tom nějak ponořený třeba jako v kávě, takže
2: ale ponoříš se.
0: Chtěl bych si o tom něco jako ještě zjistit, a chtěl bych jako se o tom něco dozvědět. A takový jako zimní drink, jako mi to přišlo dobrý. Jako.
1: A prosím mě, poslední otázka, kam se vyhazují ty sedliny správně? Pokud člověk nemá kompost, tak má si z toho udělat peeling, nebo ještě se to používá místo solí na zmrzlé, myslím, povrchy, chodníky, nebo na co ty to používáš potom?
0: No, bohužel tady v Česku, když člověk nemá ten bioodpad a bydlí takhle v bytě, tak zatím to dávám do směsného odpadu, což bych doufal, že se třeba časem změní.
2: Ale že teda do bioodpadu.
0: Do bioodpadu, ano.
2: A někdo to dává si taky do kytek, ale to je pravda, že když máš doma jako třeba jenom tak 4 kytky v květináči a pořád bys tam házel tu sedlinu, tak už asi by ti to začalo se trochu jakoby přesypat.
0: No, a já jich mám doma hodně a ona ne každá kytka to má ráda. To chce zase, no. Takže,
2: jo, ne každá je na kafíčko teda. No dobře, Filipe, je něco ještě závěrem, co by se rád, aby tady v Buchtách, když už jsi se sám sem nominoval, aby tady zaznělo, že by to byla škoda, aby to nezaznělo.
0: No, teď mě nic takového nenapadá. Tak,
2: to je podle mě taky jako...
1: Mléko do kávy, ano, ne?
0: podle
2: cukr?
0: Chuti.
2: Jak do které?
0: Cukr bych se snažil doporučit omezit celkově, když bych ho i do kávy vynechal.
1: Doktor Filip, lékař omezit. Filip. Jsi takový diplomatický, co mi líbí. Takže bys doporučil omezit cukr obecně. A mlíčko ovesné kravské hodit tam nebo ne?
0: Jak klidně, to já rád ochutnám kávu i na mlíku. Mám rád nějaký dobrý ovesný mlíka.
2: Panoušek do kávy. Na mlíku. Dobře, tak a ještě děkujeme teda Filipe, že jsi dorazil a že jsi se sám pěkně mailíkem nominoval. Pěkné. Pohlaď za nás doma tvůj památníček. A ještě musíme připomenout, to jsme tady ještě Zuzko totiž neříkali, ale musíme už vás vyzvat a informovat o tom, že v říjnu, to si napište, budeme mít vystoupení v Olomouci a sice na festivalu Pri Bohemia Radio, což je jedno, prostě budeme tam mít buchty.
1: Bude to švanda.
2: Live, bude to velká švanda, protože podtitul bude Barevný kotlík. A no co, Zuzko, bude to tak? Protože to bude takové pestré, nebude tam jenom jeden host, ale bude tam navíc taky hráč na cymbál. Takže to se...
1: Ano, my teď hodně jedeme tady folklorní věci. Už jsem to naučila Ivanku, ta už je do toho taky úplně ponořená. A bude to zajímavé.
2: Bude to zajímavé. Lístečky budou v prodeji na Webísku, ale určitě si je můžete případně koupit i na místě. A já se ještě v kalendáříku zkontroluji. Ano, je to středa 21. října v Olomouci v prostoru zvaném Sedmička, což je prostor, který patří Moravskoslezskému divadlu a bude to od 7:30, takže už si to napište do kalendáříku a připravte si uši na cymbál, protože to bude
1: znáš
2: mimo jiné.
1: Znáš tu písničku od Kocába nebo tého kapely a myši hráli na cymbály.
2: To mi něco říká,
1: myši
2: no.
1: Tancovali, já jsem hrál na cymbál a všichni hráli na cymbál. To je jedna z nejlepších písniček pražského výběru.
2: Dobře, takže i třeba toto tam Zuzka zaspívá. Filipe, děkujeme, že jsi dorazil a nazdar.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Já bydlím v nájmu, ale teda není to sdílený nájem, bydlím tam sama.
6: Platíme skutečný prachy, 17 za nájem, za garsonku, ještě neskolaudovaný byt.
7: Prvý rok v Prahe, tak jsme bývali traja v pokoji, jsme chceli čo najviac šetriť.
0: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
5: Aby se dalo normálně žít jako normální lidi.
8: Důstojný,
5: to je možná to slovo, no. Důstojný bydlení v důstojných podmínkách.
8: A důstojný peníze.
5: Jo.
0: Kde složí hlavu generace Z?
9: Na nový byt v Praze lidé potřebují bezmála 17 ročních mest.
10: Mít vlastní bydlení je sen většiny Čechů, zvláště mladým lidem se ale čím dál víc rozplývá.
11: Nájemní bydlení tak bude pro řadu lidí, hlavně ve velkých městech, jedinou možností.
0: Díl první.
12: Ahoj, já jsem Bára Venclová, studuji dokument na FAMU a připravila jsem pro vás sérii o bydlení dnešních dvacátníků a dvacátnic. Od té doby, co jsem nastoupila na vysokou školu, sleduju, jak zásadní téma bydlení pro mě i pro moje vrstevníky je. Všichni toužíme po samostatnosti a nezávislosti a zároveň narážíme na limity českého realitního trhu i vlastních prostředků. V následujících 5 epizodách budeme sledovat mladý pár, 23-leté studenty Veroniku a Tobiáše. Dohledání prvního společného bydlení se právě teď pouští. Uslyšíte i hlasy expertek a odborníků, kteří se krizí bydlení dlouhodobě zabývají. Kromě ekonomických záležitostí mě bude zajímat taky to, jak první společné bydlení ovlivňuje partnerské a další vztahy.
13: Ahoj, já se jmenuji Veronika.
14: Ahoj, já se jmenuji Tobiáš.
13: Poslední 3 roky bydlím se svojí babičkou. Já jsem se chtěla odstěhovat od svých rodičů, protože jsem sdílela pokoj s mým mladším bráchou a při covidové pandemii zemřel náš děda, takže babička bydlela sama. Tak nám to vlastně přišlo jako dobrý řešení.
14: No a já jsem celý svůj dosavadní život žil se svými rodiči na kraji Prahy. Teďka vlastně v centru Prahy studuju magisterskou politologii, do toho makám za barem a vlastně k tomu všemu ještě teďka s Verčou hledáme naše první společné bydlení.
13: My jsme se s Tobiášem potkali už prváku na žurnalistice, kde jsme spolu chodili vlastně do stejného ročníku. S tím, že ze začátku jsme se tak nějak kamarádili a byli ve stejné partě, já jsem po roce přestoupila na jinou školu. Pamatuju si, že když jsem potom odcházela poslední den ze školy, tak si byl jako sbohem Veroniko. Já jsem byla sbohem Tobiáši a vypadalo to, že už se nebudeme vídat dál. No ale tím, že škola, na kterou jsem přecházela, je jenom kousíček vedle té tvojí školy, tak jsme se potom přece jenom nějak vídali. Já jsem všem tvrdila, že to je kámoš.
14: Mm-hmm.
13: A to vlastně tady pak to bylo zase takový jako vtip, že by se mi líbily tulipány ze všech kytek a pak jsem ty tulipány reálně dostala na FAMU recepci.
14: To byla taková strašně milá paní, která byla fakt nadšená, že jí tam něco nechávám. Asi víš, která. No.
13: A my si všichni kamarádi jako furt ptali, od koho máš ty tulipány, kdo ti dal ty tulipány. A já jsem říkala, to je takový můj kamarád ze žurnalistiky. A všichni mi říkali, ne. A já jsem...
14: Ty jsi byla fakt naivní, no.
13: No, já jsem třeba 2 týdny ještě byla jako, jo, o nic nejde. A pak jsem zjistila, že už to není jenom kamarád.
15: My se zeptáme lidí, jaký vlastně sociální téma je důležitý, tak...
8: pro více než polovinu lidí je dostupný bydlení naprostá priorita. A pro dalších 30 je to vlastně důležitý téma, který si myslí, že by se řešit mělo.
12: Doris Borovcová je analytička působící v agentuře STEM. Zaměřuje se na socioekonomická a demografická témata.
8: A kromě právě pořízení toho vlastního bydlení, tak velkým zdrojem obav jsou i samotné náklady na vlastně to živobytí a to bydlení. A ty pocitují zhruba 3 ze 4 mladých lidí. Pouze malá část lidí jako v životě se tou otázkou nezabývala, neřešila a nemá s ní jako zkušenost. Existuje studie, která říká, že českých studentů vysokých škol zhruba 41% spolubydlí. A pracují, aby částečně pokryly tyhle ty své životní náklady. A zároveň polovina všech studujících řekla, že jim vlastně rodiče pomáhají do nějaké míry tyhle ty životní náklady pokryt. Oni pracují, studují, ještě jim pomáhají rodiče. A i tak je 38% řeklo vlastně z těchto těch lidí, že ty náklady na bydlení tvoří 40% jejich celkových nákladů.
13: Bydlení s babičkou je super. Je hrozně fajn, když se vrátím ze školy domů, takže na mě někdo čeká a často si spolu dáme večeři nebo odpoledne, když jsem doma, tak uvaříme kafe a jen si povídáme. Ale zároveň tím, jak trávíme hodně času s Tobiášem, tak nám občas chybí nějaký soukromí, protože vlastně v babičně bytě mám svůj pokoj, ale zároveň občas cítím i to, že já jí ten její osobní prostor narušuju.
14: Plus teda já bydlím vlastně fakt úplně na kraji Prahy, takže to všude vlastně mám na dojíždění, někdy třeba i hodinku tam, hodinku zpátky do školy, do práce a tak, takže vlastně to je taky jako určitě další důvod, proč jsme o tom začali, nebo já začal uvažovat.
13: To je pravda, že mě občas skončí škola fakt hrozně pozdě a když se ještě chceme vidět, tak za tebou občas jedu třeba hodinu a půl, protože už v noci nejedou autobusy a
14: přesně, proto jsme většinou byli u babičky, protože a vlastně tím jsme u toho, no.
13: Teď je říjen roku 25 a my začínáme něco hledat, tak uvidíme, jak to dopadne.
7: V Prahe za posledních 9 rokov, čo jsem v Prahe, čo je asi 6 bytov, to je trochu bizar, já jsem se nasťahoval do pokoja z typkou, kterou jsem vůbec nepoznal.
15: Byl tam takový problém, že spousta inzerátů mělo napsáno, že nepřijímají cizinci a psi.
7: Po pár rokoch jsem se dopracoval jako k vlastnému pokoju, sice malému, ale vlastnému. Tak to bylo super. A i keď tam byla hrozná zima.
15: Jako nebylo to zdrcující, ale stejně to trvalo pár měsíců, než jsme se k bytu dostali.
16: Já si vlastně už ani možná nevím představit, že budem někdy bývat, že vlastně budem mít někdy stabilné bývání. Je pro mě úplně nepředstavitelné, že budem někdy čo i len rok a už to se mi zdá být jak věčnost.
12: Veronika s Tobiášem se nejčastěji potkávají u babičky a svou situaci probírají i s ní.
13: Tak si pamatuju, že už tam jsem pokoji, kde teďka jsem, takže jsem občas, protože to byl bývalý pokoj její mamky, že jo, mojí?
17: No, tam byly holky, no.
13: Jo, že tam bydlela moje mamka a moje teta. A pamatuju si, že tam občas chodila a koukala se na ty věci, co tam ještě po nich zbyly. Že tam, kdy tam měla nějaké oblečení ve skříni a ona mi občas říkala, ať se tam podívám, jestli něco chci.
17: Ano,
13: a to už jsem byla starší, nebo něco.
17: To už tě zajímala moda, takže to už bylo
13: to už
17: starší, takže holky to tam měly taky všelijaký prostě se na patičky a ty oblečení, to jo, to jste asi přebírali, protože toho měli taky plný skříně.
13: No, my tak jako přemýšlíme, že taky koukáme, jak to teďka s tou bytovou situací vypadá, tak uvidíme, jak to dopadne.
14: Ono těch vlastně nabídek je docela dost, ale zájem je ještě větší. Včera jsme koukali na nějaký podkrovní byt na malý straně, úplně se vším prostě krásným. Bylo tam pár hodin, bylo tam asi 250 komentářů.
17: No jo, na malý straně, tam to musí být pěkný.
14: No to vám úplně ukážu fotky, to právě.
13: No, teďka, babi, to máš prostě jako na Facebooku, tam máš takovou stránku. To je úplně jiný, než to bylo teda. Takhle si můžeš jako projíždět různé nabídky. Vždycky ti napíšou cenu, dej ti tam fotky, jo. A tady je třeba 10 komentářů, ale někde potom, když se podíváš, když je to nějaká hodně dobrá nabídka, tak je tam třeba 300 komentářů. Hmm, a jde o to, jak člověk jako rychle napíše. Takže to je taky takový pořadník. Hmm. Ale trošku jinak.
7: Je kapitalistický.
13: Takový kapitalistický pořadník
17: to
13: na Facebooku.
17: To za nás vůbec jako podnájem, nevím, to nikdo nebydl v podnájmu vlastně, ze studentů.
12: Veronika s Tobiášem se nejprve obrátili na realitní kancelář, která nabízela slibně vypadající byt na Žižkově.
18: Dobrý den.
14: Dobrý den, tady Tobiáš Wagner. Jde o pronájem bytu na Žižkově na Ohradě. Je to 1+KK. Chtěl bych se vás zeptat, jestli teda stále platí ten inzerát.
18: Zatím stále platí, už je tam nějaký zájemce, ale paní majitelka ještě chce nějaký prohlídky.
14: Mhm. My se ještě poradíme s přítelkyní. Chtěl jsem se spíš zeptat...
18: A vy byste tam bydali s přítelkyní.
14: Jo, no, takže vy nepreferujete, předpokládám teda páry podle toho, jak jste reagoval.
18: Právě, že preferujeme.
14: Aha.
18: Tam se ozývají sami jako jeden chlap většinou, nebo ženská paní majitelka pořád, aby chtěla ten pár.
14: Je takhle.
18: Takže ona právě, no to je právě dobře, že máte přítelkyní.
14: Tak děkuju.
18: Je to něco, ještě děláte?
14: My oba dva studujeme.
18: A budete na to mít?
14: Myslím, že bychom měli, jenom jsem se právě chtěl ujistit, co se týče té částky. Tak dohromady sekum prásk by to mělo být za těch 18. Je to tak? Se vším všudy.
18: Ale ještě elektřina a plyn.
14: Tak jo, tak se mějte hezky a když tak naslyšenou.
18: Ano, naslyšenou.
13: Ale tak to jsem neočekával, že to, že máš přítelkyni, tak takhle se
14: dneš
13: jako
14: na dobrý,
13: trhu.
14: To jsem král, ne. To určitě jaký alfa samé.
13: Tak tohohle kluka, ten byt rozhodně nám. To bylo super, wow.
14: Je to příjemný, tak mi to jako dodalo sebevědomí trošičku.
13: Co, že to?
14: Že jako by nás někdy, že to je docela i reálný si něco najít, že v nás takhle máš někdo zájem.
13: Že o mladý
14: vyloženě,
13: pár
14: prostě,
13: má někdo.
14: Jako prostě já vždycky pocit, že jakoby, když někde řekne, že jsi jako mladý pár, jsi student, to kdybych jako jim v podstatě už říkal, že tam rozhodně prostě budu kouřit vevnitř, já tam prostě kalby a ničit to tam, že prostě jako mít studenty na bytě automaticky už je něco jako špatného.
9: Češi stále vnímají dostupnost bydlení jako problém. Zvlášť skeptická je generace Z ve věku od 18 do 27 let.
6: Moje vysněné bydlení je někde nějaký baráček na nějakém menším městě se zahrádkou tohle, ale pro mě bohužel nedostupný. No.
19: Tak někde na samotě, baráčku u lesa asi, ale...
6: Tohle, ale pro mě bohužel nedostupný. No.
19: Tak někde na samotě, baráčku u lesa asi, ale...
20: 68% mladých Čechů a Slovanů

0: Vôbec nevie, koľko stojí aktuálne, najmä v Prahe, takže chcel by som tu žiť navždy.
1: Tak môžeme sa hodne zasniť teďka. Úplne ako maximálne, jo? OK. Tak ja bych chtěla balkón.
2: Balkón je základ, no. Asi by to nemělo být úplne v přízemí.
1: Jo, niekde trošku.
2: Takový první, druhý patro třeba.
1: Klidne třetí.
2: Dá se. Třetí je mak za mě, no.
1: OK.
2: Když se pokazí výtah, tak prostě jako...
1: A ty už jsi moc praktický, tohle je jakoby ideální byt, tam se nic nekazí, chápeš? Tam, to je prostě jakoby svět, kde fungují výtahy, zloději tam nejsou, prostě všechno je krásný. Co bychom si ještě přáli?
2: Vím, no.
1: By tam bylo čisto.
2: Tak to záleží, jak tam asi budeme
1: mít. To jo, ale máš taky ty byty, které už jsou jakoby, které už prostě smrdějí.
2: Aby tam nebyly jakoby štěnice prostě od začátku
1: jo,
2: už. Tak to ne, no.
1: Chápeš, protože fakt jako jsou takový bytu, místa, no. Který už nějak jakoby sami o sobě jsou
2: takový vlastně, jako... Asi vlastně, ten barák byl třeba i zvenku hezky, že prostě už tam vejdeš, tak jakoby to na tebe nějak jako dejchne, no. Já si to vlastně trošičku bojím si vlastně vysnívat ten byt, protože mám pocit, že vlastně jakoby to není, zabalí to není reálný určitě jako v téhlední době a možná, že nikdy, že jo, takže...
1: Když to bude tak nějak prostě asi normální byt vlastně, ne? Aby se bylo normálně žít jako normální lidi.
2: Důstojný.
1: Důstojný, to je možná to slovo, no.
3: Dnešní mladí lidé vstupují na trh vlastnického bydlení a na trh nájemního bydlení úplně za jiných podmínek než Mily Nejálové a úplně jiných podmínek než třeba jejich rodiče, kteří si pořídili bydlení v 90. letech. To nedostupné a drahé bydlení nejenom, že vytváří nějakou obavu, ale ono celkově jako formuje to, jak ty lidi uvažují o budoucnosti. Polovina vlastně mladých lidí o budoucnosti uvažují jako o velmi nejisté. To znamená, oni nevědí, kdy se budou moct osamostatnit, jestli se budou moc někdy vůbec pořídit vlastnický bydlení. S nárůstem úroků v hypotékách a vlastně tím pádem trošku jako ke snížení té poptávky po tom vlastnickém bydlení se vytvořil teď v posledních letech tlak vlastně na to nájemní bydlení. A v současné době za poslední třeba 2-3 roky nájemní bydlení, ta inflace, roste rychleji než ty platy. Co se jako týče těch nájmů, tam prostě je hodně důležitý, kdy na ten nájemní trh vstupujete. Takže pokud je tady někdo, komu je 35 a už má delší nájemní smlouvu, tak má jiný podmínky a jiné náklady na bydlení. A proto vlastně, když pak čteme nějakou celkovou statistiku, kterou třeba odpublikuje Český statistický úřad, jaké jsou průměrné náklady v tom nájemném bydlení, tak oni vyjdou výrazně nižší, protože už tady jsou obrovské nerovnosti v tom, kdy na ten trh vlastně vstupujete.
4: Skoro celý listopad hledali Veronika a Tobiáš bydlení ve facebookových skupinách a nakonec se i 12-metrové pokoje na okraji Prahy začaly zdát jako reálná varianta.
1: Je listopad 25 a nám první inzerát nevyšel. A my si říkáme, že realitky fakt nebudou naše cesta.
2: Teď teda hledáme hlavně přes facebookové skupiny, kde se občas najdou fakt hezký byty, jenže je tam taky hodně lidí, kteří ty hezký byty chce, stejně jako my. A dost často se mi stane, že otevřu Facebook, je tam krásný byt, ale v komentářích je do půl hodiny desítky komentářů, takže v podstatě už ani nemá smysl se o ty prohlídky hlásit.
1: Na Vinohradech. Nájem 16 tisíc. Pokoje, počkej, pokoje.
2: Tři mazlící kočky, the package, preferable vegan.
1: Ale hele, pokoje 12 metrů, to není zas tak moc, ne? To je hezký, ale.
2: Je to pěkný,
1: má to mega hezký. Tady má kuchyňku.
2: Tak úplná, jak je pěkná.
1: Já čekám, než tam budou ty kočky. Je, tady jsou ty kočky, mega. Je, tam je i balkon.
2: To je špatný.
1: To je super, ale že jako půlka těch fotek jsou jenom ty kočky. A kočky. A kočky.
2: Ale jako to mega drahý, no, zase. Jako to že za takovýhle menší pokoj. Kolik to bylo?
1: 12 metrů.
2: A je to za 15 až 16 tisíc, no.
1: Podle mě jako myslí i energie.
2: Jo, okay.
1: Jakože je to 16, ale za, no, prostě za všechno. Ale máš za to ten pokoj 12 metrů. No, tak asi jedem dál.
2: Ostrý.
1: Ale ty kočky by byly super.
2: No, tak tohle zase je trošku jako jiná písnička. Prvnájem samostatného pokoje 6 900.
1: OK.
2: 6 900, to je v pohodě.
1: Takže nevybavený pokoj ve sdíleném studentském bytě.
2: Ale je to Modřanech, no.
1: S velmi dobrou dostupností. Ten pokoj je focený ze dvou stran.

0: Ale vypadá, že budeme mít tak 3 metry čtvereční.
1: Vypadá to jako kumbál, no.
0: Tam bychom se asi nevešli. Mám pokoj na nájem 7000. Hej, tak tohle vypadá strašně šejdy.
1: A jak je to trochu zvláštní, to jako... Vypadá to improvizovaně, tak...
0: Kdo chce, a to pište mě.
1: To je pokoj, jakoby spolubydlení pokoj, podle mě.
0: Jo, takhle.
1: To jsou do postele, no. Jo, 7-3, tak to je crazy.
0: To je crazy. A tak kdybychom tam bydleli všichni 3, tak to máme za 3,5.
2: Když si dnešní mladá generace, dvacátníci, dvacátnice představují, jak má vypadat bydlení, tak do určité míry je to něčem podobné, jako si to představovali ty generace předchozí.
3: Tomáš Hoření Samec působí v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde se věnuje bydlení jako společenskému a politickému tématu.
2: Nedá se říct, že by tam proběhla nějaká jako zásadní proměna toho ideálu, byť ten ideál se možná trochu diverzifikuje a právě naráží na tu, že to v realitu, ale pořád ta představa, trošku jako řeknu možná až banálně, mít prostě ten domeček se zahradou, to bydlení v zeleni, zároveň, ale možná tak, aby byly prostě dostupné všechny jako relevantní služby, aby to nebylo někde naprosto nesmyslné dojezdové vzdálenosti za těmi službami. Ta představa o tom ideálu se právě může poměrně lišit s tou žitou realitou, ve které často dochází v řadě kompromisů a opravdu se ukazuje, že jenom vlastně ti mladí dospělí mohou ten ideál naplňovat, pokud mají jednak zásadní podporu v té rodině, nějakou ekonomickou, a pokud by zároveň k tomu byli i třeba poměrně vysokopříjmoví.
0: O tom, že hledáme byt, jsme se zmiňovali našim kamarádům a ti se zmiňovali zase svým kamarádům a nakonec jsme narazili na Martina, což je vlastně de facto můj spolužák a ten nás potom pozval k sobě na prohlídku. Ahoj, jsme před dveřma.
4: Tak já pro vás běžím.
0: Díky.
4: Zatím.
0: Čauky.
5: Dáte si kafe třeba, nebo čaj, nebo cokoliv?
0: Ale... Tak odemykáme dveře, Martina svítá a vycházíme po schodech. Zjišťujeme, že byt je hned v prvním patře.
5: Tak dáme
0: vstupujeme do velké chodby s vysokýma stropama.
5: Takže tady máme nějakou poličku, já mám tady tu a půlku týdle a tak se to tady tak nějak jako volně, si to tady rozdělujeme. Mikrovlnka, léky, jsou takový tady jako, že to tady nikdo zapomněl většinou. lednice, to je taky jako, máme tady tři police, já nevím, jako tak lednici jste viděli, tak to mám asi jako
1: Ještě na konci chodby je kuchyň, která je docela dobře vybavená, což jsme rádi, protože si rádi něco společně uděláme. Zprava jde do kuchyně vlastně hrozně moc světla, což máme radost. Jsou to obrovský dvojitý okna, který jsou teda trošku špinavý, ale to se když tak časem vymyslí. To světlo je přímo z toho vnitrobloku, který má potenciál.
0: Celou dobu na sobě máme bundy. Venku je asi minus 8 stupňů a v bytě se tolik netopí. My už se ale přesouváme do našeho pokoje. A teď jako... Jestli tam někdo je? Je fakt velký.
5: Máme teda svolení, jo?
0: Má vysoký stropy, takový zvláštně klenutý a jedna ze zdí je... Není úplně bílá a má takové různé odstíny šedé, béžové a vlastně se nám to líbí.
5: No, pro ty dva lidi, kteří spolu vlastně nemají nic společného, je to takový jako naprd, že...
6: Takže tady bydlí jenom jedna holka?
5: Tady bydlí dvě, ale ta jedna...
6: Jakože
5: přestojí na přespání. Jakoby na gauči, no, teďko. Okay. Ale ono je to skládací, ono je to jako... Ono je to...
6: Už jsi teda 5 let v tom bytě.
5: No.
6: Ty. A pro mě vlastně nás zajímalo, tak jakoby, koho ten byt vlastně, jako je to jak nějak, jo, kde zase hnal vlastně.
5: Ona tady dřív bydla ještě moje sestra, jsme tady bydleli jako na pokoji spolu, pak jako prostudovala a odešla pryč. Takže to jsem převzal po ní a... Ne, co by vás ještě jako zajímalo třeba?
7: Nezajímá,
5: jestli
7: jsme
5: zatím jediný zájemci? Nejste jediný
7: zájemci.
5: Ale mně to vlastně přijde jako fajn, že byste tady jako byli jako pár. I ten pokoj jako dispozičně je daleko lepší, když prostě má člověk můj postel, než aby se tady stekal v každý hodně. No a zároveň to máte blízko do školy a jsme spolužáci.
0: To máme.
5: Nikdo cizí. No a jak to máte teda, jakože máte jako víc bytů, kam po kterých uvažujete, nebo spíš jako...
0: No, my už hledáme, já nevím, třeba před rokem jsme se rozhodli, že se jako budeme stěhovat, pak byly prázdniny, I když jsme vlastně nebyli na žádný prohlídce, ale většinou to bylo kvůli tomu, že jsme něco našli a prostě než jsme stačili jít na prohlídku, tak to někdo vzal. Takže jsme spíš nestihli jakoby tady ten sprint. A hustý. Mně se nám to líbí hodně.
2: Vlastně v té situaci, kdy ten ideál naráží na tu realitu, tak u těch lidí, kteří nemohli třeba počítat s nějakou podporou té rodiny, kteří by prostě zdědili třeba něco prarodičích a vlastně s ním potom nějak jako nakládali, tak se ukazovalo, že poměrně do značné míry se ti lidé snaží využít nějaké jakoby svoje sociální sítě ve smyslu toho vlastně třeba obrátit se na známé nebo třeba i na nějakou širší rodinu. Jejíž členové, členky třeba mají nebo právě ti známí mají k dispozici třeba nějaký byt, který chtějí pronajímat, kde třeba je právě i možné získat výši nájmu, která nebude úplně tržní a kde vlastně funguje i nějaká základní míra vzájemné důvěry, což taky nemusí být vždycky ten případ úplně na tom volném trhu. V něčem to ukazuje na ten limit, že prostě ti lidé, kteří nemají ten sociální kapitál, tak těm opravdu jako schází ty reálné možnosti, jak to řešit. A pokud se nemohou vlastně opřít třeba ani o tu rodinu v tom smyslu, že třeba ta rodina nedisponuje tím jako akumulovaným majetkem, tak opravdu se ten člověk dostává do vlastně velmi nejisté, prekarizované situace a už je na velmi odlišné startovní čáře.
8: Nevím si představit život ještě někdy jakoby hládat touto cestou bývání v Praze, že vlastně se lidé nějak navzájem musel předběhat, aby vlastně nějakým způsobem si ten život tu mohli dovolit.
9: Já jsem z Slovinska zvykla, že inzeráty jsou třeba na byt nebo na pokoj, který se uvolňuje za pár měsíců, za 3 měsíce, za půl roku a tak dál. A tady mi přijde, že jsou ty timingy spíš za týden, za 3 dny, za 2 hodiny se prostě tady uvolňuje byt.
10: Vlastně nikdy se mi úplně neosvědčilo písať do skupin na nějaké ponuky, ale jsem se snažil čo nejvíc rozhodit siete a skôr či neskôr se někdo našel, kdo z nějakého bytu odcházal, alebo věděl o tom, že někdo odchází z nějakého pokoja.
1: Takže dneska už to jsou 2 dny od prohlídky v Martinovém bytě a měli jsme mu do dneška rád vědět, jestli to teda berem nebo ne, a my to teda berem.
0: Náš pokoj sice bude stát asi 14 tisíc dohromady. Bude to asi trošku punk bydlení, ale je fakt dost velký a je to na skvělém místě. Haló, haló.
1: Ahoj.
11: Čau, čau.
0: My jenom teda voláme kvůli tomu pokoji a říkali jsme si, že bychom to vzali.
11: Jo, tak super, jsem rád, že voláš. Myslím si, že jako od začátku ledna, když se sem nastěhujete, tak by to bylo jako super.
0: Ty jo. Jo, tak to zní super.
8: To bezvadný, no.
11: Já vám ještě teda jako pošlu ty materiály k tomu, jako, že jo, ty platby, kam jak to posílat, do kdy a tak, ale no, to si ještě všechno řekneme a vám to nějak jako napíšu.
0: Super, no tak se těšíme.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Tak čau.
11: Díky zatím, čau.
3: Veronika s Tobiášem našli své první společné bydlení a během pár týdnů se mohou nastěhovat. V další epizodě však zjistí, že byt není tak pohodlný, jak si původně představovali a že ani stabilita tohoto bydlení není tak jistá, jak doufali.
12: Dokument Nájemníci vám přináší Český rozhlas Radio Wave. Autorka Barbora Venclová, dramaturgie Jakub Horáček, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek, vizuály Barbora Navrátilová. Poslouchej ve vysílání a na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: tady.
1: Už máme klíče. Jdem na to.
2: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
1: No, říkali mi, že ten větší klíč je podle mě
3: to. To je bezproblémový.
1: Kámo, to nevypadá moc jako, že to je
3: tři. Nepřišlo ti to? To sedlo?
1: Mně nepřišlo, je to úplně sedlo teda. No, ale asi to bude ono. Jo, je to ono.
2: Kde složí hlavu generace Z?
1: A teďka podle mě tenhle klíč asi bude odtuď.
4: To je hezky.
1: Dos?
4: A žádný jiný
1: výsledek. And that's it!
4: To je to vaše hnízdečko lásky.
1: To je to naše hnízdečko lásky.
2: Díl druhý.
5: Ahoj, já jsem Bára Venclová a tohle je druhá epizoda série Nájemníci. V ní se věnujeme prvnímu samostatnému bydlení mladých lidí. V minulém díle jsme se seznámili s našimi hlavními protagonisty, Veronikou a Tobiášem. Dosud bydlel každý z nich u své rodiny, ale ve svých 23 letech si řekli, že chtějí bydlet spolu. Poprvé sami. Posledně jste slyšeli, jak Veronika s Tobiášem našli pokoj ve sdíleném bytě. V této epizodě budeme sledovat, jak si na nové bydlení zvykají. Ne vše totiž dopadlo tak, jak si představovali. Za okny je mráz a byt začíná ukazovat první nedostatky. Podíváme se také na to, jaká jsou práva a povinnosti nájemníků a vlastníků. Řekneme si, co ohlídat v nájemních smlouvách a jaká jsou úskalí pro nájmu na jeden rok.
1: To je parádička.
4: Parketová podlaha.
1: Prvé jsme tu spali 1.1. Po Silvestru jsme se vrátili a drželi jsme v ruce peřiny a jeli jsme tramvají, abychom tady jenom prostě přespali. To byla docela sranda.
3: Kusy z principu, no.
1: Z principu, no. Tak jsme si řekli, že jako 1.1. nový rok.
3: No, jsme vlastně skládali tu postel, že jo, tady všecko prostě. Mm-hmm. Nebylo vlastně skoro nic.
1: V kocovině.
3: No.
1: Docela jsme se pak probrali. Jakoby 1.1. většinou bývá taky náročný den a my jsme tady ještě třeba v jednu ráno skládali ty palety. A teď je to jenom kolikátýho?
3: To je už 9.
1: Tak jo,
3: tak co to
1: bylo? Už 9 dní.
5: S Veronikou a Tobiášem jsem mluvila několik dní po jejich nastěhování. Začali si všímat detailů, které na prohlídce přehlédli a které si člověk uvědomí, až když se zabydlí.
1: Jako mám pocit, že tenhle byt má takový ty jako, tak je ten byt, který si musíš jako ošahat a musíš se naučit s ním žít. Víš, že tady jako, že to není takový to moderní prostě, kdy zmáčkneš tlačítko a ono to fakt funguje. Ne, tady je prostě roleta, kde potom musíš se naučit jakoby jak dát tu tyč, aby se znova vytáhla, jinak to budeš ve tmě. Ale když se s tou roletou naučíš žít, tak je skvělá. Jenom musíš prostě pochopit a jakoby jít citlivej.
3: Dveře se otvírají jakoby specifickým způsobem, musíš je nějak přitáhnout, nadzvednout prostě. No. Včera jsem si na to tak nějak zvykl, že to ten jakoby, jsem ten byt nějak přijmul. Že ne, že bych se s tím cítil špatně ten týden skoro, ale že prostě ten první 2-3 dny byli, jsme se vrátili z těch hor a rovnou jsme jako do toho skočili. A hnedka to se onemocněl a zase jsem řešil tu nemoc prostě a přijde, že jsem si vlastně nestihl toto bytu jen tak jako zaplout a jako v něm jako bejt a užít si ho. A teda včera večer jsme jakoby, už mi bylo trošku líp a měl jsem tady véču prostě, tak jako jsem se řekl, jel jsem takhle nohy nahoru na tom gauči a říkal jsem si, jestli to je ono, jakoby. Takže už, jo, už jsem ho nějak přijmul, jakoby, no. To super.
1: Byť přijmul tebe, ty jsi přijmul byt.
3: Yes.
1: Jsme říkali, no, jak bylo teďka strašně ošklivě, fakt jako minus stupně, tak jsme neměli ani tendenci jako vylejzat moc ven. Ještě jak si jako topíme hlavně tady v pokoji a ani ne v kuchyni, tak jsme tady furt tak trošku zavřený.
3: Už jsem si kamarád říkal, že bych tam skoro jako zatopil, protože jak jsem ještě nemocný, tak mám takový pocit, že jsem vůbec jsem schopný vyléčit tady, pak když chodí do té kuchyně do koupelny, kde je prostě fakt zima. Ale zároveň to chápu, no, přijde mi, že to, až teďka fakt jsou ty nejvíc studený dny, tak já si myslím, že ona by tam třeba ani nebyla tak hrozná zima, ale prostě jak tam jsou ty okna.
1: Jde to?
3: Když to ještě musí dát najít křičku.
1: Tu jít.
3: A to teda udělá, pardon. Říká, to je zvláštní, no. Takže to nejde, no. Tak to jsme teda trošku zakřikli.
5: Možná znáte vavky, jsou to plynová kamna, která bývají hlavně ve starších činžácích. A mají takový specifický způsob zapínání, který není úplně intuitivní. Já jsem to zažila v jednom z bytů, kde jsem dřív bydlela, a trvalo mi týdny, než jsem pochopila mechanismus otáčení kolečkem a zároveň mačkání tlačítka s jiskrou, která zapálí ten plyn. Je to trochu jako u plynového sporáku.
0: Dost dobře jde vidět dolů, jestli tam ten plamínek. Ale nevidím.
1: A já tam nevidím. Vy jste prý, že jsou přestěhovaný, jo?
5: V druhé půlce ledna, tedy pár týdnů po nastěhování, spolubydlící Martin Veronice a Tobiášovi oznámil, že hledá nové bydlení a za pár měsíců by se svou přítelkyní chtěl odstěhovat do jiného bytu.
1: Což jsme vůbec nečekali, aby nám to řekla teďka na nějakém našem jako společném pivku, což znamená, že my se staneme teďka těma jako hlavníma nájemníkama.
0: Úplně jako se vší upřímností jsme to jako moc neřešili tady ty jako věci týče smlouvy, což jako by se teda stydím říkat tady, ale jako je to tak.
5: O nové situaci se šli Veronika s Tobiášem poradit s Idou Tauš, která pracuje v iniciativě nájemníků a nájemnic, kde má na starost komunikaci s veřejností.
6: Tak to je super, že máte nájemní smlouvu a ne podnájemní, protože ty podnájemní smlouvy jsou o dost horší pro lidi, protože máte jakoby míň práv a ten pronajímatel má vůči vám hrozně málo jako nějakých povinností a pronájemní smlouva a to, co vy jste jakoby povinni a jaký máte práva, je evidovaný v občanském zákoníku, ale tu podnájemní smlouvu tu náš jakoby zákon neřeší, takže tam, když chcete něco řešit a něčeho se domoci, tak prostě se nemáte o co opřít. Takže nejsou páky, no. Tak to je super, máte nájemní smlouvu.
1: Takže dobrý začátek.
6: Jo, no. Obecně platí jakoby to, co vyříká zákon, to je nad smlouvu. Takže v té smlouvě často najdeš nějaké jako dodatky a prostě spoustu nových jakoby povinností pro nájemníky. Vy máte jako nájemce nárok na úroky z kauce. Vlastně jako tím, když dáváš prostě pronajímateli na začátku kauci, tak ty mu vlastně půjčuješ peníze, on s tím může jakoby volně nakládat, má jakoby nějaký kapitál, takže se
3: zhodnocuje.
6: Ale někdy právě do těch nájemních smluv, tam podepisuješ jako nějaký dodatek, vzdáváš se práva na úroky z kauce, což prostě ty na to ze zákona máš právo, tak to je, a když se máš ve smlouvě, je to prostě nesmysl, je to nelegální a máš na ně právo i tak.
1: My tam máme taky nějaký inflační jako zvýšení nájmu, jo? Takže je to vlastně podobný způsob jakoby toho zacházení s penězma.
6: A ta inflační doložka, to se zase dotýká výše toho nájemného. Každý rok se vám to nájemný může zvýšit o prostě aktuální jakoby inflaci.
0: A druhou jsem to asi fair, no.
1: To tam je, no.
6: No, jako ty, jako teď je třeba inflace nízká, jo, nějaký jako pár procent, 1-2%, ale prostě byly to roky, kdy to bylo jako 10-15%, já si to pamatuju, protože bohužel ve smlouvě tu inflační doložku mám a přesně tady ty léta, takže jsem měla po sobě jakoby xkrát navýšený nájem, dát je to najednou za 2 roky, jakoby skoro 30%, tak to už jako, to už není OK, nebo jako...
1: To je možná trošku větší.
0: Jo, tak to zvěra taky nevím.
1: Tohle možná nikdy nikdo jakoby netrvá.
0: Možná, že ten důvod se nezabí, že ty kamna nefungují.
1: Možná to nefunguje, to zapení.
0: Škoda, jsme na jedničce. No.
1: A mně přijde, že taky v té kuchyni, jak se člověk jako většinou vaří, když je v kuchyni, tak se zahřeje u sporáku.
0: No.
1: To prostě má své výhody. Ne? Přijde ti?
0: Mně přijde, že moc ne. Já jsem včera ten pocit neměl. A to byla jako největší zima zrovna.
1: Jsi jenom pesimista.
0: Že se člověk si nechá věci, že ani nedá do lednice a jako...
1: Ale tady jsme teďka dali tu polívku. Tak. To jsi dobře vymyslel tobě. Jenom se trošku bojím, že možná bude zmrožená.
0: Znamená, že zmrzlá, my se tady podívat.
1: To je možná až jako... Ty se fakt jako nechá.

0: Potom som býval v byte proste, kde boli plesne a ten majiteľ to zvaľoval na to, že sušíme pradlo a málo vetráme, pričom ako zjavne tam bol úplne iný problém a kúpili sme proste drahý odvlhčovač a furt vetrali a furt tam boli plesne a on furt hovoril, že to je naša vina. A tam som našťastie nebýval veľmi dlho.
1: Co vím od svý přítelkyně, tak bydlela normálně v bytě, kde jim jako unikal plyn. Oni z toho byli s jejím bráchou jako přiotrávený a majitel to absolutně odmítal řešit, takže ve finále jako jak to vyřešili oni, bylo to, že prostě vypli celkově prostě plynový přívod do toho bytu, no.
2: Koukala jsem, že tady ty staré smlouvy, tam byl součástí předávací protokol. Ono to není ze zákona nutný, ale je strašně dobrý to mít nějak zevidovaný stav bytu. Jako ať už to jsou stavy vodoměru, elektroměru, plynoměru, tak potom jako co v tom bytě je a jaký tam jsou jakoby drobný závady a tak. Tady to jako tady na to máme nejvíc jakoby zkušeností, že se nechají jakoby lidi tak nějak jakoby nachytat, že to nemají zdokumentovaný. Vy můžete to zkusit navrhnout vy, prostě přinést si nějaký svůj vzor. A když ani tady to by jako byli proti tomu, tak první den jakoby nastěhování, všechno zdokumentovat, prostě pořídit si fotky, udělat jakoby popis té situace. Doporučujeme ty fotky třeba s tím textovým popisem poslat někam e-mailem, ať je fakt jakoby zaevidovaný, v jaký den to bylo, že tady na ty věci se potom můžete odkázat a ušetřit si hrozně moc jakoby problémů a případně třeba fakt vrácenou kauci, ne, a než vám někdo bude strhávat nějaký poškozený, nevím, co si, což už jako tam bylo na začátku.
3: Tak jo.
4: Tak jo. Moc dobrá polívka, kdy jíbaš. Možná já. Ne, spolu jsme vařili.
3: Společný úsilí. Jo.
4: Jako zatím mám pocit, že ty plusy nebo to, co je tady jakoby fajn, prostě absolutně jako převálcuje to nějaký ty nedostatky, nebo že to jsou takový jako prostě kraviny trošku. Jako, že by to, kdyby tady člověk fakt už potom žil jako 10 let, tak ho to asi začne štvat a třeba ty okna fakt jako propouštějí tu zimu, řešíme třeba teďka, že jo, ale zároveň se prostě tady člověk vytopí a když tu je, tak jenom chvilku musí vydržet, než tu má teplo a dá se to nějak zvládnout.
3: Já si myslím, že mezi ty okna se dá dát prostě třeba polívka, která tam vydrží v chládku.
4: Jo.
3: Takže prostě máme aspoň větší lednici, no.
4: Takže zároveň jakoby, no.
3: Ale
4: mě přijde, že je to hodně, hodně o tom přístupu kor teď, jakože vlastně fakt se nemáme na co stěžovat a když jako k tomu přistoupíme nějak jako pozitivně, tak máme ledničku. Nebo jako vlastně fakt tu není asi nic jako úplně takhle jako kritického špatného, no.
3: Tak musíme být jakoby buď to potichu, nebo nepomluvat našeho spolubydlícího Martina, protože další je to, jsme zjistili, že v tom bytu jde všecko slyšet přes ty stěny, takže...
4: Takže Martin přišel.
3: Takže opatrně. Ale my nemáme nic, co
4: bychom
3: řekli.
4: My nemáme nic ošklivého, co bychom o Martinovi říkali.
3: Ba naopak.
4: Možná to řekne ještě za hlas. Jako ono... Je pravda, že to je možná to, co mi jakoby trošku nejvíc upadí v tom bytě.
3: Jo.
4: Se jako slyšíme. Že jako není problém vůbec to, že to je Martin, nebo jako, že bychom se tady měli říkat nějaký tajnosti. Ale v něčem takový to jako, že fakt úplně slyšíš jako všechno, tak je to v něčem takový, že...
3: No, nemáš to 100% soukromí prostě, no.
5: No co třeba tebe na tom bytě špro?
4: No?
5: To je dobrá otázka, to je spoustu věcí. Jednak samozřejmě to je jako starý barák, takže okna jako vůbec netěsněj, to je jako bez šance. ale jako výhoda je, že tady jsou ty gamaty a ty to fakt vytopí instantně. To člověk zapne a během prostě 5 minut tady je takový fičák.
3: To jako zima to prostě není.
5: Ještě
3: to zima to není.
5: No jakože já teda záměrně jako šetřím, nebo třeba v Ukrajiny si říkám, že jako tam tím, že je to plynový topení tady prostě, tak jako se snažím netopit, že přes noc to, že úplně vypínám, přestan jsem dost jako přestanou ve škole a občas jako když teda dlouho něco dělám ve škole a už mě jako mrznou nohy, tak to jako zapnu nějak. Ale spíš teda jako tak mám 2 peřiny, takže prostě jako by zima není.
0: Momentálne mám zmluvu na jeden rok a som to vlastne tretí rok teraz a vždy sa po každom roku píše nová zmluva. Takže každý koniec roka trpnem, či nám nezvýši nájom, lebo sa dozvie, koľko stojí najmy v Prahe. Zatiaľ sa to našťastie nestalo.
6: Smlouvu máme teda podepsanou na 2 roky, což mi vlastně přijde super. Umožňuje mi to, že nemusím furt třešit a koukat na další inzeráty s nějakou nejistotu, jestli teda nám to prodlouží nebo ne. I kdyby byla napsána na rok, tak by mi to taky přišlo v pohodě. Na kratší dobu bych to ale vlastně už nebrala, protože mi přijde, že z pozice cizince vlastně já fakt potřebuji vědět, že někde můžu být. Že je to prostě moje jediné zázemí tady a že fakt potřebuju, aby věci byly jasný a transparentní.
7: Máme smlouvu na rok a pokud nevypoví jedna ze stran, tak se prodlužuje automaticky. Takže my vlastně 9 let fungujeme takhle. Uvidíme časem, ale tím, že máme hrozně benevolentní vlastně majitele nebo toho správce a dá se na všem domluvit, tak jsme spokojení.
8: Vždycky, když jsem sama hledala bydlení, nacházela jsem nabídky jen na jeden rok. Taky od známých a kamarádů jsem se dozvídala, že to mají často stejně. Zajímalo mě, proč vlastníci nenabízí smlouvy na delší dobu.
9: Roční či maximálně 2leté smlouvy používá přes 90% našich členů, ale nejsou to jenom naši členové, jsou to obecně všichni, kdo pronajímají byty dneska. A to velice často i včetně měst a obcí.
8: Milan Krček je předseda občanského sdružení majitelů domů v České republice, které zastupuje především majitele rodinných a činžovních domů.
9: Ten hlavní důvod je, ne, že bychom chtěli trápit nějakým způsobem nejistotou, jo, ty nájemníky, ale je to v podstatě opět další forma zajištění proti nájemníkům, který přestanou platit, začnou ničit byt a tak dále, a který stát není schopen dostatečně vyřešit. Takže tohle je určitá cesta, jak se proti tomu bránit. Za 20 let jsem měl 81 pohybů ve svém domě, co se týká změn nájemníků. V 79 případech to byla volba nebo rozhodnutí toho nájemníka. Ano, ve 2 případech jsem byl já nucen neprodloužit nájemní kontrakt. Jeden to byl profesionální neplatič, po druhé to byla prostě alkoholička, která ve 3 hodiny ráno zvonila na lidi, jo, takhle venku a žádala, aby ji někdo otevřel, jako jo, tak to opravdu jako nešlo.
10: Já si vlastně vysvětluju tu praxi těch relativně krátkodobých smluv tím, že vlastně z hlediska toho legislativního nastavení je pro ty majitele bytů ta strategie mít kratší tu smlouvu způsobem, jak vlastně minimalizovat rizika.
8: Tomáš Hoření-Samec působí v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde se věnuje bydlení jako společenskému a politickému tématu.
10: Fakticky, nebo v té realitě, ty rizika se nemusí vyskytovat tak často. Tím mám na mysli teda třeba rizika jako neplacení nájemného, nebo prostě pokud by došlo k nějakému třeba konfliktu a podobně. K tomu vystěhování dojde mnohem snadněji, pokud ten člověk nemá právní titul prostě k tomu bydlení v nějaké dané nemovitosti, tak proto je vlastně ta praxe těch relativně krátkodobých smluv. Ze zákona to navyšování nájemného je relativně limitováno, může proběhnout vlastně jednou za 3 roky o vlastně určitou úroveň se může navýšit, pokud máte vlastně tu dlouhodobou smlouvu, ale pokud máte ty krátkodobé smlouvy, tak tam vlastně skončí ten jeden rok a vy vlastně jste znovu v situaci, kdy jednáte o tom navýšení. A samozřejmě pokud vlastně bydlíte v tom bytě, chcete tam pokračovat jako nájemník, nájemnice, tak taháte trochu za kratší konec provazu s tím majitelem, protože on nebo ona vám mohou vlastně nabídnout to navýšení, vy s ním jako nemusíte souhlasit, ale náklady na to přestěhování, hledat prostě jiný byt, stěhovat se, platit kauci, ty jsou poměrně vysoké. Takže samozřejmě ti lidé i raději přistoupí na to navýšení, byť to je třeba pro ně finančně možná nelikvidační, ale zase je to dostává do nějaké jako více nejisté situace. To bych viděl jako ty důvody, proč ta praxe přetrvává.
9: Já si myslím, že volání po dlouhodobých smlouvách je mediálně hrozně nadnesená otázka. Ten argument, že pro většinu nájemníků je to jakoby nejistota a že by kvůli tomu se cítili špatně v tom bydlení, protože ten pronajímatel jim ty smlouvy prodlužuje. Nikdo v tom baráku z těch 25 nájemníků se nikdy neptá a neprojevuje obavu, že bych to mohl ukončit, nebo jestli to prodloužím. Prostě to běží úplně hladce dál. Čili celá ta konstrukce, že nájemníci jsou nejistí a rozklepaní a že nemají jisto, já to prostě neberu. Má zkušenost tomu odporuje.
11: Taky nejtypičtější věc v těch smlouvách, který vlastně se uvozovká dají řešit tím, že máš jakoby na své straně ten zákon, dejme tomu. Mm-hmm.
2: Jako určitě tam patří to vzdání se toho práva na ty úroky z kauce. Myslím si, že další z nesmyslu je, že se tam pronajímatele dávají, že nemůžeš mít domácího mazlíčka, prostě můžeš doma mít zvíře, nepotřebuješ k tomu souhlas. A další věc je, že nepotřebuješ majitelů souhlas k tomu, aby si tam zřídil trvalý bydliště. Ono je to takový jakoby problematický, že sice ty na to ze zákona máš právo, máš tam v té smlouvě tam máš něco jiného. Tak je dost možný, že ten pronajímatel na tom prostě bude bazírovat. Když pak prostě zjistíš, ale že tam máš kočku, tak z toho nejenom bude jakoby problém a ty mu sice můžeš jako oponovat s tím, no ale já kočku tady z zákona můžu mít, ale...
11: Jasně, za rok se obnovuje smlouva a nemusí se obnovit.
2: Jo. A to je prostě ten největší podraz na nájemníky, že ve chvíli, kdy nemáme dlouhodobý smlouvy, tak my nemáme prostě žádný pak jakože ochrana nájemce a to, co máme v občanském zákoníku, vyjde úplně vníveč, protože ty víš, že s koncem další smlouvy pravděpodobně může skončit na ulici.
4: Takže když se bude něco řešit, tak vždycky počkat na to období, kdy se uzavře smlouva, aby pak byl rok, kdy když tak majitel vychladne a,
2: rozhodně, no,
4: je to a nějak se to bude řešit.
8: Jak dopadá nejistota spojená s bydlením na mentální zdraví mladých lidí? Adéla Piskáčková dokončuje studium na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci analyzuje dopady krize bydlení na psychiku a well-being studentek a studentů.
12: Studentstvo, které vlastně prožívá nějaké ty dopady bytové krize ve smyslu toho, že mají třeba horší kvalitu bydlení, nebo je to bydlení jak nestabilní, hodně se třeba stěhovali, nebo platí třeba víc než 30% svých příjmů za to bydlení, tak se cítí podstatně hůř než to studentstvo, který zažívá buď žádný nebo málo těch věcí. Jako dopady krize bydlení mají reálně vliv na to, jak se ty studenti cítí. Kromě kvality, to, o čem se mluví nejvíce, je ta cenová nedostupnost, ale je tady ještě třetí aspekt a to je ta velká nestabilita v tom bydlení, což je docela problém, protože když se zeptáte lidí, jako co pro ně znamená domov, tak většinou uvádí nějakou právě kontinualitu, stabilitu, něco, kam se můžou jako vracet a na zase můžou spolehnout. A když se vlastně tohle odebere, tak člověk může zažívat nejistotu. Celkově nájemníci skrz tuhletu nestabilitu mají třeba oproti vlastníkům nižší výsledky v mentálním zdraví. A tenhle ten efekt se vlastně mění až po 6 letech, co bydlí stabilně v nějakém bydlení. To dneska už jako kdo na to dosáhne a komu to můžeme zaručit jako ne mnoha lidem, no.
10: Jakmile máte perspektivu, že na jednom místě prostě budete jako moci bydlet jeden rok, tak to ovlivňuje nějaké vaše jako životní strategie. Míru ochotu se třeba angažovat na daném místě, zapojit se tam do nějakého jako veřejného komunitního života nebo se vlastně pečovat třeba o to okolí jakýmkoliv způsobem nebo třeba i vlastně ochotu mít děti. Čemu bych se právě tolik nedivil v situaci, kdy vlastně ta míra podíl vlastníků bydlení spíše klesá a navyšuje se právě podíl lidí, kteří bydlí v tom nájmu. A jestliže tam jako nemáte tu jasnou perspektivu, že prostě na tom místě můžete zůstat, fungovat tam za nějakých predikovatelných, dopředu jako předvídatelných, jasně daných finančních podmínek, že to nájemné prostě bude nějakým způsobem, aspoň prostě v tom období třeba 3-5 let, kdy třeba to může být relevantní právě z hlediska toho jako umístění dětí do nějakých zařízení, nebo i třeba nějaké jako té pracovní kariéry, tak chápu, že prostě třeba to rodičovství je potom riskantní vlastně krok.
8: Je únor. únor a já jsem se Veroniky a Tobiáše přišla zeptat, jak by svoje bydlení zatím zhodnotili.
13: Teď je to nastavený nějakým ne třeba úplně ideálním způsobem, ale zároveň je funkční a dá se takhle jako existovat v tom bytě. A tím, že najednou vlastně začneme na nějaký startovní čáře znovu, tak nevíme, jako co novýho tam by mohlo přibýt a jestli vlastně si pan majitel toho celého domu a našeho bytu nebude chtít něco jako rozmyslet a promyslet, aby to pro něho bylo třeba výhodnější. A vlastně jako doteďka ani nevíme, jestli to s náma jako podepíše, nebo on vlastně nemá žádnou povinnost, že ho s náma znova tu smlouvu uzavřít. Tak to nabízí jako spousta tady těch jako nebezpečných věcí, typu toho, že nájem bude větší, nebo cokoliv dalšího, nebo že kauce bude větší, nebo přesně spousta jako momentů, který jsme doteďka nemuseli řešit.
3: Asi ta kauce tam vůbec nedošlo.
13: Kauce bude, no.
3: No, to asi bude. Jestliže nám Martin nenechá svoji kauce.
13: Myslím, že nám Martin nenechá svoji kauci.
8: V další epizodě se Veronika s Tobiášem pokusí seznámit se svými sousedy a nabourat anonymitu velkého činžáku. Pokusí se proto oživit dvorek, který mají v domě. A podíváme se taky na to, jaké alternativy se nabízejí ke klasickému spolubydlení.
14: Dokument Nájemníci vám přináší Český rozhlas Radio Wave. Autorka Barbora Venclová. Dramaturgie Jakub Horáček. Zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek. Vizuály Barbora Navrátilová. Poslouchej ve vysílání a na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Posloucháte online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství. Budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství. Ale u tebe už se nic nezmění.